jako kluci z recesí do hračkářství za korunu chodili jsme pro štěstí.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: meditate on it. Understand, yo man, you hear me talking, honey? Understand, yo man, remember what I told you. Understand.
1: Zajisté se teď zavděčím milým platícím, seznámím je s pikantními lahůdkami dnešního kulturního menu. Vybrali jsme pro vás s panem ředitelem smetanu píle našich premiantů, slohové úkoly, které chováme ve zlatých deskách. Nechť zazní slova gigantů mysli, které vychoval náš ústav. Prosím, pane řediteli.
2: Vážení rodičové a přátelé ústavu. Všichni jistě dobře znáte to tajemné období mezi 14. a 17. rokem, kdy na tváři chlapců objeví se první vous, noha se pronikavě zvětší a v oku se usadí výraz mužnosti. Tehdy je výchova nejobtížnější. Hoši jsou vzpůrní, nedbají slov otce, v ústech se jim objevují hrubá slova, žvíkačky a cigáry. Dívky pak použijí na koupališti občas i horního dílu plavek a v kabelce nosí fotografie Valdemara Matušky a Tamary Presové. V té době dostávají chlapci od rodičů první večerní oblek, kterým otvírá cestu do společnosti. Téma moje první šaty objevným způsobem zpracoval bývalý žák 9. C, Chlotečka Antonín. V 18 letech mi cosi šeptalo, že už nejsem dítě. Když jsem proháněl koloběžku naší ulici, stály dívky na nároží a vzdychaly touhou. Já jsem si však nevšiml ani jediné. Snad proto jsem si vysloužil přes dívky kamenné srdce, nedobytný Toní, hrdopíšek a idiot. Rozhodl jsem se tedy, že jim ukážu, jaký světák se ve mně skrývá. Odložil jsem proto navždy krátké kalhoty z jednou čí, kšandy nazdar, punčokáče i pletený kříž na vlasy. Oblékneš se jako gentleman, Toníku, řekla matka, vzala 200 korun a šli jsme na chvíli. Prošli jsme dům módy, kde bylo mnoho hezkých oděvů. Ale maminka usoudila, že ceny příliš připomínají drahotu. Když však viděla, že nabírám do pláče, řekla: Neplač, Toníčku, vím o jedné hezké ulice, kde se velkoměstský ošatíš a i na zimníček vybíde. Tam už jsme se přiblížili v cenách soukromníkům a kvalitou látek Angličanů. Ulici, označené plechovou tabulkou s nápisem Koce, se maminka zřejmě vyznala. Pohybovala se rychle od krámku ke krámku, nazývala prodavače křestními jmény a výsledek se dostavil. Na konci ulice jsem stál jako úplně jiný člověk. Štruksové kalhoty mi sice v pase nepřiléhaly, ale poctivý konopný provaz je dokonale přidržel na svém místě. Číšnické sako nonšalantního střihu mi také padne jako ulité, až si pod ně vezmu 6 svetrů a otec slámy. Bodky byly jedna báse. Dvojitá podrážka nepropustí vodu ani z jara. Vespod dřevo, navrch piják. I prvou kravatu jsem dostal ten den. Vděčně jsem vzpomenul na vojáka, který nosil přede mnou a za celé 2 roky na ní udělal jenom 2 fleky. Zimníček jsem si nesl přes ruku. Bude třeba tento kus tramvajácké uniformy o metr zkrátit a zbavit naftalinu. ale největší vážnosti mi dodával zelený plstěn klobouk se širokou střechou, kterou zdobila mohutná štětka z kančích bodů a dvě borové šišky, které se bohužel jemně drolily a co chvíli jsem lovil zrnko z oka. Maminka byla ráda, že jsme tak levně pořídili a že pozornost chodců je upoutána beze zbytku na mě. Dokonce i skupina východních turistů začala odbývat polní střih a linijní čat. Pak mě maminka zavedla k fotografovi. Máš první šaty, synku? Ať ti zůstane vzpomínka na chvíli šťastné koupě. Mistr fotograf nám zprvu nerozuměl. Maškary a svatby nefotografuji, houkl zpoza dveří. Co je nám do toho? Řekla maminka. Chlapec potřebuje upomínkovou pohlednici, má nové šaty. Je na čase, houkl nevrle fotograf. Tak ať se v kabině převlékne. Jaké pak převlékání? Má tu novinku na sobě. Mistr zbledl a začal sípat. Nejsem tu nikomu pro legraci, platím řádně daně a mé snímky jsou věrné. Odveďte toho hastroše, kam patří, a netruste mi po schodech slámu. Po těchto nepochopitelných urážkách přibouchl dveře a ještě před domem jsme slyšeli jeho lání. V naší ulici jsem však svou moderností způsobil skutečné pozdvižení. Pozvánky do společnosti se jen hrnuly. Všude mé šaty vzbudily zaslouženou pozornost. Dívky po mně dnes jistě touží daleko více než dříve, ale já ani teď žádné nepodlehnu. Jednoho jsem však svým novým oděvem přeci jen docílil. Nejsem už kamenné srdce, ani hrdopíšek. Přezdívá se mi Švihá, Manekín, Seladon a Idiot.

klaďák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím. Tady nás vzal dýzlák s uhlím a já se svou harmonikou

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezera.

hledal jsem tudíž agronoma. Měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou? Vyřešili předevčírem s předsedou, pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde.

do těch ulic dřevěnejch zase jsem běl. Já z koně slez líně, tam proti kantýně, kde z oken zvuk honky tonk

Představte si, že je neděle, sedáte s kávičkou k nedělní chvilce poezie. Ozývá se známá znělka. Přednáší recitátor, který kouří 120 klejek denně. Petr Bezruč, Ostrava. Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem. Sto roků kopal. Sto roků kopal jsem. Za sto let v rameni Petr Bezruč, Ostrava. Sto roků kopal. Kopal jsem. Tuli. Petr Bezruč. Otrava. Strava. Troku však těžil, mlčel jsem. Troku kopal jsem. Za sto let v rameni bez masé. Svaly mi železo zůlí. Chléb s uhlím beru si do prahy. Z roboty jdu a botu, při Dunaji strmý palác. Při Dunaji strmý palác. Kurík, že po mně to rozdrá dneska.

0: dva šutry a flákoty, řádnej flák.
1: Strejda Albert měl ho v akci,
0: to by si i Paul Reichmann.

0: vědět měl tenhle doutník od samotného fidela.
1: Z bábu by to šlehlo, kdyby těsně

0: co si natočíš, to budeš pít.
1: Když všechno sníš,
0: tak něco zvíš,
1: že s náma stojí za to žít. Až soumrak prodlouží nám stíny,
0: no to máš jasně ložený.
1: Lehkým krokem pláchneš

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ.

kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce zář.

tyranský rozmar paměti. Zpívat budem, zapomenem na lásku, smrt i prokletí.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

Každému začínajícímu řemeslníkovi je jasné, že do dílny potřebuje kleště, pilník a takovéhle věci. Ale dost dlouho mu trvá, než přijde na to, že úplně nejvíc potřebuje něco úplně jiného. Spoustu všelijakých krabiček, pixliček, plechovek od čaje a od sladových bonbonů, krabiček od krému, dále hrnky s uraženým ouškem, hořčičné sklenky, krabice od sušenek a spoustu věder, kýblů a konví. Prostě sbírku něčeho, do čeho se dávají hřebíčky, šroubky, šteftíky, podložky, čudlíky a jiný nepostradatelný materiál. V těch větších se skladují barvy, sádry, vápna a já nevím, co ještě. Nehledě na to, že v něčem musíte pořád něco rozdělávat, míchat a patlat. A právě na tohle byste potřeboval alespoň pár nádob, které netečou. Teče, řekne vám kamarád, tak se to zaletuje. A přinese LED lampu, pájedlo, tyčinku cínu, trošku kyseliny v láhvičce a když mu seženete ušmudlaný cancourek šmirgl papíru, zaletuje vám dírku v bývalé konvici na kávu. A vy vidíte, že to letování je vlastně tak jednoduché, jako třeba svatba tatínka s maminkou v představách jejich dětí. Řeknete tedy kamarádovi, že byste si zaletoval ještě pár dírek v jiném hrnci sám, kdyby vám tu lampu na půl hodiny půjčil. On jakože jo a jde. A to je dobře, že jde, protože člověk nemá rád, když někdo vidí, jak mu něco nejde. A pak vy nechcete vlastně letovat staré hrnce. Vy si zaletujete rovnou starou kropicí konev. Z toho bude větší užitek. Konev, to je přece dobrých 40 korun. A dáte se do čištění. Po chvíli zjistíte, že celá konev by šla docela pěkně vyčistit, i vyglancovat by šla, jenom zrovna v těch dírkách se drží všechen rez, prach a bůh ví co, jako kdyby to tam člověk přišel. Pak to teda namašlujete kyselinou, něco se rozpustí, něco ne, ale vem to čert, nebudete přece do večera čistit pár dírek a rozpumpujete opalovací lampu. Jenže to letování je přece jenom složitější než svatba tatínka s maminkou. Tyčinka cínu sice taje, ale ne aby to zateklo do dírky a zůstalo to tam. Ono to proteče skrz naskrz, anebo ještě hůř, ono to pokaždé kápne z konve na stůl nebo na tenisku a zrovna do té dírky, co vám kouká malíček. Asi není ta konev dost horká, že se ten cín na ní nechytá. Když však začne být horká dost, když se začne škvířit a páchnout jako peklo, kde zrovna smaží lakomého sedláka, dojde vám v pájecí lampě benzín. Herr Schwetz, jestli pak byste s tím nepraštil vozem. Scháníte tedy podobně benzín, tady byl, to zas tu někdo uklízel, zase to někomu překáželo a když to člověk potřebuje, je to pryč. Aha, tady je, to nemůžete říct, že je tady, já ho hledám jako blázen a on je tady. Dolijete benzín, rozpálíte LED lampu, rozpálíte konev a pro pána krále, vždyť se ta dírka zvětšuje místo, aby se zacelila. Kde je voda? A znovu čistíte, znovu kapete kyselinu, znovu to rozpalujete, potíte se a když se sluníčko sklání za horu, tak se vám povede rozstavit cín, kterým bylo přiletováno rameno ke kropicí růžici, trubka odpadne, dno konve se vychlípne a konev můžete zahodit. A nejenom to, ke všemu jste kamarádovi vyplácal celou tyčinku cínu a večer zjistíte, že jste si kyselinou pokapal jeden rukáv a obě nohavice. To byla zase uhozená neděle.

drahá říká: Miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očkova.

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití, vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ozbalí přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

tulákem.

se toulám sám. Hezkých pár křížků

prožil

když naposled jsem doma byl. Váček na tabák hlínu jsem naplnil. A teď ať jsem třeba v Idaho na doma.

sled mě povezou a pastor náš o mě začne lhát. Tam někde kůmě můj bude stát. Teď řeknu vám, co udělat. Tam někde u sedla najdete tu trochu hlíně, co už léta vozím sebou. A až potom lidi začnou simulovat truchlení, tak ji vysypte tam dolů. Pak běžte zapít parda svýho, mě bude hřát.

že vydrželi čekat tolik let. A Rose, ať si najde hodnýho chlapa, vždyť přece pro mě

Country Jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country Rádiu.

čeká, tak musí zas jít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl by jít. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída. Ohlédneš se za štěstím a vidíš,

a když je poznám,

0: Country počasí.
1: Dnes se mohou nejprve objevit mlhy nebo nízká oblačnost, jinak slunečno a teploty 19 až 24, na horách 16 stupňů.
2: Láska má, je láska tvá.
3: Vážení posluchači Country rádia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád, potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80 na krku.
2: Svítí na tvou lásku nepěno.
0: Každej, kdo celý dny kroutí volantem, ví, že cesta bývá někdy zatraceně dlouhá.
4: Moje nový pár upaluje silnici.
0: A udržet pozornost, když máš za sebou nějakou tu stovku kiláků, ne

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké úterý vám přeje Petr Šimáček. Pravidla pro prodej kratomu se mají zpřísnit. Vláda schválila takzvaný Lex Kratom, který zvyšuje věkovou hranici pro nákup z 18 na 21 let a zakazuje prodej přes internet. Přísnější podmínky budou dále platit i pro specializované prodejny a bezpečnost prodávaných výrobků. 7 klíčníků otevřelo korunní komoru ve svatovícké katedrále, odkud převezli korunovační klenoty na Pražský hrad. A právě ode dneška je ve Vladislavském sále uvidí veřejnost, respektive nejprve školáci, od 19. do 28. září pak všichni ostatní. Vstup bude zdarma, výstava potrvá denně od 9 do 17 hodin. Zvěře letos bylo v Jihočeském kraji nejvíce za posledních 10 let. Zatím jsou k dispozici jarní čísla. Žilo tam 138 tisíc kusů, meziročně o 7% více, nejvíc přibylo divočáků. Brněnská T-Arena na výstavišti se blíží dokončení a první akce tam bude ještě letos. Na začátku prosince bude hostit mistrovství Evropy žen v házené.
2: Česká republika se hostitelem vrcholné házenkářské akce stane po 36 letech. Město by hotovou stavbu mělo převzít 25. října. Nyní se pracuje například na osazování sedaček. Ročně se v ní má uskutečnit kolem 100 akcí. Přes 60% programu budou tvořit koncerty českých i světových hudebních jmen, rodinné show a další kulturní akce. Významnou část zaujme právě sport. Arena bude domovem hokejového klubu Kometa Brno. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy porazili Slovensko 3-0 a připsali si třetí výhru ve skupině. Díky tomu mají jistý postup do osmifinále. Dnes večer je čeká Itálie. Fotbalový Jablonec si pojistil služby záložníka Richarda Sedláčka. Se 27-letou oporou prodloužil smlouvu až do roku 2029. To byly zprávy s datem 15. září 2026. Příjemné úterý.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

se k mihotavým hvězdám. Zavedli mne jinam, než jsem chtěl. Dávno starou cestu domů neznám. Větru už jsem všechno pověděl.

0: Záběry volá vracím. Ano, i my s Kačkou jsme se vrátili. V rámci toho včerejšího vysílání na Country Rádiu, což uteklo jako voda, jsme tady opět, a to s datem 15. září. Máme úterý a my vám přejeme krásné, dobré ráno.
1: Hezký den, je sváteční den zejména pro všechny Jolanky a také pro všechny, kteří se v polovině září narodili. Taky na vás myslíme, přejeme všechno nejlepší, ať se vám daří. A jestli máte rádi Jitku Vrbovou, tak písnička, která za chvilku zazní, jmenuje se Řekavý, bude jen a jen pro vás. Pěkné ráno vám přeje Vladě Vlach a Katka Čepelíková, tak ať už s námi vstáváte, anebo možná se vracíte z noční, užívejte těch nadcházejících několik minut, než se dozvíte, jaké vás čeká počasí. Pak se vám to možná trošku pokazí.
0: No, mě napadlo, jak jsi říkala, pokud se vracíte z noční, že jo, tak těch nočních aktivit může být celá řada. Pokud se vracíte z mejdanu, tak taky jo, prosím vás, hezký poslech.
1: Kolik lidí myslí, že se vrací, kolik posluchačů Country Rádia si myslí, že se teď jako v úterý vrací z mejdanu?
0: Já nevím, jak kdybych mohl na mejdan, tak jdu na mejdan a vracím se teďka do vysílacího studia Country Rádia, abych s tebou po tvém boku krásné děvče mohl vysílat.
1: Tak Vladimír, ty vzhledem k tomu, že máš flitrované sako na sobě, tak ty jsi se z nějakého mejdanu vrátil.
0: No, tak, hezké to bylo.
1: Jo, hezké, no tak věřím. Tak třeba nám o tom Vladě bude vyprávět, jaký měl dneska večer mejdan.
0: Až večer, jo.
1: Tak ještě jednou hezký den, tady Jitka Vrbová.

0: Tom Petty a Free Fallin v našem vysílání v 6 hodin a 14 minut. Jak to vypadá na silnicích? Musím říct, že doprava teda zhousla. Já když to třeba srovnám s před třeba 5 lety, když jsem jezdila brzy ráno do rádia, tak jako teď je ta doprava, řekla bych, to je prostě úplně neuvěřitelně jako diametrálně odlišné. Jako možná, že to milí posluchači, milí řidiči, můžete také srovnat. Tak nám dejte vědět, jestli i vy si myslíte to též. Já jsem jezdila třeba i prázdnými silnicemi, ano. A to už se dneska vůbec nestane. Jedu téměř v koloně a brzy ráno. A podobná situace možná zapříčinila i dopravní nehodu na D1 ve směru z Brna na Ostravu na 320. kilometru. Nákladní a osobní vůz se tam srazily. Jsou sice teďka aktuálně v odstavném pruhu, ale kolem poletuje tolik lidí, že by vás to tam mohlo trošku jako zdržet a hlavně dávejte tam pozor.
1: No a mnohé problémy může způsobit i mlha, která je na celém území České republiky. Někde je hustá, že by se doslova do písmena dala kraje, někde ji projedete v pohodě. Ale hlavně opravdu pozor, a pokud musíte opustit váš vůz, tak vemte si
0: nožíky.
1: Reflexní vesty. Ano, nožíky na krájení mly, ale prosím vás, k tomu si vemte tu vestu. No a teploty po ránu 5 až 11 stupňů, no a přes den se vyšpahají na nějakých 24, ale to už předbíháme, protože o počasí si budeme povídat po písničce.
0: Budeme si povídat hodně podrobně, tak pokud vás zajímá, kdy třeba sluníčko vstávalo, tak poslouchejte dál Country Radio. Teď si dáme nějakou dálniční hlídku, která možná má ty nožíky taky ostré, ale každopádně má ty vesty.
1: To už je téma pro Pavla Bobka. Hezké ráno.
2: Mé jméno je Joe Roberts. S tím zákona stát. Jsem seržant

hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pad. Ten Franky to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Už to hledám, už se dívám, sluníčko dneska vychází v 6.36 a zapadá minutu před čtvrt na 7, na 8.
2: Ano, já když se dívám a porovnávám to s tím včerejším dnem, tak dvouminutová ranní prodleva tady je. To znamená, že ty dny se nám opravdu velmi lapidárně zkracují. No a co ten dnešní den přines napříč historickými teplotami? Nejchladněji bylo v roce 1931 pouhých 3,6 stupňů Celsia, 30,6 stupňů Celsia pro změnu v roce 1947.
1: No, už jsou tady ty dny, které možná, na které jste se možná netěšili, jo. Ta mlhavá rána, jo, takový to pošmourno.
2: No, takže to... se to romanticky, vidíš.
1: No, jak pro koho, takhle po ránu, nevím. Už to prostě není na krátké kalhoty, i když dneska nás čeká prý slunečný den, ale tak uvidíme, jak to nakonec bude vypadat po ránu, ale ty teploty celkem nízko, kolem 9-10 stupňů maximálně, na horách, které je celkem Frišno jezerka, minus půl stupně.
2: No a s tím slunečním dnem si měla pravdu, protože meteorologové nám predikují, že má být slunečný den, pozor s mlhavým ránem a ty teploty. Ty budou v rozmezí od 19 do 24 v tisíci metrech na horách kolem 16 stupňů Celsia.
1: No a při středě bude polojasno až oblačno, ráno zase nějaká mlha nebo nízká oblačnost a teploty trošičku vyšší 21 až 26.
2: No tak to je paráda, středa u mě vede zatím tedy v tomto ohledu. Pranostiky, je tady pranostika na dnešní den, jsou tady dvě, jedna z nich od Marie Sedmibolestné, teplota rychle poklesne.
1: Jo.
2: No, je to jedna z těch dvou pranostika. Já si myslím, že něco na tom bude.
1: Dobře, já tady mám taky Marii Sedmibolestnou. To se budeme muset nějak podívat podrobně teda. To je úplně vlastně stejná pranostika, jo? Teplota rychleji poklesne. Ty máš rychle, mám rychleji.
2: Tak vidíš, to aspoň něčím se to liší, ale účel světí prostředky, takže bude tak, jak se píše v pranostice a hlavně tak, jak jsme vám řekli v rámci dnešní předpovědi.
1: No a teďka už Máchata, můj hrad a tohle je Xindl X ve vysílání Country Rádia.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pěkné ráno, přátelé, je přesně 6 hodin a 30 minut, to znamená půl sedmé, tak se podíváme, jak to vypadá na silnicích. Na D1 na 320. kilometru ve směru na Ostravu máme nehodu, je tam jedno nákladní a jedno osobní vozidlo v sobě. Je to překážka na vozovce, která by vás mohla trošku zbrzdit, byť jsou v odstavném pruhu, tak tam pobíhá spoustu lidí. Dávejte na to pozor. 320. kilometr ve směru na Ostravu D1. Mrkneme se i na silnici číslo 13, je to 60. kilometr ve směru Karlovy Vary Liberec u obce Vrxmaň, i tam se bouralo. Tolik tedy z dopravy, přeju vám šťastnou cestu, teď už krátké zprávy.
2: Country Radio.
0: Tempské tamtamy na Country Radio.
3: Ahoj, tady Kuba Jeroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 15. září nám přinese Honza Langer do studia písně Vabyho Daňka.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Johana s dlouhýma nohama. Tak, ano. No, tak to byla jiná, to byla Johana, ale na Jolanu se to taky docela hodí. Ženská křestní jména slovanského původu, tak k tomu patří Jolana, ale také Helena, protože právě z Heleny vychází toto jméno. Jo, je to vlastně východoslovanský překlad řeckého jména Helena. Může pocházet i z maďarského slova Jolan, což znamená dobrá nebo správná dívka. Tak všem Jolinkám, Jolkám, Jolčám, Joluším nebo Jolískům přejeme všechno nejlepší. V Česku, a to je celkem překvapivé, jich není třeba pár stovek, jo? Ale jich pár tisíc, kolem 6,5 tisíc v Česku.
2: V kalendáři máme další jméno, tím jménem je Melisa. Jedná se o ženské křestní jméno řeckého původu a znamená včela. Bylo to jméno nymfy, která se starala o mladého Dia. Další podobou jména je Melita. Mně teď napadá Melasa třeba, že jo?
1: No to je úplně zbytek, něco jiného v latinském.
2: Je též latinské označení meduňky lékařské z čeledi hluchavkovitých. Tak krásné zdrobněliny může používat Melisa. Melka, Lisa, Melitka, Meluška anebo Melinka.
1: No vidíš, tak všem Melisám přejeme taky v Česku všechno nejlepší, byť jich nemáme příliš mnoho, jich kolem 400. Dneska máme taky světový den Ukliďme svět.
2: No a tohleto téma je velmi důležité, protože se slaví i v České republice. Poprvé se u nás uklízelo v roce 1993.
1: No, jako u vás, nebo u nás, nebo celkově
2: u nás, no,
1: se
2: přišli
1: jako...
2: brigádníci s takovýma pytlema a tam jsme říkali, jak v tom můžete žít.
1: Poprvé se u nás uklízelo. A od té doby jste už uklízeli, nebo už ne? To stačilo to? Jako...
2: Bylo jich tolik, naštěstí, jako těch uklízečů a brigádníků, že...
1: Vám to úplně vybílili, takže už není co uklízet.
2: I nábytek a tak dále, takže aspoň se na nepráší, že jo, takže to je taky
1: paráda,
2: docela
1: dobrý. Paráda, na čem spíte?
2: Na zemi.
1: Jo, no tak super, tak proto si tak rozlámaný. Pokračuj.
2: Ano, ne, je to velmi důležité, protože měli bychom si uvědomit, že příroda potřebuje, abychom se k ní chovali hezky. Takže uklízejme společně svět a hlavně nedělejme nepořádek, protože pak nemusíme ten svět uklízet, alespoň co se týká těch odhozených věcí.
1: Hejte, uklíďte si hlavně doma.
2: Zamyslete si před vlastním prahem, že si chtěla říct.
1: No to ne, ale jako já jsem si zrovna vzpomněla, když jsem viděla teďka onehdá pokojíček své dcery. No nic, tak jsem jí taky řekla, aby si tam trochu uklidila, aby jsme se tam vůbec dostali k oknu.
2: Tak vidíš to, máme světový den, uklidíme svět, tak si někoho najdi na ulici s velkým černým pytlem a takový ty nabodávátka, jak se k tomu používají. Že?
1: Ne, pěkně jí zaúkoluju, ať si to tam trošku porovná.
2: Což je samozřejmě dobře, výchovné prostředky a metody fungují u Kačky Čepelíkové doma a já si myslím, že to se odráží i tvoje dcera, která je geniální a nevěřím tomu, že má doma nepořádek.
1: No samozřejmě vůbec, že nemá, to je jasná věc.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

0: vlaků odjeli a jsme tady my, aby jsme vám ve 6:45 řekli, jak to vypadá s počasím a kde pak trošku vázne ta doprava, zejména tedy na silnicích. Tak aktuálně nejnižší teplota na Jizerce je tam minus nebo půl stupně pod nulou, což teda, jo, to už teda není úplně moc příjemné počasí. Co?
1: No, já si myslím, že ne, no tak já, když tak o tom přemýšlím, tak samozřejmě...
0: Ty v těch žabkách vládí, já nevím.
1: Jasně, ta Jizerka a Kvilda jako dominuje těmi nejnižšími teplotami napříč nejrůznějším měsícům, takže ani se nedivím, že tam je půl stupně pod nulou.
0: Na Šumavě ale taková zima teda musím říct, že není, tak tam je 5 stupňů zhruba nad nulou, ale vy se nemusíte bát až takhle nízkých teplot. Venku je sice mlha, ale teploty jsou kolem zhruba 10-11 stupňů Celsia.
1: No tak ty teploty ani tak zdaleka nevadí řidičům, kteří jsou právě teď aktuálně na nějakých cestách z nějakého bodu A do bodu B. Spíš ty mlhy dělají trošičku problém. Konkrétně na D11 z Poděbrad se tvoří kolonie, je to na trase z Hradce Králové do Prahy a pozor, před sjezdem na Pečky se tvoří docela dlouhá kolona, je to kvůli omezení, takže mlha v tom nehraje roli, ale i tak si dávejte pozor.
0: No tak ta mlha je samozřejmě ale problémem obecně, ano. Jako na silnicích a jak jsme říkali, takhle po ránu je prakticky na celém území České republiky. Sice menší, ale nebojte, i ty husté mlhy nás brzy doženou.
1: Takže nezapomeňte samozřejmě na mlhovky, když z mlhy vyjedete, tak je zase pěkně zasněte, aby to neoslňovalo ostatní řidiče na vozovkách.
0: Tolik tedy doprava, tolik tedy trochu počasí a teď už Kenny Rogers.
1: Krásné ráno.

0: probuzení na Country Rádiu.
1: 6 hodin 48 minut, mrkneme se, manžel František, už to tady točíme, už to tady vytáčíme. Tak Františku, už vám zvoní telefon.
2: A cvičit. Ne, je tady krásný vzkaz od manželky, jsou spolu 20 let, víc neprozradím. To všechno potom řekneme, jak o něm krásně hovoří a jak na něj myslí jeho manželka Eva.
3: No prosím.
1: Dobré ráno, moc vás zdravíme, tady je Country Radio, Katka s Vláďou. Františku.
2: Dobré ráno.
1: Františku.
3: Dobré ráno.
1: No dobré ráno, Františku, hádejte, proč vám voláme.
3: No, někdo mi přeje.
2: Ano.
3: No,
1: někdo vám přeje. Hlejte, kdo? Kdo by vám tak mohl co tak přát?
3: No, moje polovička, Eva.
1: Evička, je Evička, Ježíš, ale ta Evička, ta si s ním dala takovou práci. A ona vám chce prostě říct něco, co vám podle mě jako dost často říká a vy to víte, ale když to uslyšíte takhle od nás, tak z toho budete mít ještě větší radost.
2: No a navíc se to doví všichni posluchači, kteří nás právě v tuto chvíli poslouchají.
1: A jak vám budou závidět.
2: A budou závidět, přesně. Tak, jdeme na to přání. Před 20 lety jsme se poznali a nyní jsme 9 let manželé. Osud nám přál a jsme spolu spokojeni. Věřím, že spolu prožijeme ještě ve zdraví další lásky plné roky.
1: Všem přeji lásku, protože bez ní život není. Štěstí, protože s ním je život lehčí a zdravý, protože bez něj se žít nedá. Prosím o zahrání písně Září mé září od Pavla Bobka a Kateřiny Garcia.
3: To je krásný. No, to je krásný.
2: Je romantická a poetická vaše žena. Krásně ty přívlastky tam vystihla. Moc ji od nás pozdravujte a buďte rád, že máte takovou polovičku.
3: Řídím, děkuju.
1: Tak Františku, krásný den a tady je písnička jenom pro vás.
3: Díky.
2: Mějte se krásně.
1: Naslyšenou.
2: Vidíš, toto je krásný. 20 let a 9 let jsou spolu a čiší vlastně taková pohoda, pozitivita.
1: Moc hezké.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Všechny ty, co měl jsem rád, zase někde přivítám. Už dávno vlastně nehledám ani svatý

0: náš táta hrál. Možná jste si mnozí zanotovali tuhle tu krásnou melodii, na kterou si vzpomínáte nejenom od táborových ohňů, ale třeba už od vašeho dětství, kdy tahle ta píseň nás provázela. Věříme, že takových písniček tady v dnešním vysílání najdeme víc než dost.
1: Třeba za chvilku Hop tropáci, Hej kapitáne, nebo po sedmé, až si dáme zprávy a počasí, Petr Spálený a jeho písnička Hráč.
0: Krásné ráno přeje Kačka a Váďa.

0: Tantry počasí.
1: Dnes se mohou nejprve objevit mlhy nebo nízká oblačnost, jinak slunečno a teploty 19 až 24, na horách 16 stupňů.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Nesyčíst jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Jak je to s tím hráčem? Měli jste možnost dovědět se právě teď. Petr Spálený ve vysílání Country Rádia. Krásná písnička, která k našemu vysílání určitě patří a dozněla 5. minutu po 7. hodině ráno.
1: Tak pěkný den a hezké úterý, tedy 2. pracovní den. Máme 15. září, tak už půlka září zase pryč. Je to možné? Prázdniny jsou úplně v nenávratnu, že no. Člověk má pocit, že ani žádná dovolená nebyla, že žádné volno nebylo. Školáci už zase září ve svých školních škamnách, už mají za sebou ty první písemky, které podle mě nedopadly úplně dobře, že? Vždycky po těch prázdninách je to náročnější.
0: Jasně. Ale já si myslím, že učitelé jsou tolerantní, protože pak, když proběhly nějaké první písemky, tak asi přimhouří oko, protože přece jenom jako absence ze školních škamen na 2 měsíce je přece jenom relativně docela dlouhá doba, než se do toho samozřejmě ti žáci dostanou.
1: No, než se do toho vpraví, tak no. Možná někteří učitelé právě toho využijí, víš, a řeknou, dobře, takže milí žáci, dneska si dáme písemky 2. Ano, jednu těžší a jednu ještě těžší.
0: Tak jestli nás poslouchají teď nějací školáci a dávají si tašku na záda a nějaké teplejší oblečení.
1: Tak ten stres úplně narůstá.
0: No, tak si myslím, že to nebyla dobrá informace. Ne, nebudou žádné písemky.
1: Tak to byla samozřejmě nějaká legrace, nebojte se. Ano. Tak doufám, že jste neposlouchali. Tak milí rodičové, možná, že obdržíte dneska i vy nějaký dopis, stejně jako Věra Martinová, možná, že bude ze školy.
0: A tam bude, vaše dcera je natolik úžasná, že i navzdory 2měsíční prázdninám dokázala napsat písemku za 4 minus.
1: Ano, byla tak skvělá. Tak uvidíme, třeba ten dopis bude velmi pozitivní. Tak držíme palce a přejeme pěkný vstup do dalšího pracovního týdne.
0: Věra Martinová, no a Kačka a Vláďa. Vás zdraví při tom dnešním úterním dně.
1: Hezký den.
2: Čekám dopis z velký dálky. Poštovní holuby zamrzly v polích. Měl to být román, ty jsi napsal půl strán.

0: Máme 15. září, tak jak to takhle po ránu vypadá s počasím?
1: Ano, je to zhruba stejné jako před hodinou nebo před půl hodinou, protože na území České republiky jsou mlhy, někde jsou častější, někde jsou řidší, ale v každém případě to jsou informace, které by měly zaregistrovat zvláště pak řidiči, protože se dostáváme k dopravě, tak uvidíme, jestli ty mlhy souvisí s nějakými problémy nebo teploty. Zhruba kolem 10 stupňů.
0: Řídká mlha, jak vypadá taková řídká mlha, Vladimíre?
1: Je taková průhlednější než hustá mlha.
0: Jo, to je něco jako polévka, hustá a řídká. Dobře, tak jo, to jsem nikdy neslyšela,
1: já
0: řídká
1: taky ne,
0: mlha.
1: Já tak nějak jako...
0: Také zvláštní jak obraty.
1: Jak bys to pojmenoval?
0: No, neříkala bych tomu řídká mlha.
1: Takže malá
0: prostě mlha. Prostě buď hustá, nebo žádná, prostě normálně mlha. Prostě buď je hustá, nebo je to mlha.
1: Tak vidíš to, tak zvolili jsem novou terminologii pro mlhu, třeba se toho meteorologové chytí.
0: Řídká bacha, teče mlha. Tak D8, Praha, Ústí nad Labem, 42. kilometr, v pravém jízdním pruhu si dávejte pozor, je tam velká pneumatika.
1: No tak tolik stručné informace o dopravě, o počasí, teď už informace o muzice.
0: No, tady je Cecilia Paul Simon a Art Garfunkel.
1: No, za chvíličku, data v datech.

0: Data v datech a ne významné události dnešního dne.
1: Máme 15. září leta paní 2026, ale my se podíváme teda hodně zpátky. Jo? Myslím si, že to teda je 200 let a více. Do roku 1847, protože v Praze poprvé osvětlilo ulice 200 plynových lamp. Do té doby totiž byly používané výhradně lampy olejové, takže ty plynové lampy, to byl prostě velký jako průlom. Tenhle ten den je tak považován za vznik plynárenství v českých zemích. O, slavme plynové lampy.
2: To je tradice, to je paráda. Další tradicí by mohl být Petr Bezruč, ano, básník, kterého určitě všichni znáte, notabene ze školy, ten se narodil v roce 1867, spisovatel. No a je považován za autora jediné básnické sbírky, původně nazvané Slezské číslo, později známé jako Slezské písně, vydané na počátku 20. století, tak si pamatuju, 100 roků všech těžil, 100 roků kopal jsem uhlí za 100 lit v ramení bez masem, svaly mi v železo stuhly, vidíš to? Já jsem nikdy nekopal, se na mě podívej.
1: Básničku umíš. Tak 1921, tehdy se narodil herec Oldřich Velen, kterého znáte z televizního seriálu Slovácko se nesudí.
2: V roce 1930 se narodil herec Petr Haničinec, bohužel už není mezi námi. Ten získal mimo jiné cenu Františka Filipovského, zasloužilého umělce, a viděli jste ho třeba v seriálu Žena za pultem.
1: Rok 1890, to jsme skočili do světa, podíváme se za anglickou spisovatelkou Agátu Christie, která se právě v tento den narodila. Šlo o autorku velmi oblíbených kriminálních a detektivních příběhů.
2: Bohužel jsme u úmrtí, a to v Česku. V roce 1976 zemřel geniální český fotograf Josef Sudek. Byl fotografem pražských motivů, ateliérových aranžmá, zátiší a podobně.
1: V roce 2011 nás opustil filmový režisér, scénarista a také pedagog Otakar Vávra.
2: Tolik pohled do historie, to byla dnešní Data v datech.

Malena Brothers, odjíždím do Kalifornie. Možná, že se i teď, krátce před 7:30, i vy někam vydáváte. Možná, že si říkáte, tak všichni nosí ty plné košíky hub z lesa, tak já taky takhle po ránu vyrazím na huby. Dneska takhle při úterý tam nikdo nebude, tak jenom dávejte pozor na to. Nezapomeňte teda vzít nožík, jo? Nezapomeňte vzít nějaký jeden až dva košíky a hlavně nezapomeňte na to, že od roku 2026, to znamená od letošního roku, lesní zákon pamatuje na provozovatele vozidla, takže pokud jedete autem a někde ho odstavíte, dávejte pozor na to, kde ho odstavíte, protože musíte dodržovat to, že nesmíte zastavit někde v lese. Pozor taky, jestli budete zastavovat na nějaké lesní cestě, protože ta lesní cesta může někomu patřit a vy za to můžete dostat pokutu, pokud budete špatně stát, tak pozor na to, není to tak jednoduché někde jen tak odstavit auto u lesa. Dneska už prostě je všechno úplně jinak, možná než bylo před lety, tak opatrně na to, přeju plné košíky hub a taky hezký poslech Country Rádia. Tady je Marty Stewart, dáme si jeho písničku Tempted a za chvilku taky doprava do vysílání Country Rádia. Hezké úterý.

0: Country rádiem na cestách.
1: Mrkneme se na dopravu, protože to je asi věc, která vás úplně nejvíc zajímá. Tak pokud byste chtěli vědět, jak to kde jezdí, anebo jakými spoji vlakovými se dneska nedostanete tam, kam potřebujete, poslouchejte dobře. Kadaň, Prunéřov, Kadaň, Předměstí, Holubice, Sokolnice, Telnice, Bechyně, Tábor nebo Cheb, Luby, Uchebu. To jsou trasy, na kterých dneska vlaky určitě nevyrazí na svou obvyklou cestu, probíhají tam nějaké úpravy a opravy, tak si jim počítejte, že dneska tady pojedete na těchto trasách autobusovou dopravou. Další informace už jsou ze silnic Praha, ulice Čínská, tak to jsme tady snad ještě nikdy neměli, tak právě v této ulici došlo ke kolizi dvou osobáků. V Kladně se bouralo v ulici Libušina, ještě jedna informace přišla z Brna. V ulici Táborské máme tady srážku osobáku s cyklistou, na místo už jedou složky integrovaného záchranného systému. Snad to nebude nic vážného. Teď už zprávy, také počasí a potom po nich Pavel Dobeš a dáme si jeho prašce.
2: Country Radio.
3: Láska má, je láska tvá.
4: Vážení posluchači Country Radia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád. Potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80 na krku.
3: A svítí na tvou lásku nepěno.
5: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
6: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country Rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country Radio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: Jo, bývali jsme pěkně drsná parta, to vám teda povím.
1: Fúdolí, fúdolí, fúdolí, naše drsná píseň.
0: Když jsme táhli po Sázavým, zavírali paďouři, dcery a manželky do kurníku. Stejně jim to nebylo nic platný.
1: Když na nádraží při pátku nám čekání se kdysi zdálo dlouhý.
0: A když jsme hrábli do strun, jezevci utěsňovali svoje nory a veverky padaly ze stromů.
2: Sedím tady podjedlý a vzpomínám.
0: Dneska už se vídáme jenom zřídka.
2: Vzpomínám na osadu u Cíklá.
0: Ale díky Country Rádiu a těm písničkám jsme vlastně pořád spolu.
3: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.
4: Country Radio.
0: Radio. Krátké zprávy v půl.
5: Hezké úterý. Bývalý ministr zahraničí Lipavský cestoval ve vlaku, který se v neděli na Ukrajině možná měl stát terčem ruského útoku. Dron vlak nezasáhl, zřejmě i proto, že odjel neplánovaně dřív. Zasažena ale byla jiná souprava. Policie v kauze motolské nemocnice nově obvinila stavební firmu Geosan Group. Podle vyšetřovatelů měla bývalému řediteli špitálu Miloslavu Ludvíkovi nabídnout úplatek 10 milionů korun. Ministerstvo pro místní rozvoj varuje před falešnými nabídkami zájezdů na webu Novatours.sk. Ten se zaštiťoval jménem brněnské cestovní agentury Novtour, která ale popřela jakoukoliv spolupráci. Zásadně ubývá lidí, kteří v lesích stahují dřevo pomocí koní. Zároveň klesá i zájem o chov koní vhodných právě pro tuto práci. A na závěr ještě krátce počasí. Dnes se mohou nejprve objevit mlhy nebo nízká oblačnost, jinak slunečno a teploty 19 až 24. Poslouchali jste krátké zprávy s Petrem Šimáčkem.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

šandy. Pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mázec. Děda mráz si hned přinese ani jeden pražec. Vždyť je jaro, zapni si kšandy. Pozdravuj vlaštovky a

0: si kšandy, lítali vlaštovky a zelená se háj.
1: Co se nevešlo do ranního otazníku.
2: Včera jsme řešili dovolené. Samozřejmě pro mnohé z vás je ten čas už dávno minulostí. Mnozí na některou z těch dovolených teprve čekáte nebo na ně odjedete. A ti, kteří se vrátili, tak určitě vzpomínají nejenom, jaké to tam bylo, ale také jste si něco krásného dovezli.
3: No, tak možná, že jste si dovezli třeba nějakou angínu, že že to tak bývá třeba z letadla, to je vždycky tak. Jako peklo, tam vždycky ta klimatizace jede na plné obrátky, teď všichni tam pokašlávají, jak se tam prostě někde nachladili. Takže to je takové trošku náročnější, ale my spíš myslíme na nějaké ty pozitivnější věci. Tak co jste si přivezli? Jarmila napsala vzpomínky na krásná místa a občas nějakou maličkost, jako třeba slona z Vezuvu.
2: Ano, tak něco podobného napsala Zuzka, zdravím nejen do rádia. Vzpomínky jsem si dovezla, to je něco, co mi nikdy nikdo nesebere a co mnohdy nemůže nic ztratit, pokud mě tedy nepotká ten pán z Německa.
3: Ten pán z Německa, to myslí toho pana Alzheimera,
2: tak,
3: předpokládám.
2: Napsala nám
3: Hanička, manžela a děti, mě udělá každá maličkost radost, cokoliv, kamínek, náramek, lodičku, děkujeme.
2: No a ještě Jirka, hezký den z Country Rádia, nebo do Country Rádia. Z Dovči jsem si vždy dovzel spoustu krásných zážitků, ale vždy jsem našel spoustu báječných lidí. A to je podle mě to nejcennější.
3: No, můžeš se tam samozřejmě i zkamarádit, to je jasná věc.
2: Tak, tolik téma včerejšího ranního otazníku, teď už téma pro Petru Černockou.
3: Hezké ráno.

0: Kohout, Honza a František Nedvědovi v našem vysílání. Nejvyšší teplota v tuto chvíli je v pražském Klementinu. Skoro 16 stupňů Celsia, zatímco vůbec ta nejnižší je 0,5 stupně na Jizerce. A to už se drží tedy od brzkého rána, tak uvidíme, kam až ty teploty na té Jizerce vystoupají. Možná, že se přehoupnou i přes nulu.
1: No a kohout kokrá na poplach na D11, protože z Prahy do Jaroměře za sjezdem na Městec Králové stojí auto na 57. kilometru. Je to na začátku zúžení, tak si v tomto místě dávejte dobrý pozor, protože komunikace díky tomu zúžení je zde opravdu velmi složitě průjezdná.
0: Za chviličku Traperenda a hned po ní si dáme naši první dnešní soutěž. Jmenuje se Poznáte, kdo jsem. A budeme hádat jednu známou osobnost, tak pokud jste si trošku jistí sami sebou, máte všeobecný přehled a zejména se zajímáte třeba o showbiznis a tak obecně o zpívání a myslím si, že třeba i o herce, jo, zahraniční i tuzemské, tak si myslím, že za chvíli přestane vaše chvíle.
1: No ale ještě předtím nás čeká jedna Traperenda v podání Radima Flendra a Lucky Vondráčková.

0: poznáte, kdo jsem?
1: Tak sválně, jak už Kačenka před malou chvilinkou vzdělila, jedná se o jednu osobnost, která má co říct nejenom nám, našim posluchačům Country Rádia, ale všeobecně. A věřím, že ji znáte a věřím s Kačkou, že ji poznáte. Pět otázek, pět odpovědí, jdeme na to. Já se tedy ptám, máte děti?
2: Mám dvě. Dokonce mám i čtyři vnoučata.
1: Mohu se zeptat, kolik je vám let?
2: Tak protože jsem muž, tak mi tahle otázka nevadí, je mi 59.
1: Kdy jste se tedy dostal do všeobecného povědomí? To už tady padlo, že jste známá osobnost.
2: Tak to bylo přesně před 30 lety, kdy jsem se stal moderátorem nového ranního vysílání. Později jsem taky moderoval Ačko, Kolotoč nebo Saunu.
1: Nespíval jste náhodou, teď mi tak napadá, také nějaké písničky?
2: Je tak, ano, mám na sebou i takovou kratší hudební kariéru. Vydal jsem dvě alba, jedno se jmenuje Mezi tichem a tichem a to druhé Pojď se smát.
1: Takže moderátor vše uměl.
2: Tak, dá se říct, já jsem se objevil dokonce i jako herec, například v seriálech Hop nebo Trop a Vyprávěj.
1: No tak já si myslím, že my už máme jasno s Kačenkou a teď to záleží samozřejmě na vás, našich posluchačích. Kdo budete vědět, o koho se jedná, volejte na telefon 210 323 333.
2: A někdo už asi ví nebo tuší. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Tak povídejte, kdo pak vy jste a kdo si myslíte, že je naše schovaná osobnost?
3: Myslím si, že je to Honza Musil.
2: A vy jste?
1: Ano.
3: Já jsem Ondřej z Plzně.
2: Takže Ondřej z Plzně, je to Honza Musil.
3: Super.
1: Co vás tomu přivedlo k té správné odpovědi?
2: No tak znalosti, ne?
3: No,
1: tak to jasný,
2: tak no. Jednoznačně znalosti asi Honzi musela. Tak máte ho rád?
3: Asi jako většinu takhle tohle prostředí.
2: Jasně, ale tak bylo vám jasno, prostě o kom se mluví, tak jste říkal, to já musím říct, abych prostě vyhrál na Country Rádiu nějakou pěknou cenu. Tak se vám zadařilo, gratulujeme.
3: Děkujeme.
1: No a teď už muzika. The Mavericks, Here Comes the Rain.
2: No tak snad pršet nebude, tak no. Ta mlha se brzy rozplyne a čeká nás slunečný den.
1: To je ale pravda.

do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná

k vám okna, něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

0: tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bral jí to na stranu a sítí žil, že jaro nedělá.
1: Taková tichonka, pomalá píseň, kterou jsme teďka narušili Dášou, jo? Protože Dáša potřebuje jíst cukroví a to se nedá dělat potichu, i když bychom, když potají, jako ujídáme, chtěli, že jo?
2: Já když mlsám potají, tak to hned každý pozná, protože mlaskám.
1: Jo, ty mlaskáš a šustíš, že jo? I když je to cukroví, tak ty šustíš.
2: Přesně tak, ano. Ne, ať už samozřejmě jít cokoliv na snídani, nebo v tuto chvíli možná na svačinu, to vám přejeme dobrou chuť a užijte si tuhle krásnou muziku.
1: Těsně před osmou.
3: Dáša jedla cukroví, zkazila si chrup, měla úsměv.

0: Country počasí.
1: Dnes se mohou nejprve objevit mlhy nebo nízká oblačnost, jinak slunečno a teploty 19 až 24, na horách 16 stupňů.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
6: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory, a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country Radio.
7: To je, panečku, provoz a těch aut kolem. Kdo se v tom má dneska vyznat?
6: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Nových ohňurů a jejich rikatádo. Pokud jste si tak pobrukovali, anebo možná i nahlas zpívali, protože jste třeba sami v autě, jo, tak teď jste si to tam prostě, jo, a teď jste si tam tak
1: pecky.
0: Přesně a pohupovali jste se prostě na té měkké sedačce, tak možná, že byste měli vyrazit i na koncert kamarádů Táborových ohňů, kteří se teďka dávají takový trošku menší oraz, jo, ale ke konci října se zase vrátí, tak se můžete podívat na jejich koncertní šňůru, která bude pokračovat v podstatě až do konce letošního roku, tak kapela kto.cz. Myslím si, že mají nějaký nový pěkný web, jako tak se hezky na ně můžete zorientovat a rovnou si tam i koupit lístky.
1: Tak to byla upoutávka na kamarády Táborových ohňů, na jejich blížící se koncert, samozřejmě i díky Kačce a také díky písnice, která dozněla před chvíličkou. Pavlína Jíšová, Adéla Bohadlo, Uvědomění. Tak to je název písničky, je občas důležité si uvědomit spoustu věcí a souvislostí, tak abychom potom z toho mohli nějakým způsobem vycházet, třeba i v rámci dnešního vysílání Country Radio.
0: Vladimíre, ty mluvíš, jako kdyby jsi si sám něco v poslední době uvědomil, ale to se mi nějak nezdá.
1: No, já jdu pomalu do sebe, totiž začínám si uvědomovat mnohé nedostatky a takové ty.
0: Ale
1: jako,
0: prosím tě, svěř se nám.
1: Otázkou je, zdali to k něčemu bude.
0: No tak ne,
1: já si to, dávám si to všechno teďka, tady si to sepisuju, podívej na papírek, tak je, teď jsem ho ztratil, tak budu muset začít znova.
0: Ještě by si to po sobě přečetl, nebo právě někdo jiný, tak uvidíme, co z toho nakonec vypadne, z toho Vladimíra jeho uvědomění. Vy si nic neuvědomujte, od toho tady máte nás, abyste věděli, jaký je den, kolik je hodin. Takže 15. září, ano. Úterý, 8 hodin a 6 minut.
1: No a Johana slaví svůj svátek.
0: Tak na ně nezapomenem, po 8:30 se k ním určitě dostaneme.
1: Hezké ráno.
2: Světlem tepla od kamen, maluju si na kámen, zajímavý rozhovor.

Byli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul, nejdřív jen s ním. A pak s ním

0: Pavel Bobek ve vysílání Country Rádia, víc všedních dnů než svátků, ano. Tak je to tak, prostě do práce někdo chodit musí, ovšem na druhou stranu jsou i tací, kteří pracují i o víkendech, takže tady se to vlastně stírá a pak si můžeme říct, že je to celkem jedno vlastně, že?
1: No, tak. Jo.
0: Dobře, jdeme na počasí. Dnes jsou po ránu mlhy, časté mlhy samozřejmě na území České republiky a teploty kolem 10. Přes den by se měly vyšplhat na 24. Máme něco nového ze silnic, Kačko?
1: Určitě. Brno, Praha, D1, klasika, 38. kilometr, tak tam nám začíná kolona, která jede až do omezení. No, jede. Řekněme, že poskakuje do omezení na 25. kilometru. Postojíte si tam nebo poskáčete si tam zhruba 35 minut.
0: Výborně. Teď už jdeme poskakovat s muzikou, čekají nás Eagles, moje oblíbená kapela Take It Easy, písnička, která nesmí chybět ani v našem vysílání v 8 hodin a 14 minut.
1: Dáme si i pořad pod lupou, už za malý okamžik odtajníme jméno toho, o kom bude řeč. Zhruba takový 2-3 minutky si o něm budeme povídat. Well,

0: pod lupou.
1: Dnes máme pod lupou Oldřicha Velena, rodným jménem Oldřicha Volka, českého filmového a televizního herce.
2: Televizním divákům i nám, posluchačům Country Rádia, je bezpochyby znám například z úspěšného televizního seriálu Slovácko sa nesúdí, natočeného podle stejnojmenné knihy Zdeňka Galušky, kde hrál hlavní roli, a to sice postavu Juraje Kláska, společně s populárním slovenským hercem Josefem Kronerem.
1: Jednalo se o velmi úspěšného herce, který za svůj život stvárnil bezmála 300 různých filmových rolí, převážně vedlejších, avšak výrazného a osobitého charakteru.
2: Už během 50. let byl obsazován do filmů, což ho nakonec přivedlo do Prahy a v roce 1962 se stal stálým členem hereckého souboru filmového studia Barrandov, kde působil až do odchodu do penze. Mezitím hrál také třeba v divadle Na zábradlí, kam byl angažován na žádost režiséra Jana Grossmana. No a ve filmech hrál téměř až do své smrti, což bylo v pokročilém věku.
1: Tak myslím, že si ho můžeme pamatovat nejenom třeba z vesničky mé střediskové, ano, ale třeba i ze slavností Sněženek.
2: No, já si ho pamatuju a vybavuju se na první dobrou z filmu, jak jim hodil do stroje, jak mu dovezli tu Tatrovku, že, tu Škodovku a dali to Luďku Vysobotovi, jak tam mají ty miminka. Tož naša firma Pertinax se vám omlouvá, tady došlo k nějaké
1: pěšky domů.
2: No, jak šli pěšky domů s těma taškama. Tak, Oldřich Velen, skvělý herec. Teď si dáme hubou z Jarního kurýra.
1: No, pokud si ho nemůžete vybavit, pokud si říkáte, jo, nic se něco říká, a honem si ho nemůžete vybavit, podívejte se na Facebook Country Radio, tam je jeho podobizna i s dalšími filmy, ve kterými hrál.
2: Naše firma Pertinax se vám omlouvá. Tuning.

0: planet burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Pojďme se podívat na silnice 3 minuty před 8:30. Jsou tady informace, které by se vám mohly hodit, zejména tedy pokud sedíte za volantem a nebo byste chtěli sedět na sedadlech ve vlaku. Jo? Tak vězte, že z Bechyně do Tábora se dneska vlakem určitě nesvezete. Tahle ta výluka potrvá až do 16.10. Jde o takovou dlouhodobější výluku. Stejně tak Merklín, Karlovy Vary, Kadeň, Prunéřov, Karan Předměstí nebo Bezdružice, Pňovany. To jsou další trasy, na kterých vlaky dneska rozhodně nepojedou. Co na silnicích? Dneska se můžete svést po jižní spojce v Praze, ovšem s takovým menším zádrhlem právě v tuto chvíli. Máme tam neprůjezdný střední jízdní pruh, srazily se tam 2 dodávky a osobák. Další informace je také z Pražského okruhu na sjezdu 76 ve směru na kolektor D1, 11. kilometr ve směru na Ostravu, nehoda 2 nákladních vozidel a v Brně se bouralo v ulici Veveří. Dávejte na to pozor, jezděte opatrně, bezpečně, další doprava zase ve 8:45 ve vysílání Country Rádia.
3: Country Rádio.
1: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
4: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 15. září nám přinese Honza Langer do studia písně Vabyho Daňka.
1: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Poslechněte si, co je nového. Exmluvčí prezidenta Jiří Ovčáček bude zápasit v ringu s bývalým politikem Miroslavem Sládkem. Ovčáček v duelu MMA nahradí někdejšího premiéra Paroubka, který účast po počátečním souhlasu odmítl. Evropská komise, která dál vidí u Andreje Babiše riziko střetu zájmů, nově vysvětlila proč. Problémem je především role jeho příbuzných ve svěřenském fondu. Škoda Auto eviduje přes 45 tisíc objednávek nových elektromobilů Epic a Peak. V Česku už má Peak 770 objednávek, zatímco celý srovnatelný segment letos prodal asi 600 vozů. Šéf aerolinky Ryanair varuje před výrazným zdražením letenek v Evropě. Pokud ceny ropy zůstanou vysoké i příští rok, mohou aerolinky promítnout dražší palivo do cen pro cestující. A ještě krátce počasí. Dnes se mohou nejprve objevit mlhy nebo nízká oblačnost, jinak slunečno a teploty 19 až 24. Poslouchali jste úterní krátké zprávy s Petrem Šimáčkem.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak milé Jolanky, dneska je to o vás a zase jenom o vás. Protože vy máte dneska svátek, je 15. září, tak jste se dočkali a dneska si můžete oslavovat svůj den a věřím, že ne sami, ale že se k vám přidají i vaši kamarádi, příbuzní a známí. Ženské křestní jméno je slovanského původu. Jolana je pravděpodobně východoslovanským překladem řeckého jména Helena a může pocházet i z maďarského slova Jolán, jo, což znamená dobrá, správná dívka, se kterou je pořád bžunda, legrace a zábava. Domácké podoby jsou Jolanka, Joluška, Jolinka, Joli, Jolán, Jolča, Joluše nebo Jolísek. Znáš nějakou Jolanu?
2: Znám jednu Jolanu, přeju všechno nejlepší a pak znám kytaru Jolana. To si myslím, nevím, jestli ještě dneska ta firma existuje, ale když jsem byl malej, tak byly elektrické kytary, my jsme je měli v kapele a to byla kytara Jolana. Červená, pěkná byla.
1: Já se vzpomínám, že Jolana byla i hlavní hrdinka jednoho krásného filmu, který mám strašně ráda. Už je takový dost starý, řekla bych, že z nějakého 80. možná 2. roku. Schválně, jestli víš, říkali jí tam Joli.
2: Nevím.
1: Holčině. Ona si tam půjčila boty, v šatně,
2: jo,
1: ve škole.
2: Jo, bota jménem Melichár, no. Regina Řandová, ano, kámoška,
1: bota
2: jasně.
1: Bota jménem Melichár, ano. Tak to byla Joli, to prostě, pamatuju, tak to tam má dneska taky svátek, jo, tak dneska si můžete tenhle ten film pustit, pokud ho máte doma. No,
2: takže Regino, byť se jmenuje jinak, tak přijeme z Country Radio všechno nejlepší. V kalendáři je také jméno Melisa. Je to jméno řeckého původu, znamená včela. Byla to původně, ano, bylo to jméno nymfy, která se starala o mladého dia. Další podobou jména je Melita, no a je též latinské označení také pro meduňku lékařskou z čeledi. Huchavkovitých domácí podoby se mi líbí, k Melise Melka, Meliska, Lisa, Melinka anebo Meluška.
1: Tak jestli nějakou Melisu znáte, tak dneska si myslím, že by se hodilo dát jí nějaký pěkný meduňkový čaj, nějakém pěkném balení, jo, a přidat k tomu tady ten příběh, o kterém tady Vládě mluvil, to si myslím, že možná třeba ani Melisy o sobě nevědí.
2: No, je to zajímavé. Co je ještě podstatné, že dnes máme v kalendáři světový den Ukliďme svět. V České republice si akci Ukliďme svět vzal pod patronát Český svaz ochránců přírody, no a poprvé se uklízelo tedy takhle oficiálně v roce 1993.
1: Já teda doufám, že ne naposledy a že tenkrát to nebylo poprvé. Tenkrát to bylo oficiálně poprvé, jo, co se uklízelo, ale bohužel, protože je stále dost nepořádných lidí, že, tak je pořád co uklízet.
2: Tak buďme pořádní a nemusíme potom uklízet po sobě a po ostatních.
1: Vláďo, zapni si tu košili, buď trošku pořádný.
2: Jo, tak jo, Blanka Šrumová, Dík velký Praha západ. We'll be right back.

0: Ty teploty se drží stále teda docela nízko a prostě od rána se příliš nehýbou. Ty teploty se v tuto chvíli stále pohybují kolem 10-11 stupňů Celsia, ale jak nám meteorologové přislíbili, mělo by být až 22 a slunečno dneska.
1: Tak necháme se překvapit, bylo by to samozřejmě milé. Méně milé je to na silnicích, konkrétně na D1. Dávejte si dobrý pozor. Z Brna do Prahy z 36. kilometru za sjezdem na Divišově nesouvislá kolona, a to až k 25. kilometru. Zdržíte se zhruba půl hodiny.
0: No tak to je samozřejmě situace, která už taky přetrvává nějakou dobu, tak ano. S tím asi počítáte, pakliže jste na cestě. Aby jsme vám tu dobu, kterou trávíte třeba v autě nebo nějakou nepěknou činností, trošku zpříjemnili, tak pro vás budeme mít jednak Alabamu a za chvilku taky soutěž, která se jmenuje Dospíváš to s otazníkem. To bude otázka na vás a samozřejmě, jestli chcete dospívávat, 210 323 333 je telefon k nám do studia.
1: Tak, tolik vyčerpávající informace pro nejbližší chvíle, no a teď už jdeme na ty kluky alabamský.

0: Dospíváš to?
1: Tak se jdeme na to podívat. Jestli pak na lince máme nějakého zpěváka? Máme tam zpěváka?
2: Já věřím, že ano.
1: Máme tam zpěváka. Halo, halo, dobré ráno.
3: Dobrý den. Dobrý den.
1: Jste zpěvák?
3: No, jde amatér.
2: No to nevadí, ale už ten hlas řekněte, je takový zpěvný.
1: Přesně, řekněte, že jste zpěvák, jo, protože to my potřebujeme slyšet. Takže jste?
3: No, tak jo, naučíte mě lhát, jsem zpěvák, profesionál, živím se tím, no.
1: Ježiš, ale no to ale zase my profesionál nechceme, tak to se nezlobte.
3: Ne, no tak jo, tak pardon.
2: Ne, vy jste chtěl udělat radost, jasně.
1: Jste skvělej, tak my už vám dáme cenu asi teďka dopředu, ale takhle, my tady pro vás máme jednu písničku, kterou bychom si teda přáli, abyste zvládnul dospívat a my věříme, že to zvládnete, jste jako velmi dobře naladěn. Myslím.
3: Už si odkašlávám, no.
1: Přesně, odkašlejte si, udělejte. Takhle.
3: No tak to nevím, to
1: zkuste,
3: radši ne.
1: Zkuste, pojďte.
3: Jako.
1: Vidíte, a vidíte, se normálně nestyďte, já taky udělám.
3: Nestydím.
2: Máte u nás klíčenku. Ne, dobrý.
3: Klíčenku, dobrý, výborně. Margotku mám rád.
2: Ne, klíčenku jsem říkal.
3: Jo, klíčenku, no. Já klíčenku.
2: Já v té klíčence bude tyčinka, takže to nějak to skloubíme dohromady.
1: Vládě vám nějakou uháčku jeho, nebo vyšije, on to strašně rád vyšívá.
2: Jo, tak jdeme na to.
1: Helejte, máme připravenou píseň, na vás, abyste jí dospíval, my držíme palce a samozřejmě jsme připraveni v záloze vám když tak pomoct, jo?
3: Výborně, děkuju.
2: To nechtějte, ale.
1: Rozespíván jste, naladěn taky, tak no. Připravte, jdeme na to.

0: co mě čeká.
1: A nemine. Bravo.
2: A vás nemine cena, protože to bylo super.
1: Ježíši Vládě, už jde koupit tu Margotku, co máte rád. Jako,
0: no, výborně,
1: a už
0: počkám,
1: pomaličku
0: no.
1: Vyšívá, jo. Křížkové, on umí jenom křížkovej stech a ještě blbě, tak ale...
2: To
0: počkejte, to křížkovej stech není vyšívání, nebo je?
1: No je,
2: no, jasně.
1: No, samozřejmě,
0: tak jo,
1: dobrý.
0: Že
1: jo.
0: Tak jo.
2: To jako když jedete do lázní na křížek, že jo?
0: Jo, takhle.
1: Vláďo, můžeš to splácat, pan to nepozná.
2: Hromada uzlu. Tak jo, teď si pustíme Karla Kryla, písničku celou.
0: Celýho a pořádně, jasně.
2: No, jasně.
1: No, vy jste byl skvělej, hlejte, jako šlo vám to parádně, já myslím, že jste teda jako profesionální zpěvák, my si vás ještě dohledáme.
2: Určitě.
0: Jo, tak to se nahledáte.
2: Příště se přihlásit do Talentu Country Rádia.
0: Jo.
1: Tak gratulujeme, vyhráváte od nás cenu a tady už je Karel Kryl, originál.
0: Mějte se.
1: Anděl.
2: I vy, ať se daří.
1: Naslyšenou.
0: Díky.

0: Country počasí.
1: Dnes se mohou nejprve objevit mlhy nebo nízká oblačnost, jinak slunečno a teploty 19 až 24, na horách 16 stupňů.

0: back to me.
1: Začíná úterý v Tandemu, teď po 9. hodině, tak myslím si, že jasným dokladem bylo toho ty dvě písničky, které právě teďka odehrály. Jeden originál a jeden cover.
2: No, ten cover se postaral Karel Kahovec a o ten originál Johnny Horton.
1: No, Whispering Pines ve vysílání Country Rádia, to byla ta originální verze. Možná, že jste ani netušili, že vlastně Karel Kahovec a Country Beat Jiřího Brabce Háj modřínu takhle jako přespívali vlastně, že to nebyla jejich originální práce.
2: A udělali to hezky samozřejmě, ať už originál nebo cover, obě dvě verze stály za to. Úterý v Tandemu je o tom, že hrajeme vždycky jednoho interpreta, dvě písně od něj a to nebude ani výjimka toho dnešního 15. zářijového dne.
1: Pokračujeme s Michalem Tučným a nebo taky s Tony Jochem. To si hodně užijete. Čeká nás písnička třeba Racek nebo V náručí. My vám přejeme příjemné už dopoledne úterý, kdy svůj svátek slaví všechny Jolanky. Zdraví vás Kačka s Vláďou. No a slibujeme pro tuto hodinu ranní otazník. Téma, které se bude dotýkat úplně všech, protože úplně všichni totiž měli v rodině nebo mají v rodině jednoho člověka, o kterém bude řeč.
2: Koukám, jak celá země vstává, a pak, když si ještě pospáváte, tak je to písnička určená samozřejmě pro vás. O tu se postará Michal Tučný, to by bylo špatný, že?
1: Ale tak to je velká paráda. V úterý po 9. ještě ležet jako v postýlce, pěkně si zívat, to se pěkně jako protahovat a říkat si, já si vstanu, až budu chtít.
2: Ach jo, to je sen.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak dostáváme se k takovým rodinným tématům, ano, my zde mnohokrát řešíme samozřejmě školu, to je aktuálně začátkem září, ti prvňáci a podobně, pak řešíme otcovství, pak řešíme...
2: Očí otcovství řešíme, tvoje.
1: Co? Já jsem se obecně, jako bavíme se třeba o dětech tady, my s Kačenkou hodně probíráme naše ratolesti a kolikrát jako se dovídáme vzájemně.
2: Ne, tak moc, to vás asi nezajímá.
1: No a ten nepořádek za postelí a tak.
2: Ale,
1: jo,
2: to, jsou, ale no, to taková klasika, to se dá stáhnout všeobecně podle mě na všechny děti. Jako.
1: Jasně, já jsem to nemyslel, samozřejmě konkrétně je to takový jako fenomen, že ty děti jsou prostě nepořádné, ale rodiče vám do vínku mnohé dali, když jste se narodili a když jste s nimi žili a vychovávali vás. A to bude právě téma toho dnešního ranního otazníku.
2: My tady pro vás máme totiž jednu takovou zásadní otázku a tentokrát se bude týkat konkrétního člena rodiny. Jo? Většinou, dost často se bavíme třeba o těch babičkách, dědečcích, že jo? Protože to jsou jako členové rodiny, kteří mají většinou jako čas, více času na ty ratolesti, tak se jim víc věnují, trávíte u nich třeba prázdniny a tak. Ale dneska se budeme věnovat tatínkům. Helejte, a víte proč? Nás by totiž dneska zajímalo, co nejdůležitějšího pro vás udělal váš otec nebo tatínek, jak jim říkáte, to je úplně jedno. Ať už k ní máte jakýkoliv vztah, věříme, že nějaký třeba vřelý. Protože myslím si, že ten tatínek hraje důležitou roli v té rodině.
1: Jo? Ano.
2: A myslím si, že je moc hezké, když se třeba s nějakým tatínkem, který jako to bere velmi zodpovědně, to, co s tím setkáte. Já mám takovou jednu příhodu. Byla jsem asi možná je to tak 14 dnů, byla jsem v obchodě, nakupovala jsem nějaké oblečení, teď vlezeš do té kabinky, že jo, a teď se pomalu začínáš slékat a slyšíš takový jako velmi, já mám taky jako řekla bych, že docela vytříbený sluch, že slyším i trávu růst.
1: Yes.
2: Přesně tak. A takový prostě velmi příjemný projev, jo, vedle z té kabinky a tatínek tam vyprávěl nějaký příběh. A teď před mojí kabinkou čekala moje dcera, a teď já jsem takhle vykoukla a teď říkám, slyšíš to? A teď na ní jako ukazuje, ona jako, že jo, pokyvuje. A před tou jeho kabinkou stála jeho dcerka, které mohlo být tak 8 let. A on jí přes tu kabinku vyprávěl příběh, protože on si zkoušel nějaké oblečení. A aby se to jeho dítko nenudilo před tou kabinkou, tak jí vyprávěl smyšlený příběh, ale tak krásný. A jak to prožíval, víš, a ty tam dával ty důrazy. Já jsem si chtěla zkoušet a zkoušet oblečení, abych slyšela, jak příběh dopadl.
1: No, abych to ještě doplnila, uvedla na správnou míru, toto se stalo zhruba před rokem a půl a od té doby do pravidelné kabinky Kačka chodí a doufá, že onen tatínek s tou osmiletou dcerkou se tam objeví, aby si poslechla jiné příběhy.
2: On, v té další kabince byla zase maminka, víš, takže tam by to vůbec jako neprobíhalo až tak, jak ano, si myslíš ty. Ale bylo to hrozně hezké, tak si myslím, že ten své dcerce předává něco moc pěkného, z čeho, na co bude podle mě jako navždycky vzpomínat.
1: Tak, co nejdůležitějšího pro vás v životě udělal váš tatínek? To je téma dnešního ranního otazníku.
2: Třeba vám vyprávěl taky nějaké pěkné příběhy, tak nám o tom dejte vědět.
1: Teda. Z toho děti měly osypky.
2: Tak to se za chvíli povíme.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak se mrkneme na dopravu a taky se podíváme, kde pak nám dneska nejezdí vláčky, protože těch míst je hnedka celá řada. Tak se podíváme třeba na trasu Čížkovice-Libochovice. Jezdí, nejezdí, no nejezdí. Až do 17. září tam vlaky jezdit nebudou, stejně jako na trase Prostějov Nezamyslice. Jsou to ale takové ty kratší polodenní vlakové výluky, takže dneska, zítra, pozítří a pak už to zase všechno pofrčí. Bez Družice Pňovany, Kadaň Prunéřov, Kadaň Předměstí nebo Karlovy Vary, Dolní Karlovy Vary, tak to jsou už ale dlouhodobější vlakové výluky, které nás budou trošku zlobit ještě zhruba měsíc. Na Country Radio se teď také dozvíte, jak to vypadá na silnicích. V Praze se bouralo na Plzeňské, tak to je velká komplikace, protože tam máme v sobě osobní vůz a tramvaj, takže to znamená, že tramvaje nejezdí, osobáky se zdržují a to je teda velká šlamastika. S tím počítejte, že tady jen tak neprojedete. V Brně se bouralo v ulici Merhautová a také Nezamyslová a ještě se vrátí do Prahy na Strakonickou, protože i tam máme kolizi a tady tentokrát dva osobní vozy v sobě. Doprava za námi, tak si dáme dvakrát tech smeni, protože máme úterý v tandemu.
0: Country Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo k ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.

harmonika tesnou píseň zpívá do přísvitu hvězd. Jak ta píseň zní, mnohý z nich to ví.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak se jdeme podívat na ty taťuldy.
2: Ano, ano, řeč bude o tatíncích a v každému z nás určitě tatínek dal do vínku nějaké věci, které jsme si odnesli do budoucího života. Takže my se vás dneska ptáme, co vám váš tatínek do života dal?
1: No, co nejdůležitějšího pro vás udělal váš tatínek? Vládě to trochu přeformuloval, ale vlastně to gro asi zůstává jakoby stejné. Takže jak důležitý pro vás byl a co pro vás vlastně v životě udělal?
2: Napsal nám Ivan moc hezký příspěvek. Dobré ráno, Kačko a Vladimíre. Na mého tátu vzpomínám velmi často a velmi rád. Odešel z tohoto světa v požehnaném věku 92 let, ale jak říkal Jan Werich, patřil mezi lidi, kteří kdyby tady byli ještě 200 let, tak nám mají pořád co předat. Byl hodně sečtělý a nesmírně manuálně šikovný. Uměl velmi dobře jednat s lidmi a uměl řešit konflikty. Toto všechno se mě snažil předat a já se snažil to převzít. Jediné, co se mu nepodařilo, tak to byla jeho 100% pořádku milovnost a smysl prostě pro stabilitu ve všem. Tam jsem zcela mimo mísu, přiznal se Ivan.
1: Milan napsal, když pro mě jako malého kluka postavil 2metrového větroně a dal mu název Dana. Jen nechápu, jak už tenkrát mohl tušit jméno mé budoucí manželky, se kterou jsem dodnes šťastně ženatý. Takhle, on vám ji vlastně jakoby trošku předvybral, jo?
2: Ano,
1: trošku
2: ano,
1: vás
2: ano.
1: Nasměroval. Bylo to takové to, jak to máte někde vzadu v té hlavě schované, že si jako podvědomně hledáte nějakou Danu, jo? Tak to vám tatínek vsadil.
2: No, já v tom vidím trošku takový jako příběh, že jestli to byl 2metrový větroň a teď jako brázdil někde tu promodralou oblohu někde na louce a šla kolem zrovna nějaká dívka a říkala, Ježkovi, zraky, ten větroň se jmenuje stejně jako já, Dana. A ten dotyčný chlapec řekl, tak, vy jste moje osudová dívka, protože jste stejně krásná jako můj větroň a vás si vemu. A
1: takhle to už byl takový fantasmagorický příběh, trošku Vladimíre, jako to už, tak jsi se dostal tady jako do velkých výšin.
2: Tak výšiny samozřejmě s tím větroněm úzce souvisí, blbý je, že se dostal do nějaké spirály, už ho nikdy asi neviděl. Radek nám napsal, a tohle bych zvolil jako vítězný.
1: Ale prosím tě, už tak rychle?
2: No, už tak rychle, proč ne?
1: No tak jo, no tak šup.
2: Můj tatínek byl velmi přísný, píše Radek. Strašně mě to štvalo, ale s odstupem času mu musím a hlavně chci dát za pravdu. Naučil mě řádu, bez kterého by ze mě prostě byl flink a ten řád se mi vyplatil i v zaměstnání. Jsem totiž strojvůdce.
1: Ale no
2: tam
1: tak
2: je
1: tam.
2: Potřeba, hlavně no, tak ty tam jízdní řády třeba.
1: Já jsem to chtěla říct, tam přesně hlavně podle těch jízdních řádů musíte jezdit, jako a jestli ne, tak ty. No tak paráda, hezké. Hezké, tak jsme rádi, že vás tatínci takhle inspirovali, že jste měli správné tatínky a klidně nám ještě napište, co nejdůležitějšího pro vás udělal ten váš tatínek. Ať už třeba už není mezi námi a nebo je, tak určitě ve vás zanechal nějakou
2: stopu.
1: Jako hlubokou stopu. Tak nám o ní dejte vědět třeba na Facebooku Country Rádia. My se k tématu určitě zítra zase vrátíme.
2: Teď už další tandem. Hezký poslech přeje Kačka a Vláďa.
1: Tady je Waylon Jennings, hnedle dvakrát v našem vysílání.

život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu či hopem, vždycky chcem být jednička.

0: mužský svět. To byl Miroslav Donutil. Tak čeká nás ještě jednou, ale my se mezi těmi dvěmi písničkami s váma rozloučíme a budeme se těšit zase zítra.
1: No, ale my se nebudeme loučit nějak velkolepě. My spíš přivítáme Milana, který tady bude s vámi po 10. hodině. Tak hezký den.

0: Country počasí.
1: Dnes se mohou nejprve objevit mlhy nebo nízká oblačnost, jinak slunečno a teploty 19 až 24, na horách 16 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké úterý vám přeje Petr Šimáček. Kontaminovanou půdu u Zhůří na Klatovsku bude sanovat armáda. Podle premiéra Babiše má k zásahu vhodnou chemickou jednotku. Zakázku tak bez výběrového řízení nedostane sanační firma Dekonta, kde má podíl kandidátka na pražskou primátorku Sovová. Ne všechny druhy slaniny jsou stejně nezdravé, výrazně se liší hlavně obsahem soli a nasycených tuků. Dva plátky některých výrobků ale pokryjí více než 40% doporučeného denního maxima soli a přes pětinu limitu nasycených tuků pro ženy. Máme prý vybírat libovější varianty, zdravou slaninu ale v obchodech nenajdeme. Poslední 3 kilometry dálnice D11 si projedeme už koncem listopadu.
2: Stavba celého úseku komunikace z Trutnova na hranici s Polskem měří 21 kilometrů a začala v říjnu před 3 lety. Její součástí je kromě mostních objektů 13 mostů přes údolí a 3 mimoúrovňové křižovatky i řada protihlukových stěn. Luboš Dvořák, Trutnovsko.
1: Sportovní centrum Dubina v Ostravě jihu se po více než dvouleté rekonstrukci znovu otevřelo. Přestavba za téměř 215 milionů korun přinesla větší sportovní plochu, nové šatny, vzduchotechniku a další zázemí. Hala bude sloužit florbalistům, sportovním klubům, školám i veřejnosti.
0: Sport.
1: Český fotbalový brankář Lukáš Horníček poprvé v anglické lize prohrál s Newcastlem, který podlehl Leedsu 1-4. Soupeř Slavie v lize mistrů Villarreal doma nestačil na Betis 1-2. V Itálii zůstávají po fotbalovém večeru 100% Inter Milan i AS Řím. Basketbalisté Opavy přišli hned v prvním zápase kvalifikace ligy mistrů o šanci na postup. Dzíky Varšava podlehli 99-116 a čeká je evropský pohár FIBA. Z redakce zpravodajství vám přejeme, ať úterý 15. září prožijete podle představ.
0: Country Radio.

Krásné dopoledne i klidné úterý vám teď už po 10. hodině přeje Milan Schmidt, posloucháte Country Radio a poslouchat budete dvě písně od jednoho interpreta, protože je tady úterý v tandemu. Tak to bude dnes celý den, ovšem nebudou chybět ani covery a originály, jako v tomto případě Mirek Hoffman, Bílá kytka a Flatten Scruggs, You Are My Flower. To byl tedy úvod do této hodinky, ve které nás čeká kromě jiného také tulácká stezka. No a z té muziky z těch dvojic pak písničko Dva by o Daňka, nebo třeba Kamelotu, a nebo třeba Brontosauru, tak hezký poslech. Thank you.

0: Rokem Country Rádia.
1: Čas letí, opravdu velmi rychle utíká, takže se nám blíží zase už další vystoupení skupiny Pacifik v Malostranské besedě a více nám o tom poví Martina. Ahoj Martino.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak prosím tě, kdy to je a o co půjde, kdo bude hostem a tak dále, však už to znáš.
2: No, prosím tě, je to 30. září, v Malostranské besedě samozřejmě, čas je pořád stejný, ve 20 hodin začínáme.
1: Ano.
2: A jako host tentokrát bude brněnský Sichravo, což je vlastně, zpívají, hrajou písničky Vaby Rivoli, takže ano. By mohlo být hezký večer. No a moc se těšíme, protože sezóna festivalu u konce skoro a
1: jasně.
2: Tak se zase přesouváme pod střechu.
1: Pod střechu do sálu, ale v Malostranské besedě je to vždycky velká pohoda a jak říkáš Sichravo, to bude paráda, protože Laďa Chromeček a ta parta hrajou opravdu skvěle, takže je se na co těšit. Jinak co nového v Pacifiku? Asi nic momentálně, díky bohu.
2: No, nová jsem stále já teda.
1: Jasně.
2: Takže stále něco nového. Ale jinak léto jsme si užili báječně a vlastně teď, když ještě můžu, tak jako už vlastně se prodávají lístky do Gongu na vánoční koncert, který máme 13. prosince. Už nějaký lístky jsou tam prodaný, ale ještě tam něco zbývá, takže kdo by chtěl přijít. No, je to teda, Vánoce se blíží pomalu.
1: No, to vypadá, že je to daleko, ale ono to zase tak daleko není. No, ale dobře, tak na vánoční koncert Pacifiku určitě ještě pozveme do Gongu. Teď je tedy jisté, že 30. září ve 20 hodin můžeme vidět Pacifik na pravidelném potlachu v Malostranské besedě, kde jako hostem budou...
2: Skupina Sichravo z Brna.
1: Jasně. Děkujeme za pozvánku, Marti, zdravíme kapelu, měj se hezky, ahoj.
2: Já taky moc děkuju a všechny zdravím. Ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Je tady čas na dopravní informace, 10 hodin 30 minut. Moravský Beroun a Rýmařov Bruntál, Frýdlant nad Ostravicí Ostravice, Prostějov Nezamyslice, Čížkovice Libochovice, Vrané nad Vltavou Týnec nad Sázavou a Nová Role Chodov. To jsou místa, kde budete přesedat dnes na autobusy v rámci polodenních výluk. Na dálnici D10 mezi 54. a 53. kilometrem ve směru na Prahu dávejte pozor, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, leží tam nějaký hranol na vozovce. Když se pro vás dívám na dálnici D2, tak tady svítí nějaké nebezpečí a sice mezi 8. a 0. respektive 1. kilometrem ve směru na Brno se tvoří kolona vozidel. Počítejte s větším zdržením. Ještě jedno varování na 27. kilometru ve směru na Slovensko stojí porouchané vozidlo, tak ho objíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Tempské tamtamy na Country Radio.
3: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 15. září nám přinese Honza Langer do studia písně Vabyho Daňka.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Pěkně zdravím všechny posluchače a tuláky. Dnes se společně podíváme na umělý vodní tunel, kterým protéká řeka Ploučnice. Průrva Ploučnice, zvaná též Pekelný jícen, Hromová rána či Čertova díra, se nachází v okrese Česká Lípa mezi Stráží pod Ralskem a Novinami pod Ralskem. Říčka, která přitéká od Stráže mezi Loukami, tam vtéká do soutěsky mezi strmými pískovcovými stěnami. Asi po 50 metrech se stáčí vpravo a vtéká do prvního tunelu dlouhého necelých 13 metrů. Poté se asi na 10 metrů vynoří na povrch v rokli a pokračuje druhou 41 metrů dlouhou chodbou. Tunely byly zhotoveny ručně, krumpáčem a mají výšku i šířku zhruba 3 až 4 metry. Ve stěnách jsou patrné otvory sloužící k zapuštění 5 dřevěných jezů a uzávěr. Na konci padá voda asi metrovým stupněm do tůně pod skalní stěnou. No a jak tato atrakce vznikla? Pravděpodobně v 16. století měla být postavena vodní nádrž sloužící k pohonu železného hamru v Novinách pod Ralskem. Koryto Ploučnice tak bylo přehrazeno hrází a řeka byla svedena do rozšířené skalní rokle zvané Pekelný jícen. Tunel skalním masivem byl proražen primitivním způsobem, jak již bylo řečeno, jen krumpáči a lopatami. Okolní skály tvořené pískovci ale špatně zadržují vodu, proto se nádrž nikdy nenaplnila. Vodu do hamru tak museli přivádět náhonem od stráže. Z hamru se nedochovalo nic. Na jeho místě pak stávala budova mechanické přádelny, ale ani ta již neexistuje. Místo je známé mezi vodáky, kterým splouvání Ploučnice zpestřuje. Průrvu turisté najdou snadno. Z červeně značené trasy vedoucí od stráže na vrchol hory Ralsko a dále do Mimoně. Lokalitu často využívají i filmaři. Průrva Ploučnice byla v roce 1997 prohlášena Ministerstvem kultury České republiky za kulturní památku. Další informace o průrvě Ploučnice najdete například na Wikipedii. tulak@countryradio.cz, tak tam nám můžete posílat i vy svoje tipy na výlety. Loučí se s vámi Vít Pěkný.

0: Country počasí.
1: Dnes se mohou nejprve objevit mlhy nebo nízká oblačnost, jinak slunečno a teploty 19 až 24, na horách 16 stupňů.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura@venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
6: Láska má, je láska tvá.
7: Vážení posluchači Country Rádia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád. Potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80 na krku.
8: A svítí na tvou lásku nepěnou.
0: S námi nikdo nikdy není sám.
9: Každý, kdo patříš mezi nám,
10: mlčel a hrál.
0: Velký nebo malý,
10: malý přítel z města N.
9: Kam tak spěcháš, trepe kamaráde, kam?
0: Tak pojďme to dát dohromady.
9: Ven, když smím pár přátel mít.
0: Na Country Rádiu.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Meziměsto křtí album, které se jmenuje Pramen, co neuteče. V pondělí 21. září se sejdeme v Malostranské besedě. Folková kapela Meziměsto se na vás těší. Nové struny vystoupí na domovské scéně u Vodárny v pátek 18. září od 20 hodin. Čeká nás večer trampských a swingových písní a zazní také skladby z připravovaného alba. Skupina Doforoty vystoupí v Malešické tvrzi ve čtvrtek 17. září od 18 hodin. Malešickou tvrz najdete na Praze 10. Petr Kocman s doprovodnou kapelou vystoupí na akci Teplicko a Držpašská 33. Je to už 37. ročník proslulého pochodu po známých skalách, který se koná od roku 1977. A to v sobotu 19. září od 16 hodin v Teplici nad Metují. Country Radio.

Tak hezký valčíček v podání Kennyho Rogerse, myslím, že tohle tempo patří k našemu žánru, takže určitě možná dokonce i v téhleté hodině ještě nějaký další uslyšíme, ale jisté je, že k našemu žánru patří také láska k přírodě a ke zdravému pohybu a o tom bude Kukátko Country Rádia, protože Petr Teringl má i na tento týden nějakou pozvánku pro všechny, kteří se rádi prochází s klubem českých turistů. Budu mít pro vás nějakou pozvánku i já, no a potom ty dvojice písní Jarda Samson Lenk nebo třeba Temi Vajnet a nebo Michal Tučný, takže příjemný poslech vám přeji a už teď Michal Tučný, starýho psa novým kouskům nenaučíš, no to je pravda.

0: Radkem Country Rádia.
1: Je tady další pozvánka na procházku s klubem českých turistů. Petr Teringl z pražského klubu českých turistů nám řekne, kam můžeme vyrazit tentokrát. Dobrý den, Petře.
2: Dobrý den.
1: Tak jak to vidíte?
2: No, podvečerní procházky Prahou pokračují ve čtvrtek 17. září pochodem, který se jmenuje Novinky a zajímavosti Prahy. Mm-hmm. Ten pochod startuje na náměstí Jiřího z Poděbrad, tradičně mezi 4. a 6. Vede přes Žižkov a Karlín do Holešovic. Mm-hmm. A patří mezi tematické pochody, o kterých už jsem několikrát říkal. Tentokrát je to s tématem osobnosti a připomíná osobnost Nikolase Wintona. Mm-hmm. Tematické pochody jsou vybrané pochody Prahou turistickou, no a kdo získá razítka všech 11 témat, dostane na konci ročníku dárek. Já už vím jaký, ale zatím to neprozradím.
1: Ano.
2: No a protože do konce ročníku bude ještě 25 pochodů, takže na všechna témata z těch 11 ještě dojde.
1: Jasně, takže pojďme závěrem ještě pro ty, kteří přišli trochu později, zopakovat, jak tentokrát, tento týden, v kolik hodin, kde?
2: Turistický pochod Novinky a zajímavosti Prahy ve čtvrtek 17. září, start na náměstí Jiřího z Poděbrad od 4 do 6 odpoledne.
1: Petře, děkujeme za pozvánku, mějte se krásně a těším se příští týden, naslyšenou.
2: Naschledanou.

vyhrávají, šílí a rozum nemají. A v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášků, kde léčí čest.

jak si přeje tisíc mladíků. Bláznivý sny, když padá hvězda, já připojil se k stovce básníků a přání se mi velký nezdá. Třeba, aby spadl zrovna dům, kam dáš a stěhuje se zítra. Je to však

0: láska nemá se brát hopem.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Jsou tady dopravní informace, pozor na trati 148 Cheb, hranice v Čechách až a tak dále. V úseku až město se řeší následky srážky vlaku s automobilem. Provoz je tam tedy přerušen a je zavedena náhradní autobusová doprava. Mám tady zprávy i z dálnic, a sice dvě havárie. Na D0 na 76,5 km ve směru k D1 se srazila dvě nákladní vozidla, počítejte s tím. Na D10 na 54. až 53. km ve směru na Prahu jsou také dvě havarovaná vozidla, jezdní pravý jízdní pruh. V tomto případě je to dodávka s nákladňákem. Šťastnou cestu přejeme.
3: Country Radio.
4: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Radio. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz.
1: Country Radio.
5: Ashley.

0: Tak tohle byl další tandem, tentokrát Věra Martinová, Dál jen vyjdi a taky Všechno má své meze, zase jedna píseň více hraná, druhá méně hraná, to je jedna výhoda dnešního dne, tedy úterý v tandemu, a druhou výhodou může být to, že se příliš nemluví. I tak vám ale nějaké informace říci musím, například to, že zítra už bude středa, to znamená, že zlomíme pracovní týden do druhé poloviny, což může být pro někoho určitě takovým tématem k lepší náladě. Ovšem my na vaší dobré náladě začneme pracovat už brzy ráno, a to v 6 hodin, protože naše ranní dvojice pro vás má zase pestrý program.
1: Zdravím vás, milí posluchači Country Rádia. Už zítra se na vás s Kačkou opět těšíme úderem 6. A věřte, že to bude velmi zajímavé, protože právě toho zítřejšího dne v roce 1966 se v českém rádiu poprvé objevila zpráva o Járovi Cimrmanovi. Jak to v těch začátcích vlastně všechno bylo a kdy Cimrman byl doslova fenoménem, řekneme si právě již zítra. No a povídat si budeme i o Stanislavu Hloškovi. Jak to vlastně bylo s jeho hudební kariérou? No a samozřejmě nezapomeneme ani na oslavenkyně. Těmi oslavenkyněmi jsou Ludmily, takže pokud nějakou Ludmilu v okolí máte, už teď můžete myslet na to, jak jim dáte pěkný dárek. Třeba jim pošlete rovnou v našem vysílání zítra nějakou pěknou muziku, o kterou rozhodně nebude nouze. Tak zítra úderem 6. se těší Kačka a Vláďa.

0: Úterní dopoledne máme za sebou, je před námi 12. hodina, tedy další zprávy Country Rádia, také předpověď počasí a pak začíná polední menu, které dnes nebude ryze českou záležitostí, musí tam být ta cover verze a originál, takže trošku zahraničního zpěvu tam také zazní, ale jinak tam bude i ta soutěž, na kterou jste zvyklí, to znamená, že tandemy přerušíme rovnou triem písniček, které spolu budou mít také něco společného a konkrétně budou ukrývat společné tajemství. K tomu se ovšem dostaneme až po 12. Nicméně, pokud už teď obědváte, tak vám přeji dobrou chuť.
1: Country počasí.
2: Dnes dále slunečno s teplotami 19 až 24. Zítra nejteplejší den týdne, ale odpoledne ošklivo. Nejprve polojasno až oblačno, ráno opět ojediněle mlhy. Během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne na většině území zaprší, lokálně i bouřky. Na východě srážky až večer, teploty 21 až 26.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké 15. září 2026. Plyn a elektřina na světových burzách výrazně zdražily a růst cen se už promítá do českých ceníků. Například ČES zvedl ceny některých produktů a domácnosti tak mohou zaplatit až o několik tisíc ročně navíc. Odborníci kvůli nejisté situaci doporučují zvážit fixaci cen na 2 až 3 roky. Vietnamovou svatbou Donalda Trumpa juniora na Bahamách tajně financoval ruský oligarcha Umar Kremlev, blízký ruskému prezidentu Putinovi. Za svatbu na soukromém ostrově zaplatil částkou v řádu stovek tisíc dolarů. Štáb Netflixu se při natáčení seriálu podle knihy Dana Browna přesouvá z centra Prahy na Letnou. Točit bude už zítra u letenského zámečku, v dalších termínech přijdou na řadu vodní nádrže a pavilon Expo 58. Chystají se dočasné uzávěry některých cest v letenských sadech. Olomouc má mezi 10 finalisty celorepublikové soutěže Brownfield roku, proměnu bývalé výměníkové stanice v Trnkově ulici. Dnes je tam pobočka knihovny a komunitní centrum. Výsledky soutěže budeme znát 14. října v Jindřichově Hradci.
0: Sport.
1: Startuje nový ročník hokejové extraligy, na první zápas zve Petr Plintovič.
2: Hokejoví fanoušci se dočkali, nová sezona Tipsport extraligy je tady a dnes je na programu úvodní zápas prvního kola. Karlovarská Energie v něm od 18 hodin vyzve na domácím ledě Třinecké Oceláře. Dalších 6 zápasů se hraje zítra.
1: Hokejisté Sparty mimochodem vstoupí do sezony bez kanadského obránce Irvinga. 30-letý hráč v pražském klubu strávil 3 sezony a předminulý ročník zakončil s rekordními 21 góly v základní části. To byly úterní zprávy a Petr Šimáček.
0: Country Radio.

Úterý v tandemu. První dvojice v každé hodině je vždy ve znamení české verze známého hitu a jeho originálu. Tak příjemný poslech. Country.

Tak tohle byla Lynn Anderson a my si dáme teď takovou tu změnu, kterou jsem sliboval, a sice dvě písně, které posloucháme celý den v tandemu, teď nahradí tři písně, které posloucháme v poledním menu pravidelně. Zpívat budou Bobři, Honza Vyčítal a Tomáš Procházka s banjo bandem Ivana Mládka a vy byste měli najít společné téma těch písní. Já už podle názvu vidím asi, co by to mohlo být, a mám to i potvrzeno tím, že vidím napsanou tajenku, no ale pro vás je to trošku složitější, nevidíte ani názvy, ani tajenku, ale i tak si myslím, že se v tom zorientujete krásně. Ten, kdo se zorientuje nejlépe a nejrychleji a po třetí písničce zavolá na 210 323 333, ten se opět může těšit na cedulku na plot o tom, že hlídá Country Pes. Tak se pojďme bavit a užívat si polední menu včetně soutěže.

0: Tak dozněla třetí soutěžní píseň. Doufám, že jste se v tom zorientovali. Připouštím, že ta druhá písnička mohla být lehonce zavádějící, ale kdo bude chtít, tak to tam najde určitě. Tak pojďme na to. Odblokoval jsem telefon s číslem 210 323 333 a uvidíme, co z toho vyleze. Tak někdo už nám volá, takže já vám přeji dobrý den. Tady je Milan Country Radio.
1: Zdravím, Milane, ahoj, Roman.
0: Ahoj, Romane, taky tě, jo, zdravím na Jižní Moravu. Ahoj, ahoj. Tak povídej, ahoj. Co si myslíš, že by to mohlo být teda?
1: Jo, myslím, že by to měly být pracovní stroje.
0: Jo, přesně tak. Můžeš je třeba i jako nějak objasnit?
1: No byl tam bagr a parní vál.
0: Jasně, parní válec, bagr a ta druhá písnička, říkám, mohla být lehoce zavádějící, ale zase v kontextu s tím parním válcem a bagrem tam jistě každý pochopil ten nákladák, který se tam dal řídit, ano. Protože řidič tvrdý chleba má, ať už řídí cokoliv, nakonec i ten trabant s půlvolantem. Takže, co si budeme povídat, těžké zaměstnání, ale velmi rozšířené, zdravíme všechny, kdo makají na podobných strojích, ale pro tebe to znamená, Romane, že získáváš tu cedulku, která ti ochrání baráče. Tak vydrž chviličku na telefonu, já si myslím. Tak vydrž chviličku na telefonu, ať dám. Je moc milá, já ji mám taky, hele, je to pěkný, ten pejsek je roztomilej.
1: Tak, dobře, moc děkuji.
0: Taky, vydrž chviličku.
1: Ano.
0: No a my pokračujeme dál, přátelé. Vaby Daněk, Nevadí a Ranní déšť, dvě krásné písničky, které trošku budou souviset i s dnešním večerem, to si povíme více během poledního menu, poslouchejte a dovíte se více. Ale čekají nás třeba i Schovanky, nebo Valda Matuška, nebo Mirek Hofman. Tak já vám přeji příjemný poslech a hlavně dobrou chuť k vašemu obědu. Thank you.

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Také polední menu nám pěkně utíká po dvou písničkách, ale teď jsme ve fázi, kdy koukám do kalendáře a vidím, že dnes 15. září je tam napsána Jolana, tak tedy všechno nejlepší. Já jsem měl kytaru Jolanu, samozřejmě pokud znáte vy nějakou Jolanu živou, tak ji popřejte, pokud máte doma taky kytaru Jolana, tak ji aspoň třeba dopřejte nové struny, to nechám úplně na vás. Jisté je, že my pro všechny Jolany, které právě teď poslouchají, posíláme dvě písničky.
1: Úterý v tandemu na Country Rádiu. Hitovka a píseň, kterou jste možná ještě neslyšeli. Prostě krásná a neznámá.

Ani dnes nevynechám pozvánku na večerní speciální pořad po 19. hodině, je vždy v úterý pořad Trampské tamtamy, no a Kuba Jeroušek mi napsal, že dnes v tamtamech přivítá mladého písničkáře a šikovného řezbáře Honzu Langra, který na sebe v poslední době upozornil svou precizní interpretací písní Vabiho Daňka. Honza vyjímá Vabiho písní hraje i své vlastní z autorské tvorby. Do vysílání si samozřejmě vezme kytaru a zahraje nám i naživo, takže to je pozvánka na dnešní 19. hodinu a na Trampské tamtamy s Kubou Jirouškem a Honzou Langrem.

0: Všechno má svůj začátek a svůj konec. No všechno asi ne, ale polední menu ano, takže teď jsme u konce poledního menu. Já bych rád popřál dobrou chuť všem, kteří ještě obědvají, a chci vás pozvat už na příští hodinu, tedy za 13., kdy si poslechneme opět cover verzi a originál, a to parádní, Michal Točný, Zdeněk Rytíř, Vaby Rivola a Pavel Bobek jako Desperát a Highwayman. Takže to je to, co nás čeká po 13. hodině, všechno ostatní si povíme potom, teď ještě předpověď počasí a další zprávy.
1: Country počasí.
2: Dnes dále slunečno s teplotami 19 až 24. Zítra nejteplejší den týdne, ale odpoledne ošklivo. Nejprve polojasno až oblačno, ráno opět ojediněle mlhy. Během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne na většině území zaprší, lokálně i bouřky. Na východě srážky až večer, teploty 21 až 26.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké úterý vám přeje Petr Šimáček. Vojenská policie zasahuje v ústřední vojenské nemocnici v Praze a na dalších místech po republice. Zadržela 3 současné či bývalé náměstky ředitele nemocnice a provádí 11 domovních prohlídek. Případ souvisí s podezřením na rozsáhlou hospodářskou trestnou činnost při veřejných zakázkách špitálu. Policie pak také zadržela starostu Nymburka Tomáše Macha a několik dalších lidí kvůli podezření na ovlivňování městských zakázek. Národní centrála proti organizovanému zločinu zasahuje na několika místech. Hokejová Sparta uspěla u nejvyššího soudu ve sporu s bývalým majitelem Petrem Břízou o víc než 30 milionů korun. Soud nařídil znovu projednat žalobu kvůli smlouvám se společnosti napojenými na Břízu. Chebu rozjeli provoz v nové opravárenské hale Českých drah. Moderní servisní centrum se 3 kolejemi se stavilo 28 měsíců a stálo 830 milionů bez DPH. Podle Tomáše Honomichla se budou nabírat další lidé.
2: Zejména kvalifikací elektrotechnik, elektronik, což jsou profese, které obecně jsou, řeknu, nedostatkové. To znamená, i v rámci západních Čech a Chebu vlastně navazujeme spolupráci se školami, tak abychom získali kvalifikované zaměstnance z řad studentů a nabídli jim vlastně perspektivní uplatnění v Českých drahách.
1: Brněnský autosalon nabídne 10. října v rámci doprovodného programu ukázky hasičů a policie, jízdy v tahači a traktoru i kaskadérské vystoupení na motorce. Nebudou chybět virtuální realita, závodní simulátory nebo výhled z autojeřábu ve výšce 30 metrů. Akce v areálu integrované střední školy automobilní potrvá od 9 do 18 hodin.
0: Sport.
1: Spartianský fotbalový trenér Priske je prý jedním z kandidátů na lavičku Borussie Mönchengladbach. Německý klub po špatném startu do sezóny odvolal kouče Polanského a zřejmě se chystá letenským nabídnout miliony. Další úterní zprávy jsou tímto u konce. Country Radio.

0: Po 13. hodině dozněl cover i originál a před námi je Epidemie, Věra Martinová, Willie Nelson, Texmeni a jeden velmi příjemný telefonát. Nenechte si ho ujít, za chviličku to spustíme. Teď už Epidemie.
1: Dneska

0: Je krátce po 13. hodině a já místo kukátka Country Rádia teď zařadím jeden velmi příjemný telefonát, ale opravdu příjemný, protože budu volat své milé kolegyni, se kterou připravuji pořad o koních ve velmi fajnové záležitosti, takže ahoj Báro.
1: Ahoj.
0: Ty asi tušíš, proč tě volám, a jestli netušíš, tak to nevadí, já ti to hned řeknu, tak aby to celý svět slyšel, ty máš dneska parádní narozeniny, je to pravda?
1: Je to tak, no. Hele, jsi o rok starší.
0: Jsi o rok starší, ale musím ti říct, že naprostá většina osazenstva Country Rádia ti závidí. A tvůj věk by brala všema deseti. Ale každopádně, prosím tě, dovol, abych ti popřál za všechny tady, za celé osazenstvo v Country Rádiu, všechno nejlepší k těm narozeninám, a chceme se zeptat, jak to budeš slavit, protože žádná pozvánka nám nikam nepřišla, člověče.
1: Děkuju, no jak to budu slavit? Teď jsem zrovna u kadeřnice, abych nějak vypadala hezky.
0: Ano.
1: A pak mi mamka naplánovala holčičí den.
0: Aha.
1: Takže si uděláme s mamkou hezký den spolu.
0: Jasně, takže dámská jízda, proto nepřišla žádná
1: Přesně
0: pozvánka
1: tak.
0: Pro fousatý škaredý moderátory.
1: To víš, no.
0: Jasně, my to oslavíme, až se uvidíme, až přijdeš třeba natáčet pořad o koních. Každopádně
1: se těším.
0: Ještě jednou ti přeju všechno nejlepší za celé rádio.
1: Děkuju
0: a hezky
1: moc.
0: To oslav. Ahoj.
1: Děkuju. Ahoj.
0: Tolik tedy telefonát s naší kolegyní a dnešní oslavenkyní Barčou. No a jak je u nás zvykem, posíláme i hudební dárek, a to rovnou dvě písničky od Věry Martinové. Všechno nejlepší.

0: Country rádiem na cestách.
1: Dozněla skvělá píseň Willieho Nelsona Grave Digger a pojďme se podívat na to, jak to vypadá v tuto chvíli na kolejích a případně také na dálnicích s nějakými dopravními nehodami. Začínáme tedy na kolejích a mám tady zprávu, že nějaký problém ještě najdete na tratích 180 a 170, ale půjde tam jenom o nějaké zpoždění vlaků, takže nic zase tak závažného a nic zase tak vážného. Nakonec podobná situace je i na trati 81 Benešov nad Ploučnicí Česká Kamenice. I tady počítejte s tím, že všechny spoje, které jsou v úseku Česká Kamenice Benešov nad Ploušnicí, už jedou podle pravidelného jízdního řádu. Je tam zrušení plánované výluky, ale i tak tedy počítejte s tím, že sledujte pokyny dopravce, ať se nám zorientujete. No a teď tu máme tedy pohled na dálnice. Vidím, že na D1 teď aktuálně na 190. kilometru ve směru na Ostravě. Na Ostravu se dořešuje havárie dvou vozidel, osobního auta a dodávky. Podobná situace na D11 na 35,5 kilometru ve směru na Prahu. I tady by se v tuto chvíli měla dořešovat nehoda dvou nákladních vozidel. Jinak nevidím aktuálně žádnou dopravní nehodu, nějakou vážnější, ale vidím, že je opravdu hustá doprava na Brněnsku. Trošku to možná komplikuje i porouchané vozidlo na 203. kilometru ve směru na Ostravu. Tam dávejte pozor a další porouchané vozidlo je na 12,5 kilometru ve směru na Prahu na dálnici D1. To je tedy k husté dopravě na dálnici D1. Teď ještě pohled na dálnici D5, kde jsme měli také problémy a problém přetrvává 26. až 33. kilometr ve směru na Plzeň je kolona zhruba 7-kilometrová. Další potom hustou dopravu najdete mezi 110. a 100. kilometrem obousměrně, takže vám všem přejeme šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Láska má, je láska tvá.
4: Vážení posluchači Country Radia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád. Potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027 divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80 na krku.
5: A svítí na tvou lásku lepěnou.
6: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
7: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country Rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country Radio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
8: Country Radio.
9: To vám jednou dorazil takovej divnej chlap.
10: Měl šaty z módy, ty šlí snad. V tom se nevyznám. A unavenej na zem pad. Žlutej mi divy znám.
9: Tak jsme ho z těch kytek zvedli.
11: Já mám žíze, věčnou žíze.
9: A náš hospodský Jarda, jestli prej má na zaplacení.
12: Měl kapsu prázdnou, frenky dlouhá.
9: Tak jsme ho zase hodili do těch kytek a dali si ještě jedno. Country Radio. Obyčejné příběhy obyčejných lidí. Trampské tamtamy na Country Rádiu.
13: Ahoj, tady Kuba Jeroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 15. září nám přinese Honza Langer do studia písně Vabyho Daňka.
9: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.
14: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
15: Country.

0: Čas běží, posloucháte Úterý v tandemu, po dvojicích nám přeskakují písničky jedna za druhou a než si dáme Taylor Swift, tak pro vás mám ještě pozvánku na zítřejší ranní vysílání.
1: Zdravím vás, milí posluchači Country Rádia. Už zítra se na vás s Kačkou opět těšíme úderem 6. a věřte, že to bude velmi zajímavé, protože právě toho zítřejšího dne v roce 1966 se v českém rádiu poprvé objevila zpráva o Járovi Cimrmanovi. Jak to v těch začátcích vlastně všechno bylo a kdy Cimrman byl doslova fenoménem, řekneme si právě již zítra. No a povídat si budeme i o Stanislavu Hloškovi. Jak to vlastně bylo s jeho hudební kariérou? No a samozřejmě nezapomeneme ani na oslavenkyně. Těmi oslavenkyněmi jsou Ludmily, takže pokud nějakou Ludmilu v okolí máte, už teď můžete myslet na to, jak jim dáte pěkný dárek. Třeba jim pošlete rovnou v našem vysílání zítra nějakou pěknou muziku, o kterou rozhodně nebude nouze. Tak zítra úderem 6. se těší Kačka a Vláďa.

0: Že má dnes svátek Jolana, to už jsme si řekli, a ta má určitě nárok dneska oslovovat a vyrazit na nějakou pěknou akci do společnosti, ale pochopitelně, i když třeba nemáte svátek, tak si můžete udělat hezký večer, takže si poslechněte za malou chviličku v kulturních pozvánkách, co pro vás má Tereska, kam se dá vyrazit. Teď si pojďme dát předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Dnes dále slunečno s teplotami 19 až 24, zítra nejteplejší den týdne, ale odpoledne ošklivo, nejprve polojasno až oblačno, ráno opět ojediněle mlhy, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne na většině území zaprší, lokálně i bouřky. Na východě srážky až večer, teploty 21 až 26.
3: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Meziměsto křtí album, které se jmenuje Pramen, co neuteče. V pondělí 21. září se sejdeme v Malostranské besedě. Folková kapela Meziměsto se na vás těší. Nové struny vystoupí na domovské scéně u Vodárny v pátek 18. září od 20 hodin. Čeká nás večer trampských a swingových písní a zazní také skladby z připravovaného alba. Skupina Doforoty vystoupí v Malešické tvrzi ve čtvrtek 17. září od 18 hodin. Malešickou tvrz najdete na Praze 10. Petr Kocman s doprovodnou kapelou vystoupí na akci Teplicko a Držpašská 33. Je to už 37. ročník proslulého pochodu po známých skalách, který se koná od roku 1977. A to v sobotu 19. září od 16 hodin v Teplici nad Metují.
0: Country Rádio

0: Tak co, vybrali jste si po 14. hodině v kulturních typech? Já doufám, že ano. Pokud ne, tak nějakou další pozvánku pro vás budu mít i já, teď za chviličku v kukátku Country Rádia. Chybět nebude ovšem ani tulácká stezka z muziky, potom vybírám Roberta Křesťana z Poutníky, Rekonvalescenci, Mary Chapin Carpenter, anebo Honzu Nedvěda.
1: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: rokem Country Rádia.
1: Po delší době volám do Českých Budějovic, konkrétně do muzea. Na telefonu mám pana Svobodu. Dobrý den, pane Svobodo.
2: Krásný městský den všem.
1: Tak kdybychom vyrazili do Budějovic do muzea, na co se tam můžeme tento týden těšit?
2: Tak určitě doporučíme výstavu Masožravky na terase, která už je u nás v podstatě tradicí několik let. A opět tu máme naše úžasné autory Markétu Aubrechtovou Dlouhou a Martina Dlouhého, kteří vlastně v rámci svých cest nejenom, že teda Masožravky fotí, ale zároveň mají i svou pěstírnu tady na Borku Českých Budějovic a my tak máme jedinečnou možnost mít každý rok více a více zajímavých exponátů. Máme hned několik novinek a určitě doporučujeme se návštěvníku na to podívat, protože samotnému mi z toho přecházeli oči.
1: Jasně, tohle je velmi vděčná výstava. Vím, že každoročně mluvíme o tom, že má velký úspěch. Hned se zeptám, je i prodejní, dá se tam něco koupit?
2: Ano, určitě, výstava je prodejní, opravdu je z čeho vybírat. Markéta i Martin vlastně zájemcům poradí nejenom s tím správným výběrem těch rostlin, ale zároveň poradí, jak správně o ně pečovat, jak je pěstovat. Mají k dispozici i různé speciální substráty a podobně, takže to jsou určitě neocenitelné rady, které návštěvníci můžou mít též.
1: Takže děkujeme za pozvánku a závěrem řekněte, kde tedy můžeme výstavu vidět, ať je to úplně přesné a hlavně dokdy.
2: Ano, je to v historické budově Jihočeského muzea v Dukelské ulici. Výstava trvá do neděle 20. září a otevřeno máme vždy od 9 do 17.30, takže všechny zveme, ať už máte rádi mucholapky, láčkovky, rosnatky, tučnice nebo bublinatky, opravdu výběr je široký. Těšíme se na všechny, kteří tam přijdou.
1: Všechny Adély jsou připraveny a budou večeřet ve chvíli, kdy přijdeme. Děkujeme za pozvánku, mějte se hezky a těším se příště naslyšenou.
2: Děkujeme, naslyšenou.

0: Úterý v tandemu. Jeden hit a jedna píseň, na kterou jste již možná zapomněli. Samozřejmě od jedné kapely.
1: Hrál jen potichu a jemně starý chlap ten, co je ve mně. Prej navíc už stejně nestačí. Ráno plive zubní pastu, tuny cigár, litry chlastu. Oči od zrcadla vždycky otáčí.

nebo čertek ďáblu, vrázím stovky cest, kilometrů nespočet a zasviněných měst. A tak další půlnoc mi přihrál mistr čas, ta cesta nikde nekončí a říkám, sper to jas. A pak z těch šedých stínů, co míhají se tmou, velká brána kovaná se zjeví přede mnou. Dále on jasně září, jen srdce žádej kříž, přístav duší bídnej říká, pojď těm blíž. Tak tě vítá motel jménem Čas. Po dlouhý době mizerný máš první šťastný den. Tak tě vítá motel jménem Čas. Dojednou stoupil do dveří, už nikdy

Zadní dveře podrží, my vrát nejzlivrejí. Ze sálu je slyšet smích, tady smutku nepřejí. V šatně dáma noblesní, co všechno dávno ví. Kam první žeton položit, mi ráda napoví. Tam v rohu nějakej pekelník hned karty rozdává. Kdo nejde na risk v životě, sotva někdy vyhrává. A tanečnice v šatečkách, jak výkladní skříň, hned mi sedí na klíně, vsaď víc, a nebo míň. Tak tě vítá motel jménem Čas. Po dlouhý době mizerný máš první šťastný den. Tak tě vítá motel jménem Čas. Kdo jednou vstoupil do dveří, už nikdy

barman sako stříbrný hned míchá první drink, jen potřepat a nemíchat, led o sklo už cink. A kapela pár maníků, co dřív jsem asi znal, i když jim to neladí, ať klidně

kočin a pod ně černá mříž. Místo srdce z neonů jen nakloněný kříž. Vrátej má ruce kostnatý a jedovatej dech. A z mojí kány letitý zbyl ohořelej plech. Tak mě vítá motel jménem Čas. Po dlouhý cestě mizerný poslední dlouhej den. Tak mě vítá motel jménem Čas. Kdo jednou stoupí, nikdy víc nemůže už ven. Kdo jednou stoupí, nikdy víc

0: Country rádiem na cestách.
1: Také mezi 14. a 15. si pojďme dát pár dopravních informací. Koleje, máme tady hlášení z trati 321 Ostrava Svinov Havířov Český Těšín, Ostrava Svinov Ostrava Kunčice, že v úseku Ostrava hlavní nádraží Ostrava Střed je porucha zabezpečovacího zařízení a některé vlaky jsou odřeknuty, takže počítejte s nějakým omezením a sledujte pokyny dopravce. Pokud jdete po D1, dávejte pozor mezi 190. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu, tvoří se tam kolona vozidel. Hustá doprava je i na příjezdu do Prahy, i na výjezdu z Prahy okolo 10. kilometru. Máme tady problémy i na D5, i tady počítejte s kolonou a sice na 8,5. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo právě přesně v místě, kde máme kolonu. Ta kolona je tedy kousíček dál od 3. do 1. kilometru ve směru na Prahu, ale pomalu se začíná prodlužovat, takže počítejte zhruba na těch posledních 5-6 kilometrech s nějakým tím zdržením. Máme tady zprávu i z D11. Tady je velmi hustá doprava na místě, o kterém hovoříme už delší dobu od 25. do 35. kilometru. Obou směrně se pracuje a je tam zužená vozovka, takže i tam počítejte s problémy. No a problémy jsou i na D2 od 3. do 1. kilometru ve směru na Brno se také tvoří kolona vozidel. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak? V klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Váďou na Country Rádiu.
4: Nahlédneme do historie.
5: Chybět nebude anketa.
4: Ani pohled do kalendáře.
5: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Pěkně zdravím všechny posluchače a tuláky. Dnes se společně podíváme na umělý vodní tunel, kterým protéká řeka Ploučnice. Průrva Ploučnice, zvaná též pekelný jícen, hromová rána či čertova díra, se nachází v okrese Česká Lípa mezi Stráží pod Ralskem a Novinami pod Ralskem. Říčka, která přitéká od Stráže mezi Loukami, tam vtéká do soutěsky mezi strmými pískovcovými stěnami. Asi po 50 metrech se stáčí vpravo a vtéká do prvního tunelu dlouhého necelých 13 metrů. Poté se asi na 10 metrů vynoří na povrch v rokli a pokračuje druhou 41 metrů dlouhou chodbou. Tunely byly zhotoveny ručně, krumpáčem a mají výšku i šířku zhruba 3 až 4 metry. Ve stěnách jsou patrné otvory sloužící k zapuštění 5 dřevěných jezů a uzávěr. Na konci padá voda asi metrovým stupněm do tůně pod skalní stěnou. No a jak tato atrakce vznikla? Pravděpodobně v 16. století měla být postavena vodní nádrž sloužící k pohonu železného hamru v Novinách pod Ralskem. Koryto Ploučnice tak bylo přehrazeno hrází a řeka byla svedena do rozšířené skalní rokle zvané Pekelný jícen. Tunel skalním masivem byl proražen primitivním způsobem, jak již bylo řečeno, jen krumpáči a lopatami. Okolní skály tvořené pískovci ale špatně zadržují vodu, proto se nádrž nikdy nenaplnila. Vodu do hamru tak museli přivádět náhonem od stráže. Z hamru se nedochovalo nic. Na jeho místě pak stávala budova mechanické přádelny, ale ani ta již neexistuje. Místo je známé mezi vodáky, kterým splouvání Ploučnice zpestřuje. Průrvu turisté najdou snadno. Z červeně značené trasy vedoucí od stráže na vrchol hory Ralsko a dále do Mimoně. Lokalitu často využívají i filmaři. Průrva Ploučnice byla v roce 1997 prohlášena Ministerstvem kultury České republiky za kulturní památku. Další informace o průrvě Ploučnice najdete například na Wikipedii. tulak@countryradio.cz, tak tam nám můžete posílat i vy svoje tipy na výlety. Loučí se s vámi Vít Pěkný.

0: Všechno, co jsem vám dneska říci měl a říci chtěl, už jsem řekl. Všechno ostatní po 15. hodině už nechám na Miloše Kellera. Užijte si s ním odpoledne, užijte si i trampské tantamy, které budou plné písniček a pravděpodobně dojde i na Vabyho Daňka, však víte, kdo přijde, a pokud ne, tak Miloš vám to určitě také ještě poví. A pokud vám to nepoví ani Miloš, no tak si prostě počkejte na 19. hodinu a nechte se překvapit. Jinak ale já se těším na slyšenou zítra v 10 hodin dopoledne. Mějte se moc hezky, teď je tady předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Dnes dále slunečno s teplotami 19 až 24. Zítra nejteplejší den týdne, ale odpoledne ošklivo. Nejprve polojasno až oblačno, ráno opět ojediněle mlhy. Během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne na většině území zaprší, lokálně i bouřky. Na východě srážky až večer, teploty 21 až 26.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké úterní odpoledne vám přeje Petr Šimáček. Návrh na znovu zavedení prvních tří neplacených dnů nemoci padá pod stůl. Vláda se dnes na návrhu neshodla. Pražský IKEM tento týden hledá nové dárce kostní dřeně, akutně pro pětiletého Jindru s leukémií. Chlapec potřebuje transplantaci a vhodného dárce se zatím nedaří najít. 3 měsíce po dokončení rekonstrukce se na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad začínají objevovat první problémy.
2: Například z desítek dřevěných laviček mizí barva a některé latě už praskly. Problém je také s chodníky, které jsou vedené pravoúhle. Lidé si tak krátí cestu přes travnatou plochu. Problém s lavičkami bude městská část řešit standardním reklamačním řízením. Honza Navrátil, Praha.
1: Brno zrušilo koncesní řízení na prodej pozemků pro nový fotbalový stadion za Lužánkami. Zastupitelé dnes jednomyslně rozhodli, že město vypíše nové řízení. O pozemky se ucházela Zbrojovka Brno. O novém stadionu se v Brně mluví už přes 20 let.
0: Sport.
1: Hokejový obránce David Němeček po 6 letech opouští Spartu. 31-letý bek se stěhuje do zahraničí. Atletické mistrovství světa se poprvé uskuteční v Africe. V roce 2029 ho podle dnešních zpráv bude hostit keňská metropole Nairobi. Mistrovství světa 2031 pak bude v Mnichově. To byly zprávy.
0: Country Radio.

Úterý v tandemu pokračuje dál, tak to vku teď ale převzal Miloš Keller. Na úvod jedna písnička ve dvou verzích, Michal Tučín a Fešáci, Já tajně cvičím, z prvního LPčka Fešáku Ostrofešáku z roku 1975. Textovala Marta Novotná, manželka Michala Tučného, a písničku natočili podle vzoru Mel Haggarda, Okey from Muskogee. Hitem číslo jedna byl v listopadu 1969 Mel Haggard s tímto songem. A teď už dvě písničky od jednoho interpreta, Marianne, The Candles a nebo Vaby Daněk v první polovině hodiny. Nebude chybět Kukátko s aktuální pozvánkou na zítra a dopravní informace v půl. Hezký poslech a dobrou pohodu s Country Rádiem.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je opět Pavel Skalický. Pavle, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak opět máš pozvánku na zajímavý koncert, tuším, že u Vodárny. Povídej, kdy, kde, jak, co tam budete hrát a podobně.
2: Tak vážení příznivci Niagara Country, léto uteklo a tak vás opět zveme do Vodárny na naše vystoupení, které se koná už tuto středu 16. září 2026. Začínáme jako obvykle o 7:30 večer. Přijďte si poslechnout a zaspívat si s námi své oblíbené písničky. Za Niagara Country vás zdraví a zve Pavel Skalický.
1: Já doplním, že restaurace u Vodárny je na Pražských Vinohradech, jezdí tam 10 a 16 a že koncert určitě vyjde. To ti přeji a děkuji za tuhle informaci.
2: Miloši, zdravím tebe i všechny posluchače.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Za minutu půl čtvrté a my tu máme dopravní informace. Sedmička na obchvatu Slaného je momentálně neprůjezdná. U sjezdu na Řevničov, to je 16, je dopravní nehoda. Ve směru od Prahy jsou kolony už od konce D7. 16 má dlouhé kolony od Mělníka. D5, kolony jsou ve směru na Plzeň za Berounem. Je tam zúžení a postojí si zejména kamiony. Pražský okruh D0 od D1 k D7. Už od D1 jsou kolony a regulují se vjezdy do obou tunelů. A D1 ještě jednou tentokrát v Brně ve směru od Prahy na 194. kilometru těsně před zúžením je dopravní nehoda. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Trampské tamtamy na Country Radio.
3: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 15. září nám přinese Honza Langer do studia písně Vabyho Daňka.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.

Planej vítr, jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi.

Posloucháte Country Radio, posloucháte Úterý v tandemu, tohle byl dvakrát skupina Pacific, velrybářská výprava, klasika a texaská patrola, trošku méně známá. A kdo nám bude dál hrát a zpívat? Chris Christopherson nabídne písničku Why Me Lord z roku 1973 a o dva roky mladší Rocket to Stardom. A pak ještě stihneme určitě KTO, Stádo spí a Casey Jones. To všechno v úterku v tandemu na Country Radio.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Country Radio.
1: Vítkovické dámy, vyporubští páni, tramvaje tu s námi dovrzali, až pod kopec pod bazaly. Lístek štípli kleště, tak na co čekat ještě, tak sudí chop se svodí píšťaly. Lístek štípli kleště, tak na co čekat ještě, tak sudí chop se svodí píšťaly. Je odpoledne, slunce svítí, 10 chlapů už se řítí, z každé strany proti síti soupeře, do první skóre otevře. Kdo dřív koho skolí na bitevním poli a komu se stup klepe na dveře. Kdo dřív koho skolí na bitevním poli a komu se stup klepe na dveře. Každý jistě chápe, když obrana chrápe, balon, že začne lítat do brány, že začnou padat banány. A v takovémto čase, jak pohodlně dá se projet i zápas vyhraný. A v takovémto čase, jak pohodlně dá se projet i zápas vyhraný. Po skončeném kasamači slza v oku někdy tlačí, berem se pryč radši všemi otvory, přelézáme závory. Všude, kde nechal tesař díru, až k mostu pionýru táhnou naše prapory. Všude, kde nechal tesař díru, až k mostu pionýru táhnou naše prapory. Do hospody jdeme směrem, všechno si to příliš berem, víme, že jsou lepší kluby na světě, na celé naší planetě, co mají mnohem větší slávu a zelenější trávu, my máme Baník Ostravu. Co mají mnohem větší slávu a zelenější trávu, my máme Baník Ostravu. Máme taky cikány a život, jak se říká, pěkně srovnaný, komíny od špíny.

Vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci. Najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek. Ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, Tom Sawyer i Chamberlain.

0: Sawyer i Chamberlain, Lomikar, Kozina i Vlas Starého, ze Zlína nosí je pražská Sparta, Timur a celá jeho parta, na doma i na venek, zpátky do trenek.
1: Tak se nám do této hodinky vešel ještě dvakrát Pavel Dobeš, banány a zpátky do trenek. A co bude dál? Petr Šimáček má nachystánu informaci o počasí a potom zpravodajství po 16. hodině. A pak poslední hodinka úterka v tandemu. Začne zase jedna písnička ve dvou verzích. Mirek Hofman anebo Marty Robbins. A můžete přemýšlet, která to je. Teď Petr Šimáček.
2: Country počasí.
3: Zítra nejprve oblačno až polojasno a ojediněle mlhy. Postupně se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě zaprší, lokálně i bouřky. Večer na jihovýchodě vydatnější srážky. Od severozápadu déšť v Čechách ustane, teploty 22 až 27.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké úterý vám přeje Petr Šimáček. Vojenská policie zasahuje v ústřední vojenské nemocnici v Praze a na dalších místech po republice. Zadržela 3 současné či bývalé náměstky ředitele nemocnice a provádí 11 domovních prohlídek. Případ souvisí s podezřením na rozsáhlou hospodářskou trestnou činnost při veřejných zakázkách špitálu. Policie pak také zadržela starostu Nymburka Tomáše Macha a několik dalších lidí kvůli podezření na ovlivňování městských zakázek. Národní centrála proti organizovanému zločinu zasahuje na několika místech. Hokejová Sparta uspěla u nejvyššího soudu ve sporu s bývalým majitelem Petrem Břízou o víc než 30 milionů korun. Soud nařídil znovu projednat žalobu kvůli smlouvám se společnosti napojenými na Břízu. V Chebu rozjeli provoz v nové opravárenské hale Českých drah. Moderní servisní centrum se 3 kolejemi se stavilo 28 měsíců a stálo 830 milionů bez DPH. Podle Tomáše Honomichla se budou nabírat další lidé.
2: Zejména kvalifikací elektrotechnik, elektronik, což jsou profese, které obecně jsou, řeknu, nedostatkové. To znamená, i v rámci západních Čech a Chebu vlastně navazujeme spolupráci se školami, tak abychom získali kvalifikované zaměstnance z řad studentů a nabídli jim vlastně perspektivní uplatnění v Českých drahách.
1: Brněnský autosalon nabídne 10. října v rámci doprovodného programu ukázky hasičů a policie, jízdy v tahači a traktoru i kaskadérské vystoupení na motorce. Nebudou chybět virtuální realita, závodní simulátory nebo výhled z autojeřábu ve výšce 30 metrů. Akce v areálu integrované střední školy automobilní potrvá od 9 do 18 hodin.
0: Sport.
1: Spartianský fotbalový trenér Priske je prý jedním z kandidátů na lavičku Borussie Mönchengladbach. Německý klub po špatném startu do sezóny odvolal kouče Polanského a zřejmě se chystá Letenským nabídnout miliony. Další úterní zprávy jsou tímto u konce.

0: Je tu poslední hodinka úterka v tandemu, i to vás provede Miloš Keller. Na úvod jedna písnička ve dvou verzích. Mire Goffman a písnička s názvem Odvolejte kněze z roku 1974, selpíčka písně Větru z hor. No a Mire Goffman se inspiroval u Martyho Robince nahrávky San Angelo z roku 1960. A teď už dvakrát Gentlemani, Naše máma a potom eponymní písnička Gentlemani. Také Holy Dan anebo Flereti nabídnou dvě písničky. V kukátku opět pozvánka na zítra a v druhé polovině hodiny hned dvojice pozvánek k vysílání Country Rádia na večer a také na zítra ráno. Hezký poslech a dobrou pohodu.
1: Já jsem z chudý rodiny malýho sedláře. Táta, když se stěhoval, vez věci na káře.

0: Rokem Country Rádia.
1: Ondřej Fencl je na telefonickém spojení do studia Country Rádia s pozvánkou na zajímavý koncert. Ondřej, já tě zdravím a povídej.
2: Zdravím, ahoj Miloši, zdravím posluchače Country Rádia. Mám tu pozvánku na speciální koncert, který se odehraje ve středu 16. září na Barče, neboli v KD Barikádníků v Praze ve Strašnicích u metra Strašnická. A ten koncert se jmenuje Vzpomínka na Marcias. Je to vlastně osiřelá kapela po Oskaru Petrovi, se kterou hrajeme ty nejkrásnější pecky z jeho období z Marcias. Zpívá tam Bára Červinková a já, super kapela. No a je to ve středu 16. září od 8 večer. Uslyšíte Břímě, Dětský šaty, Sluize, Marcias a Apollon, Zmrzlináře, všechny tyhle krásné pecky.
1: A to všechno na Barče a za tuhle pozvánku děkuji Ondřej Fenslovi. Přeji hodně návštěvníků.
2: Taky díky, těšíme se na vás ve středu se Vzpomínkou na Marcias od 8 večer na Barče.

Úterý v tandemu na Country Rádiu. Hitovka a píseň, kterou jste možná ještě neslyšeli. Prostě krásná a neznámá.

0: S Country rádiem na cestách.
1: 3 minuty po půl páté a jsou tu dopravní informace na Country rádiu. Stále je uzavřená D7 na obchvatu Slaného v obou směrech kvůli vážné dopravní nehodě u křižovatky s 16. Ani přes město to neskoušejte, tam je v podstatě jedno velké parkoviště. D5 ve směru z Prahy do Plzně za Zdicemi se pracuje na vozovce a je tam kolona. 35 jsou dlouhé kolony v Litomyšli a také mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem, a to v obou směrech. A ještě 44 v Bělé pod Pradědem je dopravní nehoda, momentálně je tam komunikace neprůjezdná. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám 3 věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl.
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem, a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to je super.
8: Já myslím, že na bylo nejlepší.
6: Píval si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country rádiu.

Úterý v tandemu. A jdeme na další kousek. Country Radio.

0: rámci úterka v tandemu tohle byl dvakrát Babi Rivola, zvláštní znamení Woodcraft a obyčejný pondělí a za chviličku ještě dvakrát Johnny Cash, Personal Jesus a také City of New Orleans. Teď v tuhle chvíli ale dostane slovo také kolega Vláďa Vlach, aby vás pozval k rannímu vysílání.
1: Zdravím vás, milí posluchači Country Rádia. Už zítra se na vás s Kačkou opět těšíme úderem 6. a věřte, že to bude velmi zajímavé, protože právě toho zítřejšího dne v roce 1966 se v českém rádiu poprvé objevila zpráva o Járovi Cimrmanovi. Jak to v těch začátcích vlastně všechno bylo a kdy Cimrman byl doslova fenoménem, řekneme si právě již zítra. No a povídat si budeme i o Stanislavu Hloškovi. Jak to vlastně bylo s jeho hudební kariérou? No a samozřejmě nezapomeneme ani na oslavenkyně. Těmi oslavenkyněmi jsou Ludmily, takže pokud nějakou Ludmilu v okolí máte, už teď můžete myslet na to, jak jim dáte pěkný dárek. Třeba jim pošlete rovnou v našem vysílání zítra nějakou pěknou muziku, o kterou rozhodně nebude nouze. Tak zítra úderem 6. se těší Kačka a Vláďa. Country Radio.

0: Dejte pokoj, dejte pokoj. Ale já to neznám pořádně. Ale tak nějakou jinou zahraju.
1: Ne.
0: Tak dobrá, no.
1: A je, to věc, je.

0: Tak Ivan Mládek už se k opakování Lulu z Honolulu nedal přemluvit a tím tedy ukončil další úterý v tandemu. Tak opět za týden. A co bude dál? Po 17. hodině písničky na přání už teď je plně obsazeno, takže telefonáty nebudou. V 18 hodin čaj o 6. v druhé polovině hodiny Jirka Ondráček s písničkou Z karavany a také country pod kapotou Vítka Pěkného a na závěr vítězná písnička z nedělní bonanzy. V 19 hodin naživo Kuba Jiroušek a Tramské tantamy bude mít jako hosta Honzu Langra, který výborně umí písničky Vabyho Daňka, takže to bude hlavní téma Tramských tantamů po 19. A ve 20 hodin Petr Kocman nabídne vám třeba Shania Twain, Josh Turner a nebo Dianu Krall. Ale to bude všechno až po 20. Teď se blíží 17. a koukám, že se blíží i Petr Šimáček se svými zprávami nejprve o počasí a potom s těmi, kde nám poví, co se kde stalo.
1: Country počasí.
2: Zítra nejprve oblačno až polojasno a ojediněle mlhy. Postupně se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě zaprší, lokálně i bouřky. Večer na jihovýchodě vydatnější srážky. Od severozápadu déšť v Čechách ustane, teploty 22 až 27.
3: Čatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Haló, jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké úterní odpoledne vám přeje Petr Šimáček. Návrh na znovu zavedení prvních tří neplacených dnů nemoci padá pod stůl. Vláda se dnes na návrhu neshodla. Pražský IKEM tento týden hledá nové dárce kostní dřeně, akutně pro pětiletého Jindru s leukémií. Chlapec potřebuje transplantaci a vhodného dárce se zatím nedaří najít. 3 měsíce po dokončení rekonstrukce se na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad začínají objevovat první problémy.
2: Například z desítek dřevěných laviček mizí barva a některé latě už praskly. Problém je také s chodníky, které jsou vedené pravoúhle. Lidé si tak krátí cestu přes travnatou plochu. Problém s lavičkami bude městská část řešit standardním reklamačním řízením. Honza Navrátil, Praha.
1: Brno zrušilo koncesní řízení na prodej pozemků pro nový fotbalový stadion za Lužánkami. Zastupitelé dnes jednomyslně rozhodli, že město vypíše nové řízení. O pozemky se ucházela Zbrojovka Brno. O novém stadionu se v Brně mluví už přes 20 let.
0: Sport.
1: Hokejový obránce David Němeček po 6 letech opouští Spartu. 31-letý bek se stěhuje do zahraničí. Atletické mistrovství světa se poprvé uskuteční v Africe. V roce 2029 ho podle dnešních zpráv bude hostit keňská metropole Nairobi. Mistrovství světa 2031 pak bude v Mnichově. To byly zprávy.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Tentokrát to bude bez telefonátů, tolik se nám sešlo e-mailových a SMS-kových přání, a tak pojďme rovnou k nim. Prosím zahrát k dnešním narozeninám paní Miláce z Hrabákovy ulice písničko Tomáše Linky Paní má se má. Přejeme krásný narozeninový den a ať se vše daří, Saša a Vlasta. Poprosil bych o zahrání nějaké pohodové slovenské písničky do nebíčka pro moji maminku Alžbětu Valentínovou. Dnes by slavila 86. narozeniny, ale v květnu mě opustila. Srdcí mám stále Láďa z Bíliny.

0: Hudičky na přání na Country Rádiu.
1: A pojďme dál. Evičko, posíláme ti tam nahoru písničku Brhlíka Sojka od Pavla Dobeše, abys věděla, že na tebe stále vzpomínáme. Snad se díváš a máš radost, že se o tvoji chaloupku nadále dobře staráme. S láskou na tebe vzpomínají všichni, co tě měli rádi. Tak to bude první písnička a druhá. Prosím o zahrání písničky ke svým 60. narozeninám od Jarka Nohavici. Písničku Kometa píše Zlatá.

tady kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se dí chochol

lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě, že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se

0: prázdna postýlka z mechu. Děti ti odnesli neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí, taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

dráhou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, my už

se o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: A je tu další dvojice. Milé Country Rádio, zahrajte prosím dnes písničku Golden Ring pro Jacka od Černých samotářů do Country nebe, do kterého odešel před 2 roky. Jacku, chybíš tady a posíláme ti tam nahoru velkou pusu a obětí s láskou Jana a dcery Iva a Luďka s rodinami. Tak to bude jedna písnička a ta druhá. Prosím o zahrání písničky Velký holky od Jasmínky pro moji vnučku Elišku k dnešním 11. narozeninám. Hodně zdravíčka a štěstíčka, taky hodně úspěchu ve škole, přeje prababička a babička s Badíkem.

0: Písničky na přání na Country Rádiu.
1: A ještě jednu písničku stihneme do dopravy. Zdravíme vás z Moravské galerie Brno, denně vás posloucháme a chceme vás poprosit o zahrání písničky Kousavá deka pro našeho kamaráda Marka Valouška. Je to člověk, který vždy, když je třeba, pomůže rychle a obětavě vyřešit všechny problémy, které nastanou. Máme ho moc rádi. Za celou galerii přejí kolegové Zdeněk a Pepa.

0: S Country rádiem na cestách.
1: S těmito dopravními informacemi si vystačíme s Prahou. Počítejte s kolonami ve spojovací, a to ve všech směrech, ať od Žižkova nebo od Libně. Počítejte také s kolonami v Praze 6 v křižovatce Vypich a také ve Svatovícké. No a dále se velmi pomalu jede po jižní části Pražského okruhu, to znamená od Lanového mostu až k Černému mostu. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio. Pustí housle,
0: zaskejí housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif v ušlíně, prlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
4: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl moc krát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
4: No jo... Tady jsem ještě nebyl.
5: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
6: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
5: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
6: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
5: Aha, takže probouzeného, ne?
6: No, vždyť to říkám.
5: Aha.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: No je to druhá polovina dnešního vydání písniček na přání. Ahoj Country Radio, přála bych si poslechnout píseň Trumpská mše pro všechny příznivce vašeho skvělého rádia. Děkujeme. S pozdravem stálá posluchačka Dagmar.

0: na přání na Country Rádiu.
1: A je tu další dvojice, prosím o zahrání mé mamce Martě jako léčivku o mámo, píše syn Pavlík. Zahrajte prosím pro mého dědu Honzíka k jeho narozeninám skladbu Kamenitý kemp, píše Monika.

krásnou vzpomínku odvé si domů. Jen s trochou štěstí a taky strachu na cestě otisk pak nechali v prachu. Kožený boty vojenských sborů, tak jako mapu, kde sejdem se spolu. U starých fotek

0: na přání na Country Rádiu.
1: Tak pojďme dál. Poprosila bych zahrát písničku Pokáč, mám doma kočku, ať se mě lépe dělá o houbách, píše Renata. A ta druhá písnička pro Alču Ali a možná pokud bude vnímat i Markétka, písničku od Dona Williams se píše Roman.
2: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očkování za

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se

A ještě jednu stihneme, prosím o zahrání písničky pro kolegu Michala. Chci mu moc poděkovat za to, jak nám tady hezky hraje, jak se obětuje a že vezme na sebe tu věc s Matějem. A Michale, nebalíme. Výběr písničky nechám na vás. Píše náš posluchač, tak tentokrát se musel vybírat hlavně podle stopáže. Doufám, že se bude líbit.

0: Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.
1: Country počasí.
2: Zítra nejprve oblačno až polojasno a ojediněle mlhy. Postupně se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě zaprší, lokálně i bouřky. Večer na jihovýchodě vydatnější srážky. Od severozápadu déšť v Čechách ustane, teploty 22 až 27.

0: Country Radio. Zprávy 6x6.
1: Hezký úterní podvečer vám přeje Petr Šimáček. O prázdninách zemřelo na českých silnicích 100 lidí, o 12 víc než loni. Počet obětí se tak vrátil na úroveň roku 2021. Přibylo také dopravních nehod. Armáda zítra zahájí průzkum místa na Šumavě, kde jsou nebezpečné látky. Náčelník Genštábu uvedl, že po průzkumu armáda oznámí další postup. Kolumbijce, který v roce 2024 zapálil 3 autobusy pražské MHD, naverboval Kubánec pracující pro ruské tajné služby. Během 4 měsíců nařídil sabotážní akce v několika zemích a naverboval více než 10 lidí. Vědci v Česku objevili 5 druhů ostružiníků, které dosud na našem území neviděli. Popsali také 2 zcela nové druhy, které se naopak vyskytují jen v Česku. Rakousko o další 6 měsíců prodlouží hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem i Slovinskem. Prý jsou nutné kvůli nelegální migraci a pašerákům. Ruský hokejista Alexander Ovečkin, který hraje v kanadsko-americké NHL, se objevil v předvolebním spotu Putinovy vládní strany Jednotné Rusko. Stojí v něm za ministrem zahraničí Lavrovem, který partaj vede do víkendových parlamentních voleb. To byly dnešní poslední zprávy s Petrem Šimáčkem.
0: Country Radio. Čaj o 6.

duši, když život patří katům, katům jim v polích s pavou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj důmou duši, když život patří katům.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Pěkně zdravím všechny posluchače a tuláky. Dnes se společně podíváme na umělý vodní tunel, kterým protéká řeka Ploučnice. Průrva Ploučnice, zvaná též Pekelný jícen, Hromová rána či Čertova díra, se nachází v okrese Česká Lípa mezi Stráží pod Ralskem a Novinami pod Ralskem. Říčka, která přitéká od Stráže mezi Loukami, tam vtéká do soutěsky mezi strmými pískovcovými stěnami. Asi po 50 metrech se stáčí vpravo a vtéká do prvního tunelu dlouhého necelých 13 metrů. Poté se asi na 10 metrů vynoří na povrch v Rokli a pokračuje druhou 41 metrů dlouhou chodbou. Tunely byly zhotoveny ručně, krumpáčem a mají výšku i šířku zhruba 3 až 4 metry. Ve stěnách jsou patrné otvory sloužící k zapuštění 5 dřevěných jezů a uzávěr. Na konci padá voda asi metrovým stupněm do tůně pod skalní stěnou. No a jak tato atrakce vznikla? Pravděpodobně v 16. století měla být postavena vodní nádrž sloužící k pohonu železného hamru v Novinách pod Ralskem. Koryto Ploučnice tak bylo přehrazeno hrází a řeka byla svedena do rozšířené skalní rokle zvané Pekelný jícen. Tunel skalním masivem byl proražen primitivním způsobem, jak již bylo řečeno, jen krumpáči a lopatami. Okolní skály, tvořené pískovci, ale špatně zadržují vodu, proto se nádrž nikdy nenaplnila. Vodu do hamru tak museli přivádět náhonem od Stráže. Z hamru se nedochovalo nic. Na jeho místě pak stávala budova mechanické přádelny, ale ani ta již neexistuje. Místo je známé mezi vodáky, kterým splouvání Ploučnice zpestřuje. Průrvu turisté najdou snadno, z červeně značené trasy vedoucí od Stráže na vrchol hory Ralsko a dále do Mimoně. Lokalitu často využívají i filmaři. Průrva Ploučnice byla v roce 1997 prohlášena Ministerstvem kultury České republiky za kulturní památku. Další informace o průrvě Ploučnice najdete například na Wikipedii. tulak@countryradio.cz, tak tam nám můžete posílat i vy svoje tipy na výlety. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Přeji pěkný podvečer u čaje o šesté. Budete se divit, ale i dřevorubecká pomazánka může být pomazánka z olejovek. Co na to budeme potřebovat? Pochopitelně ty olejovky, to znamená jednu plechovku. A teď pozor, 150 gramů sádla. Slyšíte dobře, sádla. 1 až 2 lžíce obyčejné hořtice, sůl podle chuti, mletý pepř dle chuti, 3 vejce a 1 velkou cibuli. V hrnci ve vroucí vodě uvaříme vejce 9-10 minut. Klasicky po uvaření necháme vychladnout, oloupeme, nakrájíme na kostičky. Cibuli oloupeme, nakrájíme na drobno, do mísy vyklepneme ty olejovky s tou šťávou nebo s olejem, přidáme sádlo, hořčici, cibuli, podle chuti sůl a pepř a utřeme. A uceme stůl, kdy jsme ho pobrindali třeba. Vmícháme kostičky vajec natvrdo a můžeme mazat na chleba. Dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o šesté. Kandy.

0: Country rádiem na cestách.
1: Polodenní železniční výluky na zítra. Moravský Beroun Valšov, Liteň Lochovice, Beroun Zdice, ta je až do 20. září, ale týká se jen osobních vlaků ve směru na Blatnou. Frýdlant nad Ostravicí, Ostravice, Prostějov Nezamyslice, Čížkovice, Libochovice, Vrané nad Vltavou, Týnec nad Sázavou a Nová Role Chodov. To jsou polodenní železniční výluky na zítra. Šťastnou cestu.
2: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
3: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
4: Jo.
3: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
2: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
5: Škoda lásky.
6: No to já myslím, že na bylo nejlepší.
5: Pívat si s nima a s ní.
2: Každé všední ráno s Kačkou a Vládou na Country Rádiu.
7: Country Rádio. Láska má, je láska tvá.
8: Vážení posluchači Country Rádia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád. Potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027 divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80 na krku.
7: Svítí na tvou lásku lepěno.
2: To se nedá nic dělat. V našem klimatickém pásmu už to tak chodí, že občas zaprší.
7: Ale jako z konve nedá se dát.
2: A někdy je naopak vedro k zalknutí.
7: A slunce pálí je.
2: V zimě umí tu a tam i pěkně přitůhnout.
9: Když jde blizár s vichřicí.
2: A taková letní bouřka, ta taky dokáže pěkně zacloumat okenicema.
9: Když je hrom a bije blesk, tohej frajer ztratí les.
2: V globále se ale dá říct, že s pomocí Country rádia se tu dá celkem v pohodě přežít. Country rádio. Nejvíc country

0: písnička týdne z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
1: Dobrý večer, milí posluchači, tady Jirka Vondráček a já mám pro vás opět písničku týdne. Tentokrát je to skladba Vojty Kyďáka Tomáška, který patří do světa folku a patří na country rádio a patří vám, příznivcům české folk a country hudby. S písničkou 38. týdne k vám letí jako šíp savanou Vojta Kyďák Tomáško s písničkou, která je z jeho vlastního autorského pera a která se jmenuje K čemu ty slzy. Tak neplačte, ať se vám líbí.

0: Country pod kapotou.
1: Přichází vaše pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Policejní Kia má na střeše dron s umělou inteligencí. Informace je z webu novinky.cz. Speciálně upravená Kia PV5 pro policejní potřeby umí sledovat své okolí pomocí umělé inteligence. Má dron schopný přečíst registrační značky, ale i vyhledat člověka v oblasti zasažené katastrofou. Nekonečné snahy policejních sil zvyšovat plošný dohled nad všemi a vším se ukazují v novém prototypu policejního vozu značky Kia. Jeho základem je elektrická dodávka PV5. Moderní vybavení začíná kamerami sledujícími celé okolí vozu a vyhodnocujícími, co vidí pomocí umělé inteligence. Posádka uvnitř může třeba zadat, že chce vyhledávat lidi v červeném oblečení. Tento systém v reálném čase analyzuje obraz a je schopen identifikovat osoby dle zadaných detailů. Dále také rozpoznat přítomnost zbraní nebo upozornit na zraněné ležící na zemi. Umělá inteligence kromě toho například monitoruje i hustotu davu v okolí. Klíčovým prvkem však je automatizovaná střešní stanice pro dron, který umožňuje monitorovat situaci z ptačí perspektivy i v místech, která jsou pro pozemní techniku nebo lidskou posádku těžko přístupná či nebezpečná. Dron vybavený termovizí a optikou s 90-násobným přiblížením dokáže efektivně vyhledávat pohřešované osoby nebo sledovat podezřelé subjekty. Po splnění úkolu se dron autonomně vrací do střešního doku. Tam se dobije přímo z hlavní baterie vozu prostřednictvím technologie V2L, což je Vehicle to Load. Tento inovativní až dystopický hlídkový vůz si zachovává standardní elektrický pohon modelu PV5, což umožňuje tichý a ekologický provoz v městských aglomeracích. Pilotní nasazení u jihokorejských preventivních hlídek je naplánováno na letošní rok. A vy zatím jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Loučí se s vámi Vít Pěkný.

0: Je 19 hodin. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Trampské tamtamy na Country Radio.
1: Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači, je úterý 19 hodin a to znamená, že na Country Rádiu se pomalu rozeznívají další trampské tamtamy a od mikrofonu vás zdraví Kuba Jiroušek. Kytara táhne, když do toho má ještě její hráč talent a melodický hlas, je skoro vyhráno. Nedej bože, pokud umí s citem zaspívat ty písně, které si lidé rádi broukají. Přesně takový je náš dnešní host, který na sebe před několika lety upozornil svou interpretací písní Vabyho Daňka. Dnes však výjima Vabyho písní hraje i své autorské kusy. Trampské tamtamy nám dnes příjemní Honza Langer. Ahoj!
2: Ahoj, dobrý večer, zdravím všechny.
1: Pokud byste chtěli Honzu pozdravit, či se na něco zeptat, můžete využít naši SMS bránu nebo e-mail studio@countryradio.cz a nebo naši mobilní aplikaci. Teď si pustíme první studiovku, kterou tady mám přichystanou, Guantanamo v podání Vabyho Daňka, Roberta Křesťana a skupiny Ďáblovo stádo, jinak je to stará píseň Miroslava Jaroše.

0: Kremských tamtamech dnes máme mladého nadějného muzikanta Honzu Langera. Honzo, já tě poprvé zaznamenal před rokem na festivalu Starý dobrý western. Od té doby mi přijde si urazil pořádný kus cesty na to, že je to rok. Kdy jsi vlastně začal hrát na kytaru a kdy se u tebe projevil ten zájem o písničky Vabyho Daňka?
1: Tak já na kytaru hraju celkem krátce, tak hraju teďka nějakým čtvrtým rokem a vlastně naučil jsem se to sám, jsem samouk a moje nějaká hudební cesta asi začala tím, že jsem měl rád film Strážci galaxie, kde vlastně jsou takový starší americký písničky, no a potom vlastně jsem si na MP3 dával tady tyhle folkový a country písničky a mezi nimi byl vlastně i Vaby Daněk, a kterýho jsem znal trošku od taťky, takže to vlastně šlo potom dál a dál a poznával jsem další písničky Vabyho a pak mě to chytlo, no.
0: Táta ve studiu sedí a přikivuje spokojeně. Já bych vás, posluchači, upozornil, že Honzovi je 20, takže pokud říká, že hraje pouze 4 roky, tak to vlastně není nic neobvyklého. Jak jsi vlastně začal vystupovat? Koho to byl nápad?
1: No, byl to jako nějaký můj menší sen a vlastně byl jsem před 3 rokama poprvé na Starém dobrém westernu na festivalu, co je vlastně na Bystřičce, a hrozně se mi líbila ta malá scéna, prostě jsem si přál tam zahrát a vlastně díky mému kamarádovi, dnes již bohužel zesnulému Hermanovi, tak který znal vlastně ty Gimplery, tak jsme se tam, mě pomohl vlastně dostat, takže jsem tam potom hrál vlastně loni na té malé scéně a pak to šlo dál, až letos jsem hrál vlastně na větší scéně už.
0: Ty máš profil na Facebooku, který se jmenuje Řezbář kytarista.
1: Jo,
0: to zní skoro, jak kdyby si vyřezával kytary a připravoval, ale tak to není, že?
1: Kytary teda jsem ještě žádnou nedělal, ale jsem vlastně vystudovaný řezbář, takže já jsem si to udělal hlavně kvůli tomu, že tam chci dávat i nějaký řezbářský věci, ale teďka na Facebooku dávám hlavně kytaru, takže se to jmenuje takhle zvláštně, ale mám to tam takhle, no.
0: Honza má u sebe kytaru, já bych ho možná poprosil, že by nám mohl teď dát nějakou Vabyho skladbu, aby předvedl svůj
1: Tak jo, tak já dám píseň Co mě učil listopad, protože ten se bude blížit za chvíli. Málo jím a málo spím,

listopadový písně od léta už slýchám. Vítr ledový přinesl je k nám. Tak mě nečekej, dneska nikam nepospíchám.

0: pozdravit, tak by asi bylo dobré ukázat, že umíš přidat. Tak co tam máš
1: přidat,
0: dál?
1: Tak dáme trošku něco rychlejšího. Dost kamarádů mojich to má rádo, takže jmenuje se to píseň Franta má péra.

vzadu na trh, natrhl mi ho asi hřebíkem, já přitom vlekl pytlik s mlíkem, je to set sakramentský, v čem budu prohánět karamba seniority, v

jde do kavárny, zřel jsem mloka, jak se děs přijíma lokal moka. Měl černý kvádr s žlutými fleky, já při tom pohledu pukal vsteky. O těch dob, když vidím mloka, fláknu ho pěstí.

Potkal jsem na schodech vepřovou kýtu, to ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko, asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

0: Paráda, Honzo. Moc děkuji. Honza Langer živě ve vysílání Tremských tamtamů. Teď si pojďme dát jednu studiovku, pustili bychom si Vabiho Rivolu. To je člověk, jehož vlastně přezdívka byla později přezdívkou i pro Vabiho Daňka, podle něho jí v mládí získal. A pustili bychom si Vabiho Rivolu společně s Karabinou, s KTO, skladbu Ze všech chlapů nejšťastnější chlap.
1: Tremské tamtamy na Country Rádiu.

0: V trnských tamtamech dozněl Vaby Rivola, skladba Ze všech chlapů nejšťastnější chlap. My dnes máme ve studiu Honzu Langera, před chvilkou nám hrál písničky Vabyho Daňka. Honzo, jak na to lidé reagují, na tu tvoji interpretaci písní Vabyho, protože nám tady píšou do studia, že se jim to moc líbí, viděl jsem skvělé ohlasy i na tom starém dobrém westernu. Potkáš se většinou s pozitivními ohlasy?
1: Musím říct, že naštěstí s většinou s pozitivním, takže za to jsem moc rád, jako vážím si toho. Což někdy jako s nima úplně nesouhlasím, že říkají, že je to úplně jako stejný hlas a takový to já si ani netroufnu říct, jako takový hlas, jak měl Vaby Daněk, to jako určitě nemám, ale jsem za to rád, že se to lidem líbí. Ale potkám se občas i s nějakou kritikou na Facebooku, prostě lidi asi, co nejsou úplně spokojení se svým životem nebo mají problém s egem, tak prostě občas tam napíšou nějakou zajímavou zprávu, takže to, nad tím se celkem bavím a ne vždycky mě to úplně jako teda vykouzlí úsměv na tváři, ale beru to, že to k tomu asi trochu patří, no.
0: Na to se vykašli. Kolik jsi projel tento rok vystoupení? Koukal jsem, že jedeš hrát třeba jen tak na některou tramskou akci, třeba do Pikovic. Jak jezdíš?
1: No, vlastně teď se to rozjelo po té Bystřičce, jak jsem hrál v srpnu na tom vlastně posledním ročníku starým dobrým westernu, tak se to teďka rozjelo, takže mi přišlo hodně nabídek. Už mám třeba na příští rok, na jaro až léto jako dost koncertů, takže letos myslím, že jsem už hrál nějak třeba 4x, 5x, ale teďka září mám celkem napráskaný ještě, takže...
0: To je dobrý, já si umím představit, ty, kdyby si třeba přijel zahrát trampům k ohni na nějakou osadu, tak ty byste byli hotový.
1: No právě jako u ohně, to já nemám tak úplně, mi přijde silný hlas, takže já moc nejsem slyšet, takže...
0: Ale je pravda, že Vaby, když zpíval, tak on taky zpíval vlastně tak něžně, že ty písničky byly dělané na ty studiový aranže, ale pamatuju si, že třeba na folkový Ohři jednou vypadla elektrika a Vaby sešel z jeviště a začal zpívat nějakou jako vyřvávačku a tam jsem poprvé slyšel vlastně, jak se do toho umí opřít, no. Honzo, pojďme hrát, dokud máme čas. Co bys tam měl teď?
1: Teďka tady mám písničku Pasopor Agi, která je vlastně, prošel jsem tudy, je to, když to přeložím, a je to od Vabyho. A myslím si, že není až tak známá, ale určitě je pěkná písnička.
0: Dobře, hele, já navrhuji, já bych si tě třeba během toho natočila, dal na Facebook Country Rádio, aby všichni věděli, že skutečně jako hraješ tady, že to nepouštíme z nějaký bedinky.
1: Jo, ale tam se určitě někdo najde, kdo řekne, že to je AI a že to není můj hlas, takže to já si myslím, že ti lidi si nedají říct.
0: Tak příjemný poslech.
1: Poslední z nocí probdělej, nemůžeš spát, že dňorky vánek zas na tě dejch. Nezůstávej stát v té poušti vyprahlý. Ještě pár mil těch oblázků, co z nich suchej vítr složil divnou otázku, k čemu jsi vlastně prožil léto svět.

ale pasopor aky. Pasopor aky. Ptej se sám, proč se trmácíš, bolavý nohy vláčíš, kam se potácíš, od čerta k ďáblu stáčíš kroky svý. Bůh ví, proč píšeš po skalách ke svýmu jménu slova, já jsem tudy táh, i když víš, že znova smědeš. Tak se ptej.

0: pasaport aquí. Pasaport aquí.
1: Krásná píseň Babiho Daňka v podání Honzy Langera, tu jsem neslyšel dlouho, klobouk dolů. Ještě bych tě možná poprosil o jednu od Babiho, co tam máš?
2: No, mám tady...
1: Vyber si to, je to mám na tobě. Tady,
2: já bych zahrál hrozně rád Lady Yesterday, která teda není přímo od Babiho, ale zpívali vlastně Babi z Malina Brothers, takže to mám hrozně rád. A je to vlastně píseň od Mirka Jaroše, takže tu bych teďka zahrál.

zavolat. Lady yesterday, budem spolu, zase spolu,

spolu, zase spolu, jako dřív. Láska je papírová loďka na moři. Říkají, že je láska jako odlesk v řece. Vítr ji neodvál a v ohni neschoří. Můžeš ji ztratit, ale ona je to přece. Kdybych ti všechno dal a kdybych s tebou stál, můžeš rozvolat. Lady yesterday, budem spolu, zase spolu, jako dřív. Lady yesterday, budem spolu, zase spolu.

0: Lady Yesterday v podání Honzy Langera. Pojďme zase si trochu odpočinout. Pustíme si Kamelot Romana Horkého společně s Vaby Daňkem, s Věrou Martinovou, Blankou Táborskou, Petrem Berdem a dalšími. A ty nám zaspívají skladbu Poslední ráj. To byla píseň, která vznikla při příležitosti, vlastně když Roman s tehdy starostama a dalšími z okolí se snažili o záchranu údolí řeky Oslavy. A tehdy se jim to povedlo.
1: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
2: Až zhasnou ohně nad Oslavou, až loďky z kůry neuplavou,

síla peněz postaví hráz, až srdce trampů obalí mráz.

0: Ano, i tak to zní tramské tamtamy na country rádiu. Teď jste mohli slyšet nádhernou píseň, která vlastně pojednávala o záchraně údolí řeky Oslavy, Poslední ráj. My tu máme Honzu Langera, doteďka jsme hráli písničky Vabyho Daňka a teď ale přijde něco jiného, protože Honza není pouze interpretem převzatých písní, ale pouští se i sám do autorské tvorby. Já jsem zaregistroval pár písniček na tvém Facebooku. Jak to máš s psaním? Začal jsi nedávno?
1: No, začal jsem tak nějak chvilku potom, co jsem se nějak, nevím, třeba po roce a půl, tak jsem začal nějak něco psát.
0: A klasika.
1: Bylo to spíš asi jako taky nějaké vypisování si z nějakých emocí. A upřímně nejsem takový nějaký stroj, jak co jsem viděl třeba jiný interprety, že dokážou prostě sednout a napsat něco. Mně to vůbec takhle nejde. Většinou, když mám nějaký nápad, tak to jako rozepíšu, ale pak mám několik písniček nedopsaných, protože tam prostě už není taková ta esence nebo vlastně ten pocit do toho, který mi to jako pomůže dopsat. Takže většinou, co se mi povede dopsat a pak se mi to i líbí, tak jsou písničky o někom, nebo když mě prostě vlastně něco zaujme, třeba něčí příběh, nebo něco z mýho života, no.
0: Čeština nebo angličtina?
1: Čeština určitě, ale to jsem si jednu písničku zkusil složit anglicky, ale do toho se rozhodně pouštět nebudu, protože jako zas tak si netroufám, ani
0: a
1: nemám jako...
0: A navíc čeština je krásný jazyk.
1: Já si taky myslím.
0: A ono popravdě, to je velká chyba některých českých interpretů, kteří se pouští do anglicky zpívaných písní, protože Češi, hlavně když jde o folk nebo o country, tak oni vyžadují tu češtinu. Ono je to s tím spjaté, protože ten žánr k tomu tak trochu tíhne, no. Protože když si vezmeš třeba folk zahraniční, on nezní jako náš folk. To je úplně jiná muzika. Sám si píšeš hudbu i texty, určitě, že jo? Prostě
1: jo,
0: si písničkář.
1: Jo.
0: A ještě mi řekni, chtěl by si uchovat to písničkářské pojetí, aby se hrála jedna, dvě kytary, nebo by si představoval kapelu, nebo teoreticky vystupovat jenom s druhou kytarou, nebo ty tvoje písničky zkrátka v kapele?
1: Tak co se týče třeba toho Vaby Daňka, tak tam by se mi líbilo čistě jenom prostě dvě kytary. Ale co se týče třeba mojí tvorby, tak do budoucna, jako kdybych se přidal k nějaké kapele, tak by mi to vůbec nevadilo. Nebo třeba i založil s nějakou partou prostě podobně starých lidí, jak jsem já, nějakou kapelu, tak to by se mi třeba líbilo, ale nechám vám to prostě teďka plynout tak, jak to je, a věřím, že co se má stát, tak se stane. Takže,
0: to je hozená rukavice do ringu teď, posluchači. Pokud máte zájem o kvalitního zpěváka, kytaristu, tak se nebojte napsat na Řezbář/kytarista, Honza si z vás nějakého vybere. Každopádně, Honzo, pojďme za muzikou. Co bys tam teď dal z těch svých autorských písní?
1: No, chtěl jsem dát jednu, co mám jako nejnovější, ale když jsem říkal, že nemám jako anglický, tak tady je třeba refrén jako v angličtině, tak jako zas můžu dát buď tuhle, anebo tu, co jsem hrál i na starém dobrém westernu.
0: Vyber si, je to tvůj pořád, já jsem tady jenom takový moderátor, ty si dělej, co chceš.
1: Tak já dám tu českou, ať se neřekne, když teda jsem říkal, že český, a je to píseň Měsíc.
0: Dobře.

ptáce, co cvrká travinou. Myslím jenom na jednu, na to tu svoji jedinou. Tak tě bude jednou milovat,

0: To je hezká věc. Pěkně. Tak to byl Měsíc, nová píseň v podání Honzy Langera. Jak se těším, až to bude natočené, tak my ti to hnedka nasadíme do rotace, protože to je moc pěkná věc.
1: Tak to děkuju.
0: Tak co tam máš dál?
1: No dál tam mám teda tu s trošku kousíček anglickým refrénem, ale já to přeložím těm, co třeba moc angličtinu neznají, tak zpívá se tam You Complete Me, tak to by se dalo přeložit jako jak kdyby plníš mě nebo doplňuješ mě. Never Leave Me, tak to je vlastně neopust mě, takže je to písnička právě o jedné kamarádce, která mě celkem
0: inspirovala.
1: Ne, ta mě jenom inspirovala, ta má právě přítele, takže to mě prostě jenom inspiroval ten i kdyby příběh, nebo to, že vlastně od 14 s jedním vlastně přítelem a tak jsem o tom prostě napsal písničku.
0: Dobře, tak jo, tak jdeme do toho.
1: Tahle holka není jako ostatní, ta už ví moc dobře, co je páska výplatní. Ví, že život umí být drama, ale taky ví, že na to není sama. Když dívá se do ohně, jejím očím barva sílí. A přiznávám se, že se mi fakt hodně líbí, ale nikdy bych nechtěl ani trochu rozbít to, co budovali

Jeho modrý oči doplňujou jí hnědý. Spolu projdou ty dny světlý, ale i ty šedý. Každý rok a v jednom kusu pod rozkvetlým stromem

0: Honza Langer nám představil i svoje autorské písničky teď ve vysílání Country Rády a my, když jsme se před vysíláním bavili, co ho třeba baví ve současném folku, tak mi říkal, že je to skupina Marianne. Já bych pustil písničku, vlastně ona už je dneska 6 let stará, ale je to píseň, kterou Marianne věnovali Žalmanovi a i tak se jmenuje.
1: Posloucháte Trebské tantamy na Country Rádiu.

0: V Trenských tamtamech právě dozněla skupina Marien, skladba věnovaná Žalmanovi, mohli jste poznat i podle posledního riffu na konci. Máme tu Honzu Langera ještě chvilku. Honzo, kde tě teď v nejbližší době můžeme vidět a slyšet?
1: Tak úplně nejbližší je teďka vlastně 19. září v sobotu v Havířově na Důlňák Festu. Od 5 hodin tam budu hrát a dále tam bude pak vlastně na konci září 26. v sobotu, to budu hrát v zámku ve Veltrusi v galerii. Tam budu hrát taky od 17, od 5 hodin, tuším, a potom vlastně budu hrát jako další den 27. září u Aše v Hazlově a to budu hrát jako předskokan Honzy, mladšího Nedvěda a Vojtu Nedvěda, takže na to se moc těším, takže určitě rád všechny uvidím.
0: No a co máš teď v plánu? Víma toho, že máš prý dokončit školu, jsem slyšel.
1: Jo, tak to jsem začal teďka vlastně znova, byl jsem na jiné výšce a teďka jdu od znova. No a jinak mám v plánu stavět saunu teďka na zahradě a ještě začít ke karate, kickbox, takže jsem zvědavý, jak to budu všechno stíhat.
0: Tak držíme palce, hlavně ať ti to hezky hraje, nezlom si ruce, se zlámanýma rukama se hraje špatně. A budu se těšit, že přijdeš příště a že třeba přineseš už nějaký studiovky.
1: Dobře, díky moc za pozvání, vážím si toho a děkuju.
0: Měj se moc hezky, ahoj.
1: Taky, ahoj.
0: Kamarádi, to byl Honza Langer, vy nás ještě nevypínejte, protože si v dalším vstupu řekneme, co nás nejbližší nech čeká a nemine.
2: Posloucháte Trampské tamtamy na Country Rádiu.

Kamarádky, kamarádi, dozněla skupina Hobous Revival Alva, a to z jednoho prostého důvodu, protože těmto pardálům bych chtěl moc poděkovat. V sobotu totiž proběhl úžasný potlach na Ztracence, která slavila 108 let. A právě Hobous Revival Alva, stejně jako skupina Satisfakce a další muzikanti, vlastně přijížděli z jiných akcí, aby si večer zahráli dlouze u ohně. Můžu říct, že jsme hráli opravdu dlouho a ve 3 ráno se ještě naším údolím, tedy v kaňonu Velké řeky, vlastně rozléhaly tóny kytar. Osobně se již těším na další potlachy, sleziny a setkání, hlavně tedy na podzim, protože to mám toulání krajinou snad nejraději. Na co se také těším je tento pátek, neb zahrají s kapelou Nové struny v restauraci u Vodárny na Pražských Vinohradech, tak si přijďte zaspívat, rád se s vámi potkám. Tento pátek 18. září od 20 hodin. Poté ještě jedna pozvánka. V pondělí 21. září proběhne v Praze na Barče memoriál Standy Chmelíka, velkého parťáka Jitky Vrbové, kapelníka kapely Karla Zicha a hlavně výborného člověka, který zachránil desítky tremských písniček před propadlištěm dějin. Jinak byl též naším kolegou v Country rádiu. Pondělí 21. září Praha, Kulturní dům barikádníků, memoriál Standy Chmelíka. No a příští týden se můžete těšit na speciální vydání tremských tamtamů. Mám totiž sraz s Mirkem Donutilem v měšťanském hostinci u Váhy. Mějte se moc hezky, někdy na viděnou, ale určitě příští úterý naslyšenou. Ahoj!

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Meziměsto křtí album, které se jmenuje Pramen, co neuteče. V pondělí 21. září se sejdeme v Malostranské besedě. Folková kapela Meziměsto se na vás těší. Nové struny vystoupí na domovské scéně u Vodárny v pátek 18. září od 20 hodin. Čeká nás večer trampských a swingových písní a zazní také skladby z připravovaného alba. Skupina Do Foroty vystoupí v Malešické tvrzi ve čtvrtek 17. září od 18 hodin. Malešickou tvrz najdete na Praze 10. Petr Kocman s doprovodnou kapelou vystoupí na akci Teplicko a Držpašská 33. Je to už 37. ročník proslulého pochodu po známých skalách, který se koná od roku 1977. A to v sobotu 19. září od 16 hodin v Teplici nad Metují.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Přeji vám, milí posluchači, klidný úterní večer z datem 15. září. Vítám vás ve večerní vysílání Country Rádia a vítám vás také v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. Dneska jsem na začátek připravil píseň od jedné úžasné dámy, zpěvačky, která se jmenuje Shania Twain, kterou samozřejmě znáte z vysílání Country Rádia, ale povšimnul jsem si, že ve vysílání nerotuje jedna, řekl bych, zásadní píseň z jejího repertoáru, která nesmí chybět na žádném z jejich koncertů, které teďka mimochodem aktuálně jede, je na takovém velkém turné stadionovém a tam tahle píseň zní samozřejmě taky a aktuálně na těch koncertech do téhle a dalších písní, kde jsou housle, tak v tu chvíli na jevišti stojí třeba 10 houslistů a všichni hrají a je to velká, velká show. Tak pojďme si připomenout tenhle ten vlastně už starší hit, ale pořád je to velmi svěží píseň. Rock This Country. Petr Kocman vám přeje hezký večer.

Dostal jsem, tuším, že to bylo minulý týden, dotaz od jednoho z vás posluchačů, že jsem před nějakým časem pouštěl country zpěváka, o kterém jsem říkal, že má úžasné výšky, ale stejně tak dokáže spadnout i do opravdu těch nejtemnějších hloubek, oplývá velkým rozsahem, a jestli bych mohl pustit ještě nějakou jeho píseň. Pustím velice rád a myslím si, že se jedná o zpěváka Joshe Turnera, protože ten opravdu oplývá krásným basem, ale stejně tak dokáže vytáhnout ten high lonesome sound, což je takový výraz pro to vysoké zpívání, zejména v bluegrassu. Ale já jsem od něj teďka vybral písničku, kterou považuji osobně za jednu z nejpovedenějších country balad posledních mnoha let. Je taková trošičku do soulova i lehoučce, což já mám rád. A Josh Turner je ale samozřejmě pravověrný countryman a tahle ta skladba se mu prostě povedla. Jmenuje se Lovin' You On My Mind.

Tak, doufám, že jste poznali všichni tuhletu velikou trampskou klasiku, nádhernou píseň Tunel jménem Čas. Takhle ji zpracovala brněnská kapela nebo brněnský orchestr B-side band pod vedením pana Buchty. Skvělá záležitost. No, když jsme tedy u těch písní, které znějí trošičku jinak než třeba originály, tak hned ta další, to bude tentýž případ, protože je to skladba, která se jmenuje In My Life a vy ji samozřejmě znáte jako jednu z nejznámějších písní kapely Beatles, kterou vypustili v roce 1965 na skvělém albu Rubber Soul. A já vám tuhle tu písničku, kterou napsal John Lennon jednoho dne, když projížděl v tom červeném autobusu po Londýně, v tom double decku, tak se rozhlížel k

kolem sebe a zjistil, že ještě nenapsal žádnou píseň o životě, což bylo v tu chvíli, mně to tedy připadne komické, protože to byl mladíček a takhle už mudroval nad životem, nicméně se mu to povedlo a napsal tu nádhernou píseň In My Life. A já vám ji teď pustím v další úpravě, protože je to jedna z těch písní z mého archivu, kterou vám pouštím na pokračování. Už jste ji slyšeli v mnoha jiných úpravách a dneska bude od jazzové pianistky a zpěvačky Diany Krall, která ji zařadila před pár lety na jedno své zvláštní album, které věnovala nikoli vlastním písním jako obvykle, ale věnovala jej cover verzím, svým oblíbeným písním, kapelám, zpěvákům, které také formovaly její hudební cítění. No a samozřejmě Beatles ji nemohli minout. Takže Diana Krall a vzpomínka na Beatles In My Life.

Moc mě mrzí, že jsem osobně nemohl zažít třeba rok 1959, což byl rok, kdy Chuck Berry vypustil do světa naprosto senzační single. Na jeho straně A byla píseň Back in the USA a na straně B Memphis, Tennessee. Dvě obrovské pecky, které dodnes přináší radost milovníkům nejenom rock'n'rollu po celém světě a také písně, které dodnes znějí v různých úpravách, podáních a to v různých jazykových mutacích. Mimochodem Memphis, Tennessee jsou se samozřejmě Chuck Berry dostal na hitparádu i ve britském království a v roce 63 ji tam také vypustil Dave Berry and the Cruises jako cover verzi a také s ní vyšplhal na první místo hitparády a potom možná také mnozí znáte krásnou verzi Johnnyho Riverse, která se na hitparádu dostala v roce 64 ve Velké Británii, ale už nedobyla první místo, skončila na druhém, ale v každém případě veliký úspěch. A písnička Memphis, Tennessee je vlastně jako mnoho dalších písní, třeba Maybelline od Chucka Berryho, tak vlastně byly už tehdy trošičku vnímány jako country písně, protože Chuck Berry vždycky miloval country a také jste si určitě všimli na některých fotografiích, že nosil bolo tie, tedy tu kaubojskou vázanku, tak tu nosil už jako starý pán v obleku, vždycky byl pečlivě upraven a měl to zkrátka rád a v tom jeho klubu mimochodem měl různé i country propriety. Takže to byl žánr, který samozřejmě miloval a krásně to propojil právě s bluesovou hudbou a je to jedna velká rodina, je to rock and roll nebo blues, country, všechno se to zkrátka pojí dohromady a já vám teď Memphis, Tennessee pustím v country úpravě od vynikajícího country zpěváka Sammyho Kershawa, což byla veliká hvězda zejména 90. let, koncertuje avšak dodnes. No a tu a tam na svých koncertech zaspomíná právě i na Chucka Berryho touhletou velikou klasikou, tak jdeme na to.

V roce 2003 se začala hodně používat umělá inteligence v hudbě a samozřejmě to rozjelo velké diskuze o tom, že je potřeba chránit práva umělců, pochopitelně. No ale Chris Lacy, což je spoluprezident Warner Music Nashville, vydavatelství, se domníval, že by z toho mohlo vzejít také něco pozitivního, například v podobě vrácení hlasu Randymu Travisovi. Randy Travis, obrovská country hvězda už od 80. let, bohužel před několika lety dostal mrtvici a od té doby nemůže zpívat a nemůže se ani vlastně hýbat, je upoután na vozíček, ale ten country svět se o něj nesmírně stará a pořád ho bere na nějaké akce a do Grand Ole Opry a navštěvují ho kolegové. No a tím, že vlastně přestal zpívat, tak všem to bylo líto, no a právě u Warnerů v Nashville se rozhodli, že tu umělou inteligenci využijí k tomu, aby ještě Randy mohl vydat nějakou píseň, co se podařilo. Ta skladba se jmenuje Where That Came From a je to balada, kterou napsali Scotty Emerick a John Scott Sherrill, dva hitmakeri nashvilleští. No a tu písničku produkoval Travisův dlouholetý producent Kyle Lanning a ten vlastně použil původní nahrávku z mnoha let dávno, kterou Randy Travis pořídil s Jamesem Dupreem a několik měsíců pracoval na tom, aby zdokonalil ten model, podle kterého umělá inteligence vytvořila hlas Randyho Travise, takže opravdu šli do hloubky a každou jemnou nianci měsíce dolaďovali a použili k tomu i trošičku ten hlas Dupreeho, který s tím původně tedy nesouhlasil. A to svolení k použití teda dodal až poslední den před vydáním, mimochodem. A ta píseň se opravdu povedla, myslím, že ji nahrávali někdy v roce 85 dokonce, takže vzali ty staré pásy a nechali to, tu umělou inteligenci hezky narastrovat. No a vznikla z toho píseň, ke které je i krásný videoklip, jsou tam záběry ze studia, jak tam Randy Travis sedí a jsou tam muzikanti, Vince Gill tam je u toho, přišel se podívat třeba různí nashvilleští hudebníci. Je to opravdu až velmi dojemné místy, tak když tak se podívejte, ale ta písnička se teda náramně povedla a já jsem byl šťastný, že jsem po letech mohl slyšet hlas úžasného Randyho Travise. Tak to je ona.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Country je všechno, co se mi líbí.

To byl skvělý duet, Honza Vyčítal a Ivan Hlas, Miláčku, vrať se, sjedem to znova. Mimochodem, bylo to velmi veselé natáčení, protože Honza tehdy do studia, když to s Ivanem zpívali, přinesl několik, jak on říkal, veselých kalíšků, takže si dokážete představit, jaká byla legrace. No, ono u té písně si myslím, že to takovou náladu dokonce vyžadovalo, protože je to skladba, kterou Ivan Hlas napsal už kdysi dávno a Honzovi Vyčítalovi se strašně líbila, tak si ji přál takhle s Ivanem nahrát jako duet. Teď mám pro vás nádhernou písničku, kterou v roce 94 zařadil na své album In Pieces Garth Brooks. Je to skladba One Night Day. Jedna z těch skladeb, které pro mě osobně se vymykají tomu, co Garth Brooks udělal. Je to nádherná balada s pianem a hlavně se saxofonem, na který hraje pan Jim Horn, který mimochodem letos oslaví 86. narozeniny, žije v Kalifornii, v Los Angeles. A je to muzikant, který hrál třeba na albech všech členů kapely Beatles, hlavně s George Harrisonem hrál, a také nahrával z Beach Boys, pro ty nahrával mimochodem flétnu na album Pet Sounds, což je legendární deska, nebo pro kapelu Rolling Stones nahrával s Donem Williamsem. No, opravdu těch jmen je spousta, s Johnem Denverem nahrával. Je to zkrátka jeden z nejvyhledávanějších muzikantů vůbec na světě, takže se není čemu divit, že i Garth Brooks ho pozval do téhleté krásné skladby, která i po těch dlouhých letech nestratila nic na svém půvabu. Abych o tom dlouze nevyprávil, pojďte si poslechnout sami a jistě mi dáte za pravdu.

To byl vynikající Alan Mikušek a písnička Stádo. Tak a na závěr hodinky country je všechno, co se mi líbí. Vám pustím jednu z mých absolutně nejzamilovanějších country písní, která se jmenuje Waiting for the Sun to Shine. Tuhle tu písničku zařadil na své album Ricky Skaggs v roce 1981. A to album obsahuje spoustu opravdových hitů. Je tam třeba skladba Don't Get Up Your Raisin, nebo You May See Me Walking, Cry My Heart Over You, nebo I Don't Care. Všechno veliké hity, písně, které samozřejmě bodovaly na hit parádách. A Rickyho Skaggse se tehdy ve studiu doprovázela taková opravdu muzikantská country nashvillská elita, jako třeba Ray Flack na elektrickou kytaru, Bruce Boughton na pedal steel kytaru, Jerry Douglas na dobro. No opravdu, opravdu elita, taky tam byl Bobby Hicks na housle, který ho doprovázel i na koncertech dlouhá léta. Takže písně, které samozřejmě spadaly do škatulky tehdejší moderní country, protože to bylo období, kdy Ricky Skaggs přesedlal z bluegrassu na elektrickou, tehdy populární country, protože on samozřejmě hraje naprosto virtuózně na akustickou kytaru, na mandolínu, na elektrickou kytaru úplně neskutečně, na housle hraje, no je to taky taková hříčka přírody a ještě navíc skvěle zpívá. A já bych tu písničku Waiting for the Sun to Shine pustil v malinko jiné úpravě, protože ten originál od Skaggse jsem vám v minulosti už pouštěl. A dneska vám pustím verzi od skvělé zpěvačky Lian Womack, která ji udělala jako takovou libůstku na jednu ze svých desek, kde samozřejmě měla své vlastní písně, ale tuhle tu skladbu, jak jsem s ní poslouchala rozhovor, tak říkala, já jsem ji vždycky milovala a vždycky jsem toužila ji nahrát na desku. Tak jsem si prostě udělala radost. No a udělala radost nejenom sobě, ale i nám, milovníkům, jedna krásné muziky a konkrétně téhleté skladby. Takže doufám, že se bude líbit i vám a já se na vás budu samozřejmě těšit i po 21. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidný večer.

0: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v Obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
1: Stařičký šerif už líně prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Je 21 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Rádiu.

0: To byl Dean Martin, Memories Are Made of This. Dean je samozřejmě King of Cool, jak se mu přezdívalo. Velký swingař, ale také velký milovník country hudby a tohle je píseň, kterou mimochodem naspívá třeba také Johnny Cash. Mám pro vás pár událostí, které jsou spjaty s dnešním dnem a tudíž bychom na ně neměli rozhodně zapomenout. Roku 921 je svatá Ludmila na příkaz své snachy Drahomíry uškrcena na Tetíně. Podle legendy se tak stalo jejím vlastním závojem. Roku 1420 začaly Vyšehrad obléhat oddíly pražských, orebských, žateckých, lounských a také táborských husitů. Roku 1655 Ferdinand III. Prohlásil Olomouc pevnostním městem. Ty hradby jsou tam samozřejmě viditelné dodnes. Roku 1847 v Praze poprvé osvětlilo ulice 200 plynových lamp. Do té doby byly používány výhradně lampy olejové. No a tento den je tedy považován za vznik plynárenství v českých zemích. Mimochodem velmi doporučuji, v loňském roce jsem byl s rodinou v Praze s lampářem a chodíte s ním po staré Praze a on vám nechá i ty lampy rozsvítit a vypráví nesmírné zajímavosti, takže je nutno se tam tedy objednat, protože je to na dlouhou dobu dopředu všechno zadáno, ale vřele doporučuji, je to nádherná procházka Prahou a můžete si rozsvítit tu lampu, to je takový krásný bonus. Tak, roku 1956 byla založena společnost Saska a to v budově nakladatelství Olympia v Klimenské ulici v Praze. V roce 1976 se na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v tehdejším pavilonu P veřejnosti představil nový osobní automobil Škoda 105 a Škoda 120. To musel být velký den pro všechny milovníky automobilismu. V roce 2000 v Sydney byly zahájeny 27. letní olympijské hry. V roce 2008, to je taková velmi nepříznivá zpráva, krátce po půlnoci Lehman Brothers oznámilo žádost o ochranu před věřiteli. No a roku 1907 eskamotér a mistr magie Dismas Schlambor alias Viktor Ponrepo otevřel v bývalé kavárně u Modré štiky, což je v Karlově ulici v Praze, divadlo živých fotografií. No a tím se tak stal provozovatelem prvního stálého českého biografu v českých zemích. No a já si myslím, že bychom si mohli zahrát jednu, byť tedy vzdáleně, ale tématickou píseň o biografu, o biu. Luboš Pospíšil.
1: Tak už si sedni, ať něco vidíš.

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

Valdemar Matuška a KTO, Boty toulavý, písnička z roku 1984. Dneska by slavila narozeniny dáma, která se narodila jako Agatha Mary Clarissa Miller. Tohle jméno vám možná nic neříká, nebo říká jenom opravdovým znalcům, ale když vám řeknu Agatha Christie, už jste asi doma. Ano, tahle ta dáma, která je oblíbená samozřejmě především mezi milovníky detektivek, dokonce také používala ještě jeden pseudonym Mary Westmacott. A ona je vlastně označována za nejvlivnější autorku detektivní literatury ve 20. století. No a někdy je také označována jako nejznámější spisovatelka všech dob, popřípadě dokonce také mezi nejznámější spisovatele vůbec patří. Je označována mnohými, že to je prostě nejlepší spisovatel na světě a tečka. Ona jako autorka byla neobyčejně produktivní a publikovala 78 detektivních románů. To zní úplně neuvěřitelně. Přibližně nějakých 150 povídek, také 6 takzvaně běžných románů a aby to nebylo málo, tak ještě asi 19 divadelních her. No a její díla byla přeložena do více než 100 jazyků po celém světě a prodalo se více než, a teď dávejte pozor, 2 miliardy výtisků. To je neuvěřitelné číslo. No, mimochodem v tom počtu prodaných knih ji předstihuje jen William Shakespeare a to ještě podle některých odhadů dokonce Shakespeara překonává. Těm nejpopulárnějším dílům, které Agatha Christie stvořila, tak vlastně ta díla přetvořila ten žánr. Překvapují stále další generace čtenářů těmi svými neočekávanými zvraty. A mezi ty romány patří především samozřejmě Vražda Rogera Aykroyda nebo Vražda v Orient Expressu nebo Smrt na Nilu a Vraždy podle abecedy. No a román 10 malých černoušků patří mezi ty vůbec nejprodávanější romány v historii a hra Past na myš drží rekord nejdéle hraného představení. No, do obecného kulturního povědomí vstoupily také její literární postavy. Především pak to byly dva vyšetřovatelé, a sice Hercule Poirot a slečna Marplová. Milujeme oba tyto detektivy. No a díla Agathy Christie si získala popularitu nejen díky svým komplikovaným zápletkám a takovým, řekněme, složitým zločinům, ale také důrazem na jistou psychologii postav a na úvahy nad různorodými motivacemi lidí ve světě, bez ohledu tedy na věk, pohlaví nebo společenské postavení. No a její texty jsou často označovány za nadčasové a jen málo dotčené těmi dobovými kulturními stereotypy a jistými předsudky. No a proto jsou vlastně přístupné i dnešním moderním čtenářům. Proto jsou tak populární. No a samozřejmě jednou z příčin neutuchající popularity jsou také docela četné filmové a seriálové adaptace autorčiných děl. Především pak filmové zpracování těch poirotovských příběhů s Petrem Justinovem z 80. let. To byla nádhera. A nebo také samozřejmě seriálová adaptace s Davidem Sachetem. Ta byla v letech 89 až 2013, takže Agatha Christie tady zanechala ohromnou hromadu pokladů, ke kterým se vracíme neustále všichni v našich životech. No a já bych teda téhleté dámě teď poslal nahoru na obláček písničku. Nenašel jsem tedy žádnou píseň, která by pojednávala přímo o Agathě Christie, ale za to však vím a znám leta píseň Agatha, vy ji znáte taky, pochází od kapely Olympic, ale já vám pustím novější verzi, kterou zpívá Pavlína Ďuriačová, protože v Praze na Broadway se hrálo představení, které bylo složeno z písní kapely Olympic, no a tam Agatha zazněla také, takže teď speciálně pro Agathu Christie do detektivkového nebe. Thank you.

Zdravím vás, milí posluchači Country Rádia. Už zítra se na vás s Kačkou opět těšíme úderem 6. A věřte, že to bude velmi zajímavé, protože právě toho zítřejšího dne v roce 1966 se v českém rádiu poprvé objevila zpráva o Járovi Cimrmanovi. Jak to v těch začátcích vlastně všechno bylo a kdy Cimrman byl doslova fenoménem, řekneme si právě již zítra. No a povídat si budeme i o Stanislavu Ložkovi. Jak to vlastně bylo s jeho hudební kariérou? No a samozřejmě nezapomeneme ani na oslavenkyně. Těmi oslavenkyněmi jsou Ludmily, takže pokud nějakou Ludmilu v okolí máte, už teď můžete myslet na to, jak jim dáte pěkný dárek. Třeba jim pošlete rovnou v našem vysílání zítra nějakou pěknou muziku, o kterou rozhodně nebude nouze. Tak zítra úderem 6. se těší Kačka a Vláďa.

Tak tuhle tu písničku, kde si napsal Bob Dylan, pak si tak trošku žila svým vlastním životem a v roce 2004 ji nahrála kapela All Crow Medicine Show, která s ní samozřejmě zaznamenávala úspěchy na svých koncertech. Ovšem, potom přišel rok 2013, kdy se téhleté písně chopil Darius Rucker, který právě dospíval, no a ten z ní udělal totální hit, parádový hit. Až mu to měli hoši z All Crow Medicine Show za zlé, protože oni to natočili předtím a takový úspěch to nebyl. Ale to se holt nedá nic dělat, no vždycky se kouzlo nepodaří a Darius Ruckerovi se to kouzlo zkrátka podařilo, ale samozřejmě jsou to hoši od fochu, takže se na něj nehněvali pochopitelně, dokonce když se podaří, tak si to spolu zahrají. Viděl jsem je na jednom koncertě ve Skotsku, kde s shodou okolností hráli oba dva, jednak kapela All Crow Medicine Show i Darius Rucker. A na závěr Darius přišel a s nimi si tu písničku zaspíval k velké radosti celé té sportovní haly, která samozřejmě tu píseň zpívala ještě dávno po tom, co koncert skončil a všichni táhli těmi proudy na parkoviště a do metra a no, bylo to něco úžasného. Tak na úplný závěr hodiny krásná písnička, vzpomínka na Františka Nedvěda, skladba, která pochází z repertoáru Dana Sealse a takhle nádherně ji pro Františka otextoval Dušan Vančura, Můj zvon. Petr Kocman vám přeje klidný večer a těším se na vás po 22. hodině ve večerní vysílání Country Rádia.

22 hodin 10 minut posloucháte úterní noční vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman a tohle byla nádherná skotská balada od Žalmana Glenku. Vzpomněl jsem si během písně na jedno krásné moudro, které mi prozradil jeden starý Skot, když jsem byl v Glasgow, tak jsem procházel těmi krásnými uličkami a šel jsem na oběd do jedné z těch krásných hospůdek a ku podivu bylo to trošičku, bylo to v centru, ale v bočních uličkách, takže tam ku podivu nebylo moc tedy turistů, ta hospoda byla taková skoro poloprázdná, sedělo tam třeba 5 lidí. Byla to taková ta typická skotská hospoda, kde tam ty propriety všechny, ty námořnický, všelaký kormidla, kotvy a starý sítě. A v rohu u baru seděl takový starý člověk, fousatej, a když jsem si šel k baru objednat, tak se na mě díval, viděl, že mám klobouk na hlavě, tak mu to připadlo zvláštní, tak jsme si nějak dali do řeči. Samozřejmě, než jsem mu začal pořádně rozumět, protože mluvil opravdu takovou skotskou angličtinou. No ale dali jsme se do řeči, o ničem jsme se bavili a říkám to, protože na závěr toho rozhovoru mi řekl krásné skotské přísloví. Říkal, zapamatuj si tohleto starý skotský přísloví, který mi říkal už můj dědeček. Žádný vlas není tak tenký, aby nevrhal stín. Tak, na to jsem si vzpomněl při Glenkou od Žalmana. Teď už před námi krásná písnička od Randyho Travise, On the Other Hand, se kterou vítězil na hitparádě před rovnými 40 lety. Bylo to někdy o prázdninách, myslím, a je to stále krásná píseň. Přeji vám klidný a hezký večer.

0: No, rozhodně nemohu dneska nespomenout jednoho významného country hudebníka, který by slavil narozeniny, protože 15. září roku 1903 se narodil King of Country Music, tedy král country music Roy Acuff. On se narodil do velmi početné rodiny, jeho tatínek byl právník a později také farář a soudce na venkově v Tennessee. Občas si rád zahrál na housle, no a to se zalíbilo už malému Royovi, ale ještě více mu tehdy líbil baseball a začal hrát dokonce i profesionálně. No ale kvůli zdravotním potížím se sportovní kariérou skončil ve svých 27 letech, no a tehdy se rozhodl, že se bude věnovat hudbě. Tehdy se připojil k takové kočovné skupině, kde působil nejenom jako zpěvák, ale i muzikant a komediant, no a postupně se začal prosazovat v místních rozhlasových stanicích a založil si kapelu a s tou se propracoval až do slavné nashvillské Grand Ole Opry. No a proslavil se mimo jiné také tím, že jeho kapela začala používat tehdy z brusu nový nástroj rezofonickou kytaru. To bylo takový signifikantní prvek tehdy. Ta jeho kapela se jmenovala Crazy Tennesseans, tedy dalo by se to přeložit jako Blázni z Tennessee, a později byla přejmenována na Smoky Mountain Boys. No a Roy Acuff byl známý především takovým svým typickým horalským hlasem, tím high lonesome hlasem a horalským pojetím country hudby. No a velmi častým námětem jeho písniček se staly vlaky a železnice a různí železniční tuláci zvaní hobous a podobně, což bylo téma společné u mnoha tehdejších zpěváků. No a ve 40. letech, samozřejmě 20. století, tedy v období druhé světové války, patřil mezi absolutně nejpopulárnější zpěváky, a to po celé Americe, v populární hudbě všeobecně. A ta jeho popularita by se dala naprosto plně srovnat třeba s Frankem Sinatrou. Nejvíc ho prý uznávali američtí vojáci na frontách, kde se také stal jedním ze symbolů amerického válečného úsilí. Dokonce si pamatuji, že když Japonci házeli bomby na Američany, tak tehdy do vysílaček hlásili škodolibě těm amíkům, říkali, a strčte si tu svoji Coca-Colu a toho Roy Acuffa, nebudu říkat kam, a házeli bomby. Tak takhle slavný Roy Acuff byl. No a on výraznou měrou přispěl taky k poměrně původní americké venkovské country hudbě, současný styl hudební. Přivedl ho víc prostě do města, aby se o něm lidé dozvěděli. No a zasloužil se spolu s několika dalšími interprety také o to, že se právě z Nashvillu stalo historicky důležité centrum americké country hudby, nebo dneska hudby všeobecně, protože Nashville je nazýván městem hudby. No, v roce 1948 dokonce také získal Roy Acuff nominaci republikánské strany na funkci guvernéra Tennessee, a ta Acuffova nominace vyvolala docela velké znepokojení u tehdejšího kongresmena a šéfa demokratické strany, jistého pana Crumpa, která tehdy dominovala už téměř čtvrtstoletí. Samozřejmě byli si jistí výsledkem, no ale Crump se ani tolik nebál ztráty toho guvernérského úřadu. Navzdory tomu, že Acuffovo jméno bylo známé po celých Spojených státech a byl všeobecně oblíbený i jako člověk, ale obával se, že Acuff přetáhne velké množství voličů k republikánům, no a posílí tak pochopitelně další kandidáty v těch celostátních volbách, zejména tedy ty do kongresu, čímž by narušil tu hegemonii demokratů. To se nakonec ale nestalo, protože Acuffu proti kandidát Gordon Browning nakonec stejně vyhrál, dostal necelých 70% hlasů, no a Roy Acuff se mohl dál věnovat muzice, což mu samozřejmě šlo vždycky nejlépe. Já bych na Roy Acuffa rád zaspomínal jednou speciální písní, která se objevila v roce 1989 na albu kapely Nitty Gritty Dirt Band Will the Circle Be Unbroken. Postupně vydali 3 díly. No a tahle ta píseň pochází z toho druhého dílu a je to ona slavná, přímo již jmenovaná Will the Circle Be Unbroken. Je to taková nepsaná hymna všech milovníků country a v téhle písnice zpívá obrovská spousta muzikantů i v těch vokálech, jak už slyšíte v refrénu, ale ty sloky jsou přece jen rozděleny mezi hlavní pěvce. Takže kdybyste to nerozkódovali, tak tu první sloku bude zpívat Johnny Cash, druhou bude zpívat právě dnešní oslavenec Roy Acuff, tu třetí Ricky Skaggs, no a tu další Livon Helm a Emmylou Harris. Tak pojďme zaspomínat na Roy Acuffa.
1: And he's probably got him like

0: Tak, to byla vítězná píseň Bonanzy a já mám pro vás teď takový šrapnel. Cimrmanologové samozřejmě vědí, když máme to výročí zítra s Cimrmany, šrapnel, tak to byla taková metoda učitele Cimrmana, aby žáky něčím vyděsila, oni si učivo zapamatovali, takže hážu teď šrapnel a vyhlašuji do konce hodiny písně na přání. Takže budete-li si chtít nechat zahrát nějakou píseň, tak můžete volat právě teď na telefonní číslo 210 323 333 a stihneme, co stihneme, takže když budete rychlí, zahraje vám vaši píseň. Než si to rozmyslíte, tak si pustíme Kapitána Kida a Bourák značky Dodge. Můžete volat, čekám na vaše telefonáty a na vaše přání.
1: Kolik je druhů různých smrti trestů, všechny mám slíben. Až mi stáhnou neprůstřelnou vestu, budu to mít spočtený. Spaní už taky nemám klidný, mám se čeho bát. A poldové na mě nejsou vlídní, hledá mě lec, který stát. Vlastně mám, co jsem jako kluk chtěl, stal jsem se šoférem. Tak co na tom, že to jednou skončím malérem. Až budu jednou viset a ty se, mámo, zeptáš proč, můžu říct jenom jediný, za to může Bourák značky Dodge. Tak kam to bude dneska, šéfe?
2: First National Bank.
1: Oh yes. Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz. Šest vejfuků za mnou zpívá svý gangsterský blues. Když naplno zmáčknu tyhle svý varhany, můžu si bejt jistej, poldové jsou nahraný. Jo, pancéřová dočka, marnivá ženská.

0: Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz, mistrkat se dočka a pak bude šluz. 12 poldů na harlejích bude můj doprovod, než pod černým trámem podrazej mi schod. Pancéřová dočka je pro mě pravej vůz, i když z mýho života ufikla pěknej kus. Táhnu ke všem čertům, vždyť nejsem posera, ať si Lojza Kápo hledá novýho šoféra.
1: Tak a já mám na drátě už prvního volajícího, respektive první volající, kterou je paní Eva. Pokud jsem se správně udržel, tak Evo, dobrý večer, ještě jednou vám přeji. Tak co budeme hrát a případně pro koho?
2: Já bych si přála zahrát Vrhlíka a Sojku, to je moje oblíbená písnička.
1: Ano.
2: A zahrajte ji všem, který ještě takhle dlouho poslouchají a ještě to vydrží vždycky s váma do půlnoci, jako já.
1: Tak to je krásný. Moc krát vám děkuji za vaši přízeň a za to, že vydržíte a posílám vám Vrhlíka a Sojku. Mějte se moc hezky, přeji hezký večer.
2: Děkuji moc vám taky a všem posluchačům.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vztyčovala.

0: lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: To byl Brhlík a Sojka na přání a já už mám na drátě dalšího volajícího. Dobrý večer, je tam Jarda stále ještě.
2: Ano, poslouchám.
1: A Jardo, výborně, tak ještě jednou dobrý večer. Tak řekněte posluchačům, jakou píseň si přejete, případně pro koho?
2: No, já bych to řekl zahrát svý milovaný ženě, ale ona teď už bude v Hajanech dávno spát.
1: Tak jí to zítra musíte říct.
2: Tak bych rád všem pamětníkům, co si tohleto pamatujou.
1: Takže písnička Poprava blond holky, jenom doplním, Karel Kahovec a samozřejmě skupina Flamengo. Mimochodem zítra se s Karlem uvidím na koncertě k narozeninám 85. narozeninám Pavla Sedláčka. Karel tam bude také jako host, takže vyřídím mu, že má stále své příznivce. Rád mu to vyřídím.
2: Tak, to vám závidím.
1: Mějte se hezky, posílám písničku a někdy se budu těšit. Děkuju zase na slyšenou. Děkuju.
2: Na shledanou.

0: Karel Kahovec a Flamengo, poprava blond holky, píseň na přání, no a já už mám na drátě dalšího volajícího. Halo, halo, jste stále tam? Doufám, že ano.
1: Ano, dobrý večer.
0: Dobrý večer, pokud se nepletu, tak jste říkal, že voláte z Nového Jičína, slyšel jsem správně.
1: Ne, z Normálního Jičína.
0: Z Normálního Jičína, já jsem to neslyšel předtím, tak zdravím do Jičína. A tak povězte posluchačům, co budeme hrát, co jste vybral a případně pro koho bude píseň.
1: Budeme hrát Šulce od Lokálky.
0: Ano.
1: A zahrajeme ho všem pracujícím na noční směnu, všem, co můžou teda poslouchat rádio.
0: To je krásný. Tak já jenom doplním, že písnička je z roku 1996 a Lokálka ji nahrála tehdy na album Císařský řez. A je to skvělá věc. Tak letí pro vás a pro všechny posluchače. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuju.

0: příkladu v les. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. Pak jsme jenom slyšeli šest poctivých rán. A tím, že rány zazněly, byl zachráněný plán.
1: Byl to Schulz.
0: Schulz vyšel ven, měl pevný krok a řekl:
2: je hotovo.
0: Teď uvařte mi grok, já spravil dílo Kuncovo.

0: To je vynikající píseň, vždycky mě pobaví Lokálka a Schulz. No a já už mám na drátě posledního volajícího, který si může přát píseň svoji oblíbenou. Tak halo, halo, je tam posluchač ahoj, Petr Petře. Stále, ahoj. Tak Petře, jasně, řekni posluchačům, co budeme hrát. Já teda už to vím, tak. Protože jsem tu píseň musel najít a udělal jsi mi radost teda.
1: Super, super. Tak bude to One Heart Town od kapely Blackberry Smoke.
0: Ano, já mám velikou radost, že je tady někdo, kdo má rád tuhle tu kapelu, stejně jako já, takže rád ji zahraju, One Horse Town. Já jsem teda dal tu oficiální verzi, protože ona pak je ještě i ta akustická, tak si dáme ten původní originál s elektrickými kytarama a tak. Tak jo, tak One Horse Town.
1: Ta pecka ještě se starým bubeníkem.
0: Ano, ano, vynikající. Tak jo, tak jdeme na to, přeju ti hezký večer, naslyšenou,
1: ahoj. Já ti děkuju, ahoj, ahoj.
0: No a já se budu s vámi, milí posluchači, těšit po 23. hodině a nebojte, budeme ještě soutěžit o knihu. Přeji vám hezký večer.

To byl Robert Křesťan a druhá tráva, každé zrnko písku. Je 23 hodin 14 minut k tomu, posloucháte úterní noční vysílání Country Rádia a s vámi Petr Kocman. Osudy čtyř sester často viděny optikou manžela jedné z nich. Jeho vstup do rodiny totiž událost mi pořádně zacluma. Děj se odehrává v Chicagu a v New Yorku od 70. let do roku 2008 a v průběhu o něch poměrně dlouhých let zachycuje i vývoj společnosti, tedy co se týče přístupu k ženám. Ovšem pozor, americká spisovatelka Anne Napolitano rozhodně nemá tendenci jakkoliv moralizovat, za to se netají tím, že ji inspiroval román Malé ženy, klasika americké literatury 19. století. No, možná se budete vztekat, jak tvrdohlavě se současné hrdinky chovají, jak je život nefér, ale na konci ságy s názvem Ahoj krásko si možná příjemně popláčete. No a pokud byste tuto knihu chtěli, tak mám na vás jednu otázku. Číslo do studia znáte, 210 323 333 a já se ptám. Zmíněná klasika, román Malé ženy, se dočká hned několika filmových zpracování. Ta nejnovější z roku 2019 dokonce získala Oscara. A já se ptám za co? Takže dávám samozřejmě možnosti. Film Malé ženy z roku 2019 získal Oscara za nejlepší za A hudbu, za B režii nebo za C kostýmy. Film Malé ženy z roku 2019 získal Oscara za nejlepší hudbu, režii nebo kostýmy. Volat můžete teď. 210 323 333.

Tak, to byla kapela Gram, písnička Nemám zájem a mně se tady mezi tím stala docela nepříjemná věc. Dovolala se posluchačka, která správně odpověděla, vše jsme zapsali, ovšem zmizela mi. Tak poprosím teďka, abyste chvilku nevolali, protože už stejně je rozhodnuto, ale poprosím posluchačku Zdenu, aby mi ještě jednou zavolala, protože musíme říct vám, posluchačům, správnou odpověď. Tak nevím, co se se Zdenou stalo, tak poprosím Zdeno, jestli slyšíte, tak zavolejte. Jinak teda budu muset udělat druhé kolo. A to by byla škoda, protože jste správně odpověděla. Tak Zdena nevolá, což mě docela mrzí. Zdeno, dávám vám tedy ještě jednu šanci, aby to bylo fér, aby si posluchači nemysleli, že jsem si to vymyslel, že jste volala. Tak v tom případě Zdena nevolá, takže prosím vás, jdeme ještě jednou na to. Já musím dát ještě jednu píseň a pokládám tedy otázku znovu. Ptám se, film Malé ženy z roku 2019 získal Oscara za nejlepší za A hudbu, za B režii nebo za C kostýmy. A víte-li odpověď, tak volejte na 210 323 333.

0: No a já mám teď na drátě druhou úspěšnou výherkyni, kterou je posluchačka Jana, kterou právě teď vítám v nočním vysílání Country Rádia. Jano, ještě jednou vám přeji krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer i vám a všem posluchačům.
0: Tak, zajímalo mě, film Malé ženy z roku 2019 získal Oscara za nejlepší a byly možnosti za A hudbu, za B režii a za C kostýmy a vy jste správně řekla, že to bylo.
1: Za C kostýmy.
0: Ano. Potleskatí za vámi. Tak knížka je teda poměrně tlustá, tak to si teda hodně počtete a je má krásný.
1: To mám radost, děkuju.
0: No, a má krásný barevný přebal, takže myslím si, že budete spokojená, nadšená. Mě to vždycky zajímá, jak tyhle věci dopadají, tak budu si to muset taky pořídit, přečíst, anebo mi někdy napište, jak to dopadlo, jestli se vám to líbilo, abych věděl, jestli to mám číst. Tak, gratuluju vám ještě jednou a posílám Jarka Nohavicu a píseň Těšínská. Mějte se moc hezky.
1: Děkuju vám.
0: Mám taky.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

přemýšlení a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

Já dobře vím, že jsem svého srdce pán. Mé vlastní oči hlídají mě, když jsem sám. Pavoučí sítí se cítím omotán. Teď, když tě mám, víc nehledám. Být věrný jenom tobě, to jde s lehkostí. Jeden den bez tebe se těžko přemostím.

Dívám se na hodiny a zjišťuji, že za pár minut odbije půlnoc. Já se s vámi tedy pro dnešní večer loučím. Děkuji vám za všechny vaše milé vzkazy, SMSky, e-maily, za telefonáty. No a budu se na vás těšit až v pátek, protože zítra a pozítří mě vedou mé koncertní povinnosti na jiná místa, ale vy se můžete těšit na mého kolegu Vítka Pěkného, který už se naopak těší na vás. Bude vás tedy večerem provázet ve středu i ve čtvrtek. No a v pátek už se na vás budu těšit opět já od 8 hodin. V hodince country je všechno, co se mi líbí. No a rozloučím se s vámi dneska jednou krásnou citací, kterou kdysi pronesl německý filozof a také spisovatel Friedrich Nietzsche, který řekl, že hudba uvolňuje ducha a okřídluje myšlenky. Tak já vám tedy přeji, ať jste hodně uvolnění a hodně okřídlení. Přeji vám hezké dny, klidné noci a v pátek naslyšenou se s vámi těší Petr Kocman.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře. Pohodlně se usaďte. Nechte zazelenat magické oko svého radiopřijímače. Právě začínáme.
1: Život aktivního muzikanta, to je vlastně život na cestách. K tomu ovšem patří v případě těch slavných luxusní hotely, v případě těch ostatních ubytovací zařízení mnohdy nevalné úrovně. Příjemný pobyt v těch i těch vám přeje starší archivář druhé kategorie Bezi Junior

Do hotelového pokoje číslo 704, kde prožil velmi bujarou noc, nás zavede Luck Bryan. Do malého hotelového pokojíku, kde je naopak velmi smutno, pak Ray Charles a Merle Haggard. No a podíváme se i na palubu Botelu Racek v Podolí.

život se jak míč točí, i slze vhání do očí, občas mu ale taky zmáčknu pedál. V teple dívčích náručí mi náhle něco poručí, abych šel dál a zase pořád hledal. Snad už vím, co mě na téhle cestě zajímá, snad hledám tu, která oči mojí mámy má. Když někdy v noci přemítám, tak jako film si promítám, jak život jsem, jak tramskej vágl lehce rozbalil.

0: Country Music Hall of Fame. Vítejte v Nashvilleské dvoraně slávy.
1: V roce 1951 získal angažmá jako pianista v rozhlasovém pořadu Louisiana Highride, kde doprovázel hvězdy, jako byly Hank Williams, Lefty Frizzle nebo Elvis Presley. O 4 roky později přesídl do Nashvillu a postupně se stal jedním z nejvyhledávanějších studiových muzikantů. Floyd Kramer byl v roce 2003 uveden jak do countryové, tak i rock'n'rollové dvorany slávy.

Carl Smith podepsal svoji první profi smlouvu s vydavatelstvím Columbia v roce 1951 a od té doby měl až do roku 1973 každý rok alespoň jeden hit na country žebříčku. Pak ovšem opustil svět show businessu a začal se věnovat své druhé velké vášni, tedy chovu koní. Do Country Music Hall of Fame byl uveden v roce 2003. Hey.

0: České kanty. Od pánů Voskovce a Vericha po současné hvězdy naší domácí kantry scény hezky postupně a po pořádku.
1: V polovině 70. let minulého století se na české kantry scéně vynořila nová hvězda v podobě skupiny Ohaři. Jejich nahrávky se objevily

0: na několika kompilacích a v roce 75 vydali Ohaři své první dva singly.
1: Jel jsem v silnici, když asfalt stál a studený pod na čele mě téměř řál. Zkrátka dobře bylo vedro a to přímo k zalknutí. Stála tam dívka jako z obrázku a ve smutných očích měla otázku, zdali svezu. Já ji vzal a dodnes na to myslím spodnutí.
2: Na mě nekoukej, radši sleduj cestu, vez mě rychle k dalšímu městu. Nekoukej na mě a nohu na Green Day.
1: Protože často jezdím sem a tam, všechna města jsem viděl a všude to znám a nebyla snad chyba, že jsem té dívce o tom povídal. Ptala se, nejste vy ten, co svou zemi zná, a já jsem řekl, máte pravdu, jsem to já. A ona na to, že prý slyšela, jak v rádiu mou píseň někdo hrál. Jenže to zpíval vodička. Co jsem té dívce mohl povídat? Připustil jsem, že svou zemi mám v skutku rád a že třeba Berounce dám 100x přednost před.

Tohle všechno je dneska už minulost, já však na osud svůj těžko mohu mít zlost. Byly doby, kdy svou zemi jsem znával jen já. Dneska všechny pochyby lehce za ženu, od té doby, co se mi nabídla za ženu, že prý můžeme se vzít a potom budeme na to dva. Já řekl, proč ne. Naší lásku dneska nic nezboří, známe města, hory i pohoří, známe hrady, zámky, řeky a Bůh ví, co víc. Už nejsme

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Návštěvní hodina staršího archiváře. Country
1: Radio. Zpěvačka Barbara Feichild dokázala na první příčku country žebříčku časopisu Billboard dopravit jednu jedinou nahrávku. Stala se jí v roce 1972 skladba Teddy Bear Song, kterou mimochodem později převzali Waylon Jennings a Willie Nelson a po nich pak také Michal Tučný a Zdeněk Rytíř. My si ji ovšem pustíme v originále a pak ještě dvě další.

Existuje jedno pravidlo, na které se můžu posledních 15 let spolehnout. Na konci ledna nebo na začátku února se v Ústí nad Labem potkám s kapelou Kliďánko Jirky Šmída. Aby to čekání nebylo tak dlouhé, pustíme si 3 kousky právě v podání

Každý týden si v rámci návštěvní hodiny pouštíme jednu nahrávku slavné písně Henka Williamse Jambalaya. Dnes přijde řada na country beat Jiřího Brabce a jeho instrumentální verzi z roku 1978.

Příští týden si blíže představíme irského zpěváka Mike Denvera. A než zazní jeden jeho kousek jako ochutnávka, loučí se s vámi pro dnešek od mixážního pultu Kuba Jiroušek a od mikrofonu starší archivář druhé kategorie Bez junior.

0: se oheň kvet, a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vrážčitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýd zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýd strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýd. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy, vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýd se svojí bandou pil. Ten Rýd jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýdův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen, jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Stačí, nemusíš

začni. Přece znáš mě a moc dobře víš, že začít sám neumím. Tvůj dotyk probudí mě a já ti odpustím. Začni, jsem to já, pořád ten, který stál s kyticí v dveří. Něco řekni a já zas jako dřív znovu tvým pohádkám uvěřím. Přece znáš mě a tak moc dobře víš, že od tebe nikdy víc nečekám. A tak začni, tvůj dotyk rozhodne.

0: přece znáš mě a tak moc dobře víš, že od tebe nikdy víc nečekám. A tak začni a tvůj dotek rozhodne, jestli mám zůstat sám. A tak začni a tvůj dotek rozhodne, jestli mám zůstat sám.
1: Což si tak

0: vyrazit na tramp.
1: Kam tak spěcháš, trampe kamaráde, kam tak pospícháš?
0: Že je venku zima, prší, anebo už vám nohy tak neslouží? Nevadí. Na více než stoletou historii českého trampingu můžete zavzpomínat s Petrem Třebickým. Už tento pátek po 19. hodině ve výsledku.

0: Bude to jedna výzva. Si výdej. Žádnou drůbeží líhej. Výdej. Jakou si jesteraj. A sice přeju si mluvit se spisovatelem Dušanem M. Pupáky z Prahy. Co blíže? Blíž bejt nemůže, to by musel zůstat ležet na hranici. Jo, adresu znám samozřejmě, pište si. Noclehárna pro utečenci u svatý Zity. Telefon tam nemaj, to bych byl volal rovnou a nedělal přes vás serpentíny. Spojte to vedle, ano, vedle, do směrárny. Směrárna Žicí, děkuju. Tady Krchov, Bémen und Mélen. Podívej se, soudruh Žicí, já mám na tebe takovou prosbu. Mohl bys si vedle skočit k Zitě pro občana Pupáka z Prahy? Co, on je u tebe? Jo, mění zrovna. Dej mi ho, prosím tě, k telefonu Žicí, děkuju.
1: Svobodný Pupák, Svobodný Pupák, volám Prahu.
0: Tady Krchov, Praha.
1: Jej, datčin, do té nadělení. Jak si mě vyhmát u síce?
0: Vyhmát, nevyhmát, hlavně, že jsem tě uchvátil na drátě.
1: A co bys ode mě potřeboval, Čendo?
0: Já bych potřeboval, abys si jako intelektuál uposlech výzvy a vrátil se zpět do vlastě.
1: Až odejdou všechny přátelé vojska.
0: Už odcházejí.
1: A jak dlouho jim ta potulka bude trvat?
0: Jestli nezablouděj, tak 3-4 měsíce.
1: No jo, ale zajímavý je, že přiskákat k nám dovedli za noc.
0: To ti lehce vysvětlit. Přišlo jich sem víc a odcházených bude mín. Dokud budeme muset chtít.
1: Mě právě, ještě kdo zajímal, tady se to říká po Vídni, tvůj osobní soukromý názor na pobyt těch lidí u nás, těch kamarádů. Samo sebou, že to dostí si.
0: Soukromý názor, říkáš, no. Osobní. Tobě se to mluví, čověče, ty si usí se. No, ale když ho chceš znát, já ti ho řeknu. Já jsem osobně rád, že jsou vojska tady, protože se aspoň v noci nebudím strachy, že jsem vlítnul. Jako intelektuál máš vlastní povinnosti.
1: Povinnosti, a vydáte mi výspisy?
0: To musíme napřed vědět, co jsi napsal.
1: Napsal jsem román o životě české inteligence na posledních 20 let s názvem Doktor Podvyživágo.
0: Ne, jestli ti vydáme. Abych mi to musel napřed přečíst.
1: Jo, do telefonu, 1200 stránek. Když to bude platit.
0: To chápu, tak něco kratšího nemáš?
1: No mám, napsal jsem bajky o zvířatech.
0: Kdy to přečti?
1: No jedna je, se jmenuje Zajíček své jamce, je v tom sám.
0: To je ono, to vypadá nevinně.
1: No, je takhle. Zajíc, Cyflí, Krtek a Veverka se domluvili s Tchozem, že uzavřou obranný spolek proti Lišce. Rovnováha v lese byla tak zaručena a žilo se jakž tak, když Liška si žila líp, je nutno přiznat. Jednoho dne se zajíc usmyslel, že vyčistí svůj pelíšek od loňskýho listí a bobků. Já jsem o tom dověděl Tchoz. Zavolal si Cyflíka, Krtka a Veverku k sobě a dohodl jim, že se zajdou... Zajít si podívat. Za noci vtrhli přátelé do pelíčku, zákon rozřili aby se přesvědčil, nejsou tam liščí chlupy. Naopak Syslíkovi, Krtkovi a Veverce se u zajíce zalíbilo, že by šli domů taky radši poklidit.
2: Ale moudrý chov se rozlobil.
1: Smrdí to tady, tohle. A proto se odtud nehneme, dokud ten zápach nevyžene.
0: Chupák, jak to poslouchám, já myslím, že by si měl ještě nějakou dobu u Sýse zůstat.
1: Zůstat, co pak vy tam v Praze nemáte svobodu projevu?
0: Máme, ale musíš držet hubu.
1: Mně se stejská, moje Šumava, moje brdy, kručky.
0: Já ti hoři. Zavolám zase a potěším tě, zatím tam vůstáš.
1: Čendo, Čendo, počkej! A nebo bych se vrátit, ani kdybych se přeměnoval na Pupačenko.

Svýho tátu jsem viděl naposled, když mi bylo tak nějak kolem 5 let. Neznal prej kostel a málo kdy pil džus. Jak ráno vstal, hned si nalil džin, a když se optali ohledně mej křtina, řekl Zuzanka a nevytáhl láhev z úst. Snad to myslel jen jako dobrý fór, jenže tohle jméno jako černý flor teď nosím já a jen s ním můžu růst. Z mých dívek všech ten mi pění krev a mužský řev zas provouzí hněv. Chlap Zuzanka, no to je prostě hrůza růst. Přišla fůra let, přišla fůra dní, mám pěst jak rom, že strach jde z ní, ale svýho jména dál se musím bát. Znám každý bar, všude jsem byl, najít tátu byl můj jediný cíl a za Zuzanku se s ní vyrovnat. Jednou na večer, kolik mohlo být, asi tak 5, do města jsem vlít a lokál mi do oka rovnou pad. Byl to hrozný bar, jen hráčů pár hrálo pokr, ten boží dár, koukám na ně a v tom mě ovanul chlad. Bál jsem se, aby to snad nebyl sen, takovou jizvu totiž mohl mít jen ten chlap, který mi léta nedal spát. Šel jsem ke stolu,

chytil pravý jak, tak až líbal zem, ale rychle vstal, zadval, pojď sem, vytáhl z kapsy nůž a z mýho ucha zbyl jen cár. Zádil jak běs, když ho praštil stůl, ten den měl smůlu, že neuhnul, kopal a kousal a škrábal jak jaguár. Nebyl zrovna nejhorší rváč, síly měl dost, ale zbyl mu jen pláč. Brečel jak želva, funěl jak krokodýl. Pak náhle mu tváří proléc smích, pobouchač se sách, ale já jí měl dřív, stál jak solnej sloup a pak promluvil. Víš, chlapče, život je pes a jen celý chlap ho může nést. Já musel tenkrát pryč a nemohl ti říct, co bys měl znát. A jen proto jsem tenkrát chtěl, abys právě tohleto jméno měl. Vždyť jméno může mužům sílu dát. Máš hroznou chuť skončit už tenhle boj, se mnou pohřbít svůj věčnej nepokoj. Tak střílej, když chceš, tvůj táta ti to dovolí. Ale než se kohoutek otočí, dej tě rád a přímo do očí. Zuzanko, seš chlap a proto mě smrt nebolí. Co jsem měl dělat? Skoval jsem kolt a přes mokrej stín řekl jsem poprvé táto a on, chlapče, já vím, a světlý chvíli jinak vypadal. Vzpomínám na něj teď každý den, ať skvěle se mám nebo na dně jsem. A jestli budu mít někdy syna, tak to nebude ani Honza, ani Petr nebo Pavel. Tonda, Ivan, Bohouš, Vlasta, Karel, Láďa, Patrik, Simon, Luděk, Vašek, Jirka, Jarda, Konrád, Luboš, Tomáš, Standa, Roman, Charlie, Zdeněk, Milan, ani Ringo, ale Zuzanka, stejně jako já.

0: Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Osedlám si vítr místo koně, pobídnu ho ostruhama hvězd, vyhoupnu se z hůru nad jabloně.